0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se neumím.
1: A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident hrozí kompetenční žalobou. Mrázová cítí podporu premiéra a Národní banka sazby nemění. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel chce po pátečním jednání společně s premiérem Babišem oznámit, že se červencového summitu NATO v Turecku zúčastní oba. Jinak je připraven podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru, jehož části zveřejnil deník N. Prezident také uvedl, že na summit pojede každopádně. Připustil tedy cestu po vlastní ose. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová cítí přes mediálně rozebírané kauzy podporu premiéra Andreje Babiše. Na tiskové konferenci řekla, že dlouholeté bydlení v obecním bytě v Bílině, kde se v té době stala starostkou, nepovažovala za nadstandard či něco špatného. Omluvila se naopak za nedůslednost v případě pozemku, na kterém jsou podle serveru Seznam zprávy černé stavby.
2: V tuto chvíli vnímám toto jako uzavřené, kromě zahrady, kde, jak jsem již přislíbila, vše dám do shodného stavu s legislativou, a ano, v tuto chvíli cítím podporu pana premiéra.
1: Bankovní rada České národní banky rozhodla o ponechání základní úrokové sazby na 3,5% jednomyslně. V ekonomice převažují rizika ve směru vyšší inflace. Je třeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku, řekl pojednání rady guvernér Aleš Michl.
3: Cítil jsem z diskuze, že řada členů bankovní rady si ponechává dveře otevřené, nebo jak to říct, případnému zvýšení úrokových sazeb, pokud by jádrová inflace dále rostla, pokud by se konflikt nestabilizoval, hrozilo by přenesení všech těch dopadů do dalších položek ve spotřební úroky.
1: Úvahy o dalším nastavení úrokových sazeb se podle Michla budou vyvíjet v závislosti na vyhodnocení nových dat. V Perském zálivu zůstává uvíznutých na 1500 lodí a jejich posádek. Je to důsledek blokády Hormuzského průlivu ze strany Iránu. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala Bohemku za výtržnosti fanoušků v utkání se Spartou pokutou 450 tisíc korun. Komise to uvedla v komuniké. Za více prohřešků během utkání dostal varšovický klub třetí nejvyšší pokutu v historii samostatné ligy související s chováním fanoušků.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Velké hlavy na frekvenci 1?
1: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Mami, rozešla se se mnou holka.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
3: A vrátila nám všechny plastový dozy?
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ruské oslaby budou fiaskem. Policisté nedovolili nahlásit znásilnění a třinecký Jerzy Kora podepsal smlouvu s Washingtonem. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Zahraničních politiků bude na letošních ruských oslavách 9. května velmi málo. Na připomínku vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce přijedou lídři pouhých 4 zemí. Běloruska, Malajzie, Laosu a Slovenska. Před ruskou invazí na Ukrajinu se přitom oslav v Moskvě účastnili nejvyšší představitelé světových mocností. Pražský soud začal ve středu projednávat případ policistů, kteří podle obžaloby neumožnili dívce v roce 2023 ohlásit znásilnění. Po vyšetřování generální inspekce bezpečnostních sborů státní zástupce obžaloval trojici zmaření úkolu úřední osoby, za které hrozí až roční vězení. Jeden z nich se doznal a podepsal dohodu o vině a trestu. Soud začal projednávat případ dalších dvou, kteří vinu dál odmítají. Historik z Vojenského historického ústavu a spolupracovník Reflexu Jindřich Marek v Klub uvádí fakta o konci války na pravou míru, vysvětluje proč a jak se historie překrucuje a mluví také o nedostatečném využívání archivu.
2: Posledních let v Evropě ukazuje, že ta historie je jako i ten strašák nebo kostra ve skříni a že se stále vrací a zneužívání a využívání historie, že prostě do té společnosti zasahuje a že prostě třeba povinností historika je ukazovat na skutečnou historickou realitu a bojovat s těmi, kteří znova oživují ty staré mýty a lži.
1: Celý Press Club na našem webu frekvence1.cz. Alternativa pro Německo, kterou loni tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou v průzkumu veřejného mínění Deutschland Trend, veřejnoprávní stanice ARD, poprvé překonala vládní konzervativní unii a stala se tak největší politickou silou v Německu. Hokejový útočník Petr Sikora z extraligového Třince podepsal v NHL 3letý nováčkovský kontrakt s Washingtonem. Ročně si může vydělat kolem 20 milionů korun. Capitals, který 20letého centra vybrali během předloňského draftu v Tuze. Z tého 78. místa o dohodě s hráčem informují na klubovém webu.
0: Frekvence 1.
1: V pátek bude oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu, nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.
0: Frekvence 1.

0: největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood.
2: I hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: z muziky.
1: Z muziky.
0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávají Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident hrozí kompetenční a žalobou. Mrázová cítí podporu premiéra a Národní banka sazby nemění. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel chce po pátečním jednání společně s premiérem Babišem oznámit, že se červencového summitu NATO v Turecku zúčastní oba. Jinak je připraven podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru, jehož části zveřejnil deník N. Prezident také uvedl, že na summit pojede každopádně. Připustil tedy cestu po vlastní ose. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová cítí přes mediálně rozebírané kauzy podporu premiéra Andreje Babiše. Na tiskové konferenci řekla, že dlouholeté bydlení v obecním bytě v Bílině, kde se v té době stala starostkou, nepovažovala za nadstandard či něco špatného. Omluvila se naopak za nedůslednost v případě pozemku, na kterém jsou podle serveru Seznam Zprávy černé stavby.
2: V tuto chvíli vnímám toto jako uzavřené, kromě zahrady, kde, jak jsem již přislíbila, vše dám do shodného stavu s legislativou a ano, v tuto chvíli cítím podporu pana premiéra.
1: Bankovní rada České národní banky rozhodla o ponechání základní úrokové sazby na 3,5% jednomyslně. V ekonomice převažují rizika ve směru vyšší inflace, je třeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku, řekl pojednání rady guvernér Aleš Michl.
3: Cítil jsem z diskuze, že řada členů bankovní rady si ponechává dveře otevřené, nebo jak to říct, případnému zvýšení úrokových sazeb, pokud by jádrová inflace dále rostla, pokud by se konflikt nestabilizoval, hrozilo by přenesení všech těch dopadů do dalších položek ve spotřební úroky.
1: Úvahy o dalším nastavení úrokových sazeb se podle Michla budou vyvíjet v závislosti na vyhodnocení nových dat. V Perském zálivu zůstává uvíznutých na 1500 lodí a jejich posádek. Je to důsledek blokády Hormuzského průlivu ze strany Iránu. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala Bohemku za výtržnosti fanoušků v utkání se Spartou pokutou 450 tisíc korun. Komise to uvedla v komuniké. Za více prohřešků během utkání dostal varšovický klub třetí nejvyšší pokutu v historii samostatné ligy související s chováním fanoušků.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký krytí střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Ruské oslavy budou fiaskem. Policisté nedovolili nahlásit znásilnění a třinecký je Sikora podepsal smlouvu s Washingtonem. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Zahraničních politiků bude na letošních ruských oslavách 9. května velmi málo. Na připomínku vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce přijedou lídři pouhých 4 zemí. Běloruska, Malajzie, Laosu a Slovenska. Před ruskou invazí na Ukrajinu se přitom oslav v Moskvě účastnili nejvyšší představitelé světových mocností. Pražský soud začal ve středu projednávat případ policistů, kteří podle obžaloby neumožnili dívce v roce 2023 ohlásit znásilnění. Po vyšetřování generální inspekce bezpečnostních sborů státní zástupce obžaloval trojici zmaření úkolu úřední osoby, za které hrozí až roční vězení. Jeden z nich se doznal a podepsal dohodu o vině a trestu. Soud začal projednávat případ dalších dvou, kteří vinu dál odmítají. Historik z Vojenského historického ústavu a spolupracovník Reflexu Jindřich Marek v klub uvádí fakta o konci války na pravou míru, vysvětluje proč a jak se historie překrucuje a mluví také o nedostatečném využívání archivu.
3: Posledních let v Evropě ukazuje, že ta historie je jako i ten strašák nebo kostra ve skříni a že se stále vrací a zneužívání a využívání historie, že prostě do té společnosti zasahuje a že prostě třeba povinností historika je ukazovat na skutečnou historickou realitu a bojovat s těmi, kteří znova oživují ty staré mýty a lži.
2: Celý presklub na našem webu v frekvenci 1.cz. Alternativa pro Německo, kterou loni tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou v průzkumu veřejného mínění Deutschland Trend, veřejnoprávní stanice ARD, poprvé překonala vládní konzervativní unii a stala se tak největší politickou silou v Německu. Hokejový útočník Petr Sikora z extraligového Třince podepsal v NHL 3letý nováčkovský kontrakt s Washingtonem. Ročně si může vydělat kolem 20 milionů korun. Capitals, kteří 20letého centra vybrali během předloňského draftu, v Tuze. Z tého 78. místa o dohodě s hráčem informují na klubovém webu.
1: Frekvence 1.
2: V pátek bude oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu, nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
4: Frekvence 1.

0: sezónu. Přijďte k nám.
1: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
2: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
3: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
4: Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
5: Tento týden Bohemilk Opočno, smetana za 26,90. Lind, čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90. A Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
6: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
6: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
9: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.

0: Jaro chutná z produktu.
1: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
2: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
3: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
4: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
0: Jaro chutná z produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.

0: Pozor, největší slevový týden.
1: Pošlapává zaměstnavatel vaše práva? Nebo máte neoprávněnou výpověď? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
2: Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
3: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
4: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
5: Be smart. Get wings.
6: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
0: Je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
7: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
5: Je tu nové číslo časopisu.
6: Jaro chutná s produkty Gianna a frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
0: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Nachystala je Lucie Šmídová, hezké ráno.
8: Pěkné ráno, na dnešní svátek mají obchody zavřeno. Čeští hokejisté ukončili neporazitelnost Švédů. Čeká nás oblačno i polojasno a teploty kolem 20. Druhý květnový svátek je tady. Většina obchodů má dnes zavřeno. Zákon o prodejní době v maloobchodě přesně stanoví, které státní svátky mají mít obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních zavřeno. Mezi ně patří například Velikonoční pondělí anebo právě také Den vítězství, který spadá na dnešek na 8. května. Dnes se dveře supermarketu neotevřou. Evropská unie musí do 4. července uvést v platnost v loni sjednanou obchodní dohodu se Spojenými státy. Jinak bude čelit výrazně vyšším clům. Uvedl to dnes americký prezident Donald Trump. V březnu dohodu podmíněně schválil Evropský parlament. Na její konečné podobě se ale ještě musí dohodnout s členskými státy Evropská unie. Sázka na ukrajinskou lékařku se Svitavám vyplatila. Město podpořením její ordinace pomohlo lidem bez lékaře.
9: Už první minuty otevření nové ordinace ukázaly, že 1 000 000 korun od radnice na rozjezd byla dobrá investice, protože zdejší čekárna praskala ve švech. Sehnat totiž ve Svitavách praktického lékaře, který by přibíral nové pacienty, bylo dosud prakticky nemožné. V ordinace, kde se už předem registrovalo 500 lidí, jich přijmou celkem 2000. Nová obvoďačka přišla do naší země z Ukrajiny ještě před válkou a začala na interně zdejší nemocnice, kde se také učila česky. Zatím sem dojíždí z Pardubic, ale v budoucnu se do Svitav chce přestěhovat. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
8: Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách nad domácí reprezentací 3-1 a ukončili v 10. utkání Eurohockey Tour v sezóně neporazitelnost už jistého celkového vítěze série. Češi porazili výběr 3 korunek po sérii 5 proher poprvé od loňského února, kdy vyhráli také na švédských hrách ve Stockholmu 4-1.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
8: Dneska bude oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji budou na horách a na severu. Nejvyšší teploty vystoupají na 15 až 19 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 21, na Šumavě kolem 12.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
8: Zpomalte na D46.
10: S opatrností projíždějte na dálnici D46 na 6,5 km se střetlo osobní vozidlo se zvěří z Vyškova na Olomouc. Jinak je provoz na všech dálnicích plynulý a bez kolon. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
8: Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Startuje ráno na frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
7: Hezké páteční, sváteční ráno vám přejeme.
11: Je to paráda, tyjo. 2 zkrácené pracovní týdny, takhle no, po sobě.
7: Kdybyste nevěděli, kam je, teďte na Sněžku, tam už byli všichni minulý týden.
11: Přesně, tam bude volno. Ne, je teda pravda, že všude bylo narváno. Já jsem si minulý víkend, já jsem jela teda až o víkendu, v sobotu jsem si projížděla Jižní Moravu a v okolí velkých měst, já nevím, Uherský Hradiště, Kunovice, Uherský Brod, Luhačovice, tam všude bylo strašných lidí, ale ty úseky, které jsou trošičku vzdálenější od těch měst, ty už byly volný. Víš, takže vždycky to bylo v okolí třeba 5 kilometrů kolem toho města našlopáno a pak jedeš sám a najednou vidíš lidi a říkáš si, a je, blížím se k velkému městu.
7: Tak to byl na Třeboňsku, to je velmi oblíbená destinace samozřejmě pro cyklisty, kteří nechtějí úplně tak se nadřít.
11: Jo, jo, jo.
7: A pro rodiny s dětma, protože s dětma víme, rovina ideální.
11: Ano.
7: Tak tam bylo našlapáno.
11: Teda,
7: tam bylo našlapáno cyklistů, to jste neviděli.
11: Tam se moc nenašlapete, ale je tam našlapáno.
7: Tak hezké ráno.
11: Dobré jutro.
5: Michálek
0: a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi, my si dáme horoskopy už za chvilku. Před chvilkou Lubka říkala, že rovina tam se moc nenašlapete. Já mám zkušenost, že roviny jsou vlastně jako dost blbý, protože tam musíš šlapat vlastně pořád.
1: Jo, to jako, jako jo, není to ale, dřina, ale jo? Jako nejdeš přes odpor. Jako no. Tam vlastně jako rovinka je... To je...
0: A nejvíc z ní bolí zadek, jsem zjistil.
1: Jo, no, nohy nebolej z rovinky. No. Nohy ne, ale zadek jo.
0: Třeba Lubka jednou bourala na rovince, zrovna na Třeboňsku, tak neříkej, že bolí jenom jo. Zadek. Tebe jako bolelo úplně všechno.
1: Mě bolelo...
0: Předek, bok.
1: Přátelé, mě bolelo fakt všechno. To byl fakt jako úraz, který už nechci zažít. Já jsem prodřela všechno. Tričko, spodní prádlo. Já jsem měla opravdu prorvaný spodní prádlo až na toho člověka. Takže...
0: To si probereme. Ještě si to můžeme klidně probrat.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Krásné páteční ráno přeji všem. Vítejte u horoskopu. Dnes je státní svátek, den osvobození od fašismu. Svátek slaví Zlatan, Zlatko a Aurel. Blahopřejeme. Konstelace planeta povídá, že jestli toužíte po harmonii, budete muset něco obětovat. Nemyslete na sebe, věnujte pozornost svým blízkým. No a co čeká býky? Zřejmě nevyjdete z překvapení. Planety vám dodají hodně odvahy i na větší, významnější skutky. Daří se. Blíženci. Počítejte s tím, že budete čelit určitým tlakům ze strany rodiny. Ne vždy to bude jednoduché, ale zvládnete to. Raci, den je ve znamení šťastných náhod. Něco možná objevíte, s někým se potkáte. Láska je obestřena tajemstvím. Lvi, dnešek vás nenechá chvíli v klidu, vaše ohnivá povaha dá o sobě vědět a odstartuje sled budoucích událostí. Panny, rodinné vazby přinesou radostné chvíle, dají vám pocit, jak je důležité mít někoho vedle sebe. Váhy, vypadá to, že máte všechny předpoklady prožít příjemný víkend někde na venkově. Štíři, nechte minulost spát, neohlížejte se za tím, co bylo. Soustřeďte se na to, co vás v nejbližších dnech čeká. Střelci, než se do čehokoliv pustíte, ověřte se vlastní možnosti a naplné sliby nedejte. Pokud si nechcete pokazit den, nebavte se ani o penězích. Hrozí slovní potyčky. Kozorozi, zřejmě budete muset trochu zapracovat na svém štěstí. Chystáte-li se na výlet do lesa, nezapomeňte použít repelent. Ve vysoké trávě můžete narazit na klíště a to by vám způsobilo pěknou polízanici. Vodnáři, dělá vám náravně dobře, když si vás okolí všíma. Víkendové události potrhnou vnitřní pohodu a budou mít na vás blahodární vliv. Ryby, měli byste se učit více poslouchat, abyste nepřeslechli, co váš partner potřebuje. Utuží to váš vztah. Beraní, láska si se vám pohrává, trochu vám zabrká na nervy. Chce to klid. Milí přátelé, dobré a méně dobré chvíle se budou střídat jako na běžícím pásu. Co se vztahu týče, co zasejete, to sklidíte. Přeji vám super víkend, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Krásné páteční ráno na frekvenci 1, 1 plus 1, jeden forek od nás, jeden forek od vás. Rychlej, jasnej. Vždy mějte v lednici připravenou láhev vína pro zvláštní příležitost. Jako je třeba pátek.
1: Dobře. Tak dneska, jo?
0: Tak dneska, jo.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Jaro chutná s produkty Gianna a frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
3: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9 999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operaklehce.cz.
2: Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl.

0: Krásné páteční ráno, to je nejchladnější z celého týdne, dokonce se ojediněle setkáváme i s přízemními mrazíky a pozor také na mlhy, které výrazně snižují dohlednost, zejména v údolích a také v dolicích. Nyní v ranních a dopoledních hodinách je ale oblačnosti z celého dne nejvíce. Oblačno, jen přechodně polojasno. Během dne bude ale velmi rychle docházet k bývání oblačnosti a přeháňky se budou vyskytovat pouze ojediněle a to zejména v horských oblastech. Žádné bouřky dnes už neočekáváme. Nejvyšší odpolední teploty budou i nadále zůstávat hodně rozdílné. Zatímco na Karlovarsku se zastaví na 12 stupních Celsia, tak v Jihomoravském kraji si budete užívat 21.
1: A teď vykouzlíme výhodnější.
2: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči ním pozornější.
3: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
4: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
5: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
6: Teď je přesně 7:30. Krátké zprávy, Lucie Šmídová.
7: Dobré ráno, prezident Petr Pavel dnes ráno přijme premiéra Andreje Babiše. Měli by jednat o účasti na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Příměří s Íránem zůstává nadále platné, i když USA provedly ve čtvrtek odvetné útoky na íránské cíle. Médiím to řekl Donald Trump. Hokejisté Philadelphia podlehli ve druhém kole playoff NHL doma Caroline 1-4 a v sérii prohrávají 0-3. Daniel Vladař inkasoval 4x z 26 střel.
8: Frekvence 1. Doprava.
7: Podíváme se na ranní provoz.
9: Pozorněte na dálnici D1 na 205. kilometru. Je pro defekt odstavený kamion z Vyškova na Brno. Jinak je provoz na všech dálnicích plynulý a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: A Míra s Lubkou s vámi, přejeme vám hezké ráno, jenom abych ještě dorazil to téma toho tvýho prodřeného všeho, jo, jak si bourala na kole. Lubka, přátel, jediný člověk, kterému se podařilo u auta odřít střechu a na kole si odřít prsa. Jo? Myslím, a tím to můžeme uzavřít, ne?
10: Přesně tak to bylo, ano.
11: Míra Michálek
12: a Lubka Ponížilová.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem kromě ní s nimi, bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malý světla, to třeba se vrátíš.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vyvěna.

0: Přejeme hezké ráno z Frekvence 1. Svátek, nesvátek, i dneska vyrazíme, přátelé, na silnice. Mluvíme o tom celý týden, a to v rámci opravdu hodně zajímavé, důležité kampaně, to je hele motorka.
1: Kolik je letos na silnicích motorek?
0: Hodně.
1: Moc. A takhle, jak se udělalo hezky, tak ještě víc. Kolikrát jste si ji za volantem všimli až na poslední chvíli? Ono to totiž není o nepozornosti, jak by se mohlo zdát.
0: No, vůbec, protože mozek filtruje věci, na které není zvyklý. A motorka samozřejmě logicky menší, rychlejší, ne-li hodně rychlá, a snadno jí samozřejmě vymaže.
1: Ten náš mozek neposeda. Dokonce existují studie, které ukazují, že motorku přehlédneme mnohem častěji než auto. Stačí vteřina.
0: Tak třeba při odbočování nebo na křižovatce, pak už samozřejmě může být pozdě, o tom asi nemusíme tady diskutovat. Ovšem otázka, co s tím?
1: Naučit se motorky opravdu vnímat. A právě proto tento týden vyrazil do terénu Tomáš Fíla s kampaní Hele motorka.
0: Tak Tome, kde tě máme? Slyšíme se snad dobře, hezké ráno.
2: Hezké ráno, já vás zdravím a perfektně vás slyším. Dneska jsem vyrazil na výlet do Adršpachu a i tady se mi podařilo zastavit jednoho z účastníků provozu a tím je krásná dáma. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Dobrý den, Lucie.
2: Já vás zdravím, Lucie, a přeju ještě jednou pěkný den. Cesta sem do Adršpachu, alespoň ta moje, byla o spoustě cyklistů, kteří už vyrazili taky na výlety. Spousta řidičů dnes míří při pátku právě do Adršpachu. No, je to tady krásný, co si budeme povídat. Po cestě jsem teda měl jedno zúžení, takový popojíždění v koloně. Jakou jste měla cestu vy?
3: No, je to tu dneska o nervy, musím říct. Člověk sleduje navigaci, lidi u silnice, cyklisty, další auta a do toho se snažíte někde zaparkovat.
2: Já vás naprosto chápu. Člověk tu pozornost má opravdu jako roztříštěnou na spousty věcí, které prostě každý správný řidič musí sledovat. Znáte projekt Hele motorka? Ten se totiž snaží upozornit právě na ty nejméně chráněné účastníky silničního provozu, tedy na motorových vozidlech, kromě cyklistů a chodců, a to právě na motorkáře. Protože mozek to, co běžně nevnímá, tak zkrátka a dobře vymazává. A najednou se může stát, že jaký motorkář proti nám vyjede, nebo nás třeba předjíždí ze zadu, a náš mozek si zkrátka a dobře neuvědomí, že tam vůbec je. Už se vám to někdy stalo?
3: Jo, stalo, to asi máte pravdu. Stačí totiž vteřina nepozornosti při odbočování vlevo nebo na hlavní a může se stát cokoliv.
2: Přesně tak. Vy jste na to úplně kápla, protože právě odbočování vlevo je vůbec to nejrizikovější. Takže, než otočíte volantem, pečlivě samozřejmě zkontrolujte své okolí a trénujte také svůj postřeh. Protože, když uvidíte někdy nějakou motorku, kdekoliv, tak úplně stačí, aby jste si řekla jedno heslo. Já vám ho za malou chvíli prozradím. A když si to heslo řeknete, tak tím budete trénovat svůj mozek. Jo?
3: Dobře.
2: To heslo zní Hele motorka. Zkusíme si ho teď říct společně?
3: Aha, ano.
2: Tak pojďme. 3, 2, 1.
3: Hele motorka.
2: No a pokaždý, když ji uvidíte a řeknete si tohle heslo, tak váš mozek si snáš zapamatuje, že ty motorky jsou běžnou součástí každodenního ježdění na silnicích. Kdybyste se chtěla dozvědět víc o tom, jak lépe vidět a chránit motorkáře na silnicích, tak se podívejte na www.helemotorka.cz. Já vám teď děkuji za váš čas, za to, že jste si tady se mnou to heslo vyzkoušela. No a přeji vám, ať se vám ten dnešní výlet povede, tak se mějte krásně.
3: Vy taky, děkuji moc, nashledanou.
0: Tomáši, děkujeme, takže ještě jednou připomínáme, heslo za volantem zní Hele motorka.
1: A taky dodáme, že projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
0: Tak, do třetice ještě, tak já to dodám na internetu, hledejte jednoduše www.helemotorka.cz.
4: Jaro chutná s produkty Giana a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Giana se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Giana.
5: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
6: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
7: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
8: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na Smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
9: Be smart. Get wings.

0: sluneční, krásné sváteční ráno, pokud o víkendu dostanete chuť na jedno orosené.
1: Samozřejmě.
0: Tak tady mám něco pro pivaře od nepivaře.
1: No.
0: Míro, jestli pak ty víš, z čeho se v pivních reklamách dělá pěna piva?
1: Wow. Tak to nevím, ale slyšel jsem minulý rozhovor, a nechci kecat, s kým to bylo, ale někdo, kdo hrál v hospodě. Taková ta hospůdka, hospůdko, víš co, vedou tam tři schůdky hospoda, myslím, že to jmenovalo. No, tak ten právě říkal, že když třeba se to hodně jako protahovalo, to scéna, takže to dodělávali šlehačkou. Takovou tou ze spreje.
0: A to je podle mě ještě pořád dobrý.
1: No, tak z čeho?
0: Z pracího prášku.
1: Z pracího prášku, nejlíp to pění, jo?
0: No, jako pění, asi jako dobře, no. A když ho tam dáš dost, takže...
1: To právě, že v tom rozhovoru tam jako řešili, já no. Jsem vám to závidí, jak tam pijete to pivo. On říká, ale to pivo tam stalo třeba 2 hodiny. A vždycky, když, jako než byla klapka, tak se tam zakvrdlalo.
0: Já bych právě takhle jako v tom filmu, tak bych čekala, že to třeba jako brčkem nabublají, víš, nebo něco. Ale tyjo, jako... Je pravda, že...
1: Pak na to zapomeneš, napiješ se a je to.
0: Však to je nějaký fotograf, aranžér toho jídla a pití na fotografie. A to, když si přečteš, čím se to dělá, to je jídlo, který už se, toho už se nesmíš dotknout, protože se otrávil, že jo?
1: Bacha na to, jo?
0: Přátelé.
1: Hezké ráno.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.

0: si jednou, že za chvilku na zajímavé téma.
1: Ano.
0: Za nocleh na záchytce lidé nechtějí platit. No bodejci to neobjednali, že jo?
1: Viď, no, jasně.
0: Koukejte, tady to na Bookingu nemám nikde. Co si to neobjednával?
1: Mě se vůbec nevlastně.
0: Já vlastně ani nevím, kolik to stojí teď. Hmm. Ale asi levný to úplně nebude, viď?
1: No tak, když už tě tam odvezou, tak ti nic jiného nezbyde asi než.
0: A zase máš taxíka zadarmo. Probereme si to za chvilku,
1: dobře.
2: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
3: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Lucie Šmídová je tu, hezké ráno.
1: Pěkné ráno, za noc na záchytce lidé nechtějí zaplatit. Připomínáme si konec druhé světové války v Evropě. V Hradci Králové riskují u nové křižovatky. Více než polovina poplatků za pobyt v protialkoholních záchytných stanicích v Česku podle jejich zástupců zůstává neuhrazena. Některé dokonce evidují kolem 70% neuhrazených pobytů. Vymáhají je obtížně. Téměř nulová vymahatelnost je třeba u bezdomovců, cizinců ze zemí mimo Evropskou unii nebo lidí s trvalým pobytem na úřadech. Provoz stanic by tak nebyl bez dotací krajů a měst možný. Na pietách po celé České republice si dnes mohou lidé připomenout 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Oslavy dne vítězství doplní také výstavy, průvody nebo tradiční pietní akt na pražském Vítkově, kterého se zúčastní prezident Petr Pavel, premiér Babiš nebo náčelník generálního štábu armády Karel Řehka. Nástup na Vítkově začíná v 10 hodin. Chybět by neměl ani přelet armádní techniky. Lidé v Hradci Králové u nově otevřené křižovatky riskují životy. Frekventované místo, kde ještě nejsou dokončené podchody, divoce přebíhají.
4: Zatímco křižovatka Miléta u fakultní nemocnice se otevřela s 3měsíčním předstihem, podchody budou na otevření ještě zhruba měsíc čekat. A protože k nejbližším přechodům, to jsou odsud stovky metrů, lidé pravidelně přechází čtyřproudou Tepnu, kde jen se dá. Nebezpečnou situaci zlepší postupné otvírání dalších 3 podchodů. K tomu už otevřenému pod Hradeckou ulicí přibude nejdřív podchod pod Sokolskou. Další se mají otevřít postupně do půlky prázdnin. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Japonské úřady dnes potvrdily první smrtelný útok medvěda v letošním roce. Obětí byla 55-letá žena. Policie podle japonských médií prošetřuje další 2 úmrtí, která možná způsobily medvědi. Tenistka Linda Nosková postoupila na antukovém turnaji v Římě do 3. kola. Neuspěla naopak Kateřina Siniaková. Do 2. kola mužského turnaje prošel Tomáš Macháč.
3: Frekvence 1.
5: Počasí.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, přehánky jen výjimečně, častěji pouze na horách a na severu. Nejvyšší teploty vystoupají na 15 až 19 stupňů, teplej bude na jihu Moravy, tam naměří až 21, na Šumavě bude kolem 12.
5: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: A ještě přidáme pohled na hlavní tahy.
6: Pozorněte na dálnici D1 na 205. kilometru. Je pro defekt odstavený kamion z Vyškova na Brno. Jinak je provoz na všech dálnicích plynulý a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: A po zprávách pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou a Lubkou.
0: Ty, mámo, skoč pro čerstvý rohlíky.
7: Ty, táto, mají zavříno.
0: A, Vietnamec bude mít.
7: Ten jo, ale nebudou čerstvý.
0: Ne, Vietnamcům se podařilo, nebo večerkám, jako to, co nikomu za socíku za 40 let, že oni opravdu to pečivo mají furt. Já nevím,
7: oni ho mají, ale možná to dělají, jako to dělala prodavačka u nás, já už jsem to určitě říkala. My jsme měli, když jsem bydlela v Plzni, v Tylovce ještě, tak naproti byla mlíkárna a měli tam i rohlíky. A vždycky ráno byly ty rohlíky teplý, hodně brzo ráno.
0: Aha.
7: A nebyly teplý kvůli tomu, že by byly dovezený jako to, ale byly teplý kvůli tomu, že paní prodavačka rozpejkala ty včerejší.
0: Jo, no takhle teplý.
7: Občas byl i připálený dole z té mřížky, víš, ty plynový trouby, ale jako dobrý teplý rohlík.
0: Rohlíky jsou dnes obzvláště vypečené.
7: Přesně, dvakrát.
0: No tak dneska, přátelé, každopádně zavřeno, počítejte s tím.
7: Je to tak.
3: A Lubka Ponížilová.

0: páteční ráno na Frekvenci 1, dneska 8. května, volný den. Teď pojďme prověřit, kdo je tady chytrej, jak rádio.
1: Tak pojď do mě.
0: Ty si určitě, Míro, vzpomeneš na to, že volný den nebýval 8.
1: devátýho, jasně, no.
0: A já se tě ptám, od kdy slavíme jako den pracovního klidu 8. květen? Co to bylo za rok?
1: No to se změnilo, že jo? Určitě v devadesátkách někdy. Bych si tak tipnul.
0: Jako řekla bych, že tvé úvahy jdou správným směrem.
1: No, tak 30 let, dejme tomu, je to 35 let.
0: Typuješ
1: 35 let, co se to změnilo. Začátek devadesátek, tak bych si myslel.
0: Dobře, co typujete vy, nebo si to snad dokonce pamatujete přesně podle nějaké indicie? Dejte vědět a za chvilku správná odpověď. Frekvence.

0: I to je jak rádio na frekvenci jedné. Jsem minulý týden zrovna, když byl ten svátek, jak bylo prvního.
1: Jak bylo otevřeno,
0: no, ano. No. Tak jsem projížděl přes Jindřichův Hradec a jel jsem ulicí 9. května a říkal jsem si, sakra, jsem tady, nejsem o týden později, jakože teď.
1: Jo, vlastně, jo, že byste měl hezký.
0: Ty jsi mi položil otázku, od kdy je 8. květen státním svátkem místo toho 9.
1: Přesně tak, no.
0: A já jako logicky jsem to fláknul do těch 90.
1: Jasně, no. Začátek 90. To jako je samozřejmě velmi logická úvaha. Ty jsi typoval, že je to 35 let, tak je to míň.
0: Aha.
1: Je to 33 let, jestli počítám dobře.
0: Takže nějaký 93.
1: Třetí.
0: Jo, jasně, no.
1: Chvilku to trvalo, než jsme
0: tak
1: se
0: Československo,
1: dopřehadovali.
0: Kdo teda co? Kdo si co nechá, prosím vás?
1: My bereme 8.
0: Jak u rozvodu.
1: Jo.
0: My bereme 8. vy si jdete 9. Souhlas?
1: Přesně.
2: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
3: Ti všichni míří v neděli po obědě na frekvenci 1.
4: Mám rád to ze všechny ženy a jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
2: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
5: Možná kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
3: Petr Jablonský. Každou neděli od 13 hodin na frekvenci 1.
6: Prodáváte auto a chcete...
7: Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.

0: týdnu společně s námi na Frekvenci 1 byl šéfkuchař Roman Paulus. Teďka se blíží zase období grilování. Kdy jste si třeba naposled opekl buřta?
1: Jednou za rok si buřty uděláme, když potřebujeme spálit pár větívek u nás na zahradě, tak si k tomu koupíme buř a pár nějakých klacíků. Ale jinak tak jako grillujeme rádi, teď je to samozřejmě, já mám rád tu sezónnost, takže samozřejmě po zimě, kdy člověk třeba negriluje nebo negriluje tolik, tak je hezký si párkrát to grilování udělat. Postupem léta už mě to zase trošku opouští, takže si myslím, že zrovna tady ten víkend si myslím, že grilovat budu určitě.
0: A nějaký tip, co hodit na grill? Co zajímavého?
1: Já si myslím, že tam je jako dobrého pomálu, takže si ideálně koupit nějaký kvalitní maso, když to bude hovězí, tak jako určen na stejkovou úpravu. Jinak potom už jenom sůl, pepř si myslím a spíš si trošku pohrát s těma přílohama, třeba nějakou dobrou omáčku si připravit a připravit si dobrý saláty, ale jako nějaký moc jako velký nakládání nebo mučení toho masa nějak jako předtím si myslím, že není dobrý. Ostatně jako z nekvalitního masa se dobrý steak neudělá, takže je potřeba si dobrý maso koupit a potom už záleží na chuti, no, tak to bychom se mohli asi povídat dlouho. Já třeba rád připravuji i ryby, třeba i ryby v celku, to si myslím, že možná taky ne, možná tenhle, ale příští víkend něco takového provedu.
0: Dobře, a plyn? Dřevo, uhlí.
2: Elektrika.
1: Já grilluju na dřevěném uhlí. Líbí se mi to, ale abych vám řekl pravdu, jako co se týká práce, tak máme sice taky grill na dřevěný uhlí, ale potom máme několik grillů na plyn, protože přece jenom člověk je takový flexibilnější, rychlejší. Občas se taky stane, že jako může to být třeba v červnu, jedete na akci, kde to mělo být léto a ono je třeba 5 stupňů a on ten plynový grill je takový jako bezpečnější, když opravdu 100% potřebujete nasytit větší množství lidí, takže ten plyn si myslím, že je docela dobrý kompromis.
3: Ráno Frekvence 1.
4: Ráno Frekvence 1. Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi teď přesně o 8:30, jak to bude s počasím. Jak kde? Na Moravě lépe.
1: Tam bude tepleji.
0: Ano, a jedu do Liberce, tam lépe nebude.
1: Ano, na severu může i sprchnout dneska, jinde ne. No, na severu,
0: k tomu
1: ano.
0: Minus 11 jsem viděl někde. Tak nebudeme přehánět. Počasí prostě dneska rozdělí republiku, asi na víc kusů, počítejte s tím. Teď ale o 8:30 je čas na krátké zprávy.
1: A podíváme se do obchodu. Velké prodejny jsou dnes až na výjimky zavřené, stanovuje to zákon. Online supermarkety a rozvážkové služby ale fungují bez omezení. Středočeští krajští radní odsouhlasili nákup 40 sanitek pro záchranou službu. Nahradí staré vozy a rozšíří vozový park. Nyní pokračuje příprava tendru. Jeho hodnota je 237 milionů korun. Státní podnik Povodí Labe začal na začátku května upouštět Labskou přehradu pod Špindlerovým mlýnem v Krkonoších. Důvodem je chystané odstranění nánosů, které se do přehrady dostaly při povodních v září 2024.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Podíváme se, jak vypadá sváteční ranní provoz.
3: S opatrností projíždíte na dálnici D1, kde na 295. kilometru ve směru na Ostravu je pro poruchu odstavený autobus a blokuje pravý jízdní pruh. V místě se kolona netvoří. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Hezké ráno vám přejeme z Frekvence 1. Mě to tady pobavilo. Na Instagramu na mě vyskočil taky opravdu hezký video.
1: Ano.
0: Sedí takhle týpek a pije alkohol, jo?
1: Jo.
0: A pod tím je napsáno. Každý den si říkám, Honzo, neměl by si s tím alkoholem přestat. Naštěstí nejsem Honza. Ten tak někomu mě to pobavilo, když to vidíš, tak to vypadá trošku
1: ale chápem.
0: Máme před sebou prodloužený víkend, takže myslím, že tam něco jako samozřejmě proteče, asi je to logický. Navíc je tu sezóna grilování, opejkání. Minule jsem viděl recept, myslím, že to bylo od těhotného kuchaře.
1: No.
0: A provokoval, si
1: provokoval.
0: Myslím. No, byl to recept na busty, které nejsou nařezané.
1: To je trošku provokace. Já jsem opejkala bušty, co nebyly bušty.
0: Jo, minulej víkend. Běžně jako vegetarián.
1: Jo, ale já, víš co, jako nevegetarián přijdeš do potravin v pátek, ten den, kdy mají teda jako otevřeno.
0: Ano.
1: Překvapivě. Ne dneska, ale minulej týden to bylo. A říkáte, já bych si dala 3 bušty. Nejsou. Říkám, tak mi dejte 0,5 kila kabanosu.
0: Není,
1: já říkám. Tak obyčejný točený salám. Není. A já říkám, a co mi teda můžete dát? Tady ty liberecký párky. A já říkám.
0: Jakože nikdo chce liberecký párek, jo?
1: No tak jako není to bušť, jo?
0: No my jsme, já je měl radši.
1: Fakt?
0: Byly velký taky, hodně se toho dalo zbouchat, že jo? Dali se naříznout dlouhý nožičky.
1: Jo, to je pravda, jako dalo se to dobře nařezat. Máš tam větší prostor pro kreativitu.
0: Přesně tak. Ale zkuste ten nenařezaný špekáček. Já jsem na to koukal, říkal jsem si vlastně...
1: To rupne.
0: Zkuste to, co to udělá. Recept od těhotného kuchaře je vždycky dobrý.
1: Dejte vědět.
0: A hlavně on je známý tím, že u toho dost nadává, kleje je zprostej, takže když vám to nebude chutnat, tak...
1: Tak si můžete zanadávat a být zprostý.
0: Hezké ráno.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvenci 1 s vámi máme před víkendem a v týdnu tady společně s námi byla zpěvačka Celeste Buckingham. Pojďme si dát nějaký takový víkendový tip. Třeba na Slovensko. Kam by měl Čech vyrazit, když pojede na dovolenou na Slovensko? Kde to máš fakt ráda?
1: Ja viem, že Tatry sú prvé, čo asi napadne aj veľa Čechov, ale možno by ste tam nemali chodiť, keďže každý rok sa tam niekto stratí alebo spadne z nejakej skaliny.
0: No, pretože tam chodíme v žabkách, že jo?
1: No, práve. Vy ste akože nemuseli každýkrát zachrániť, ani nám to rozprávajú na Slovensku, čo sa tam deje, takže nechcem si z vás robiť srandu, ale dávajte si tam
0: Ale je to standard, že jo? Proste tri Čechy zachraňovali v Tatrách.
1: Ale mám ako bezpečnejšie odporúčanie pre Čechov, ktorí stále chcú zažiť nejaké akože horské, slovenské nejaké ako zážitky.
2: Kino.
1: Nie, toto máte v Prahe, to stačí. Valčianska dolina, ktoré je najbližšie mesto je Martin, mesto Martin na Slovensku. Valčianska dolina je taká tá menšia dolina, sú tam malé kopčeky, v zime sa tam dá lyžovať aj s deckami a je to fakt krásne, sú tam samé tie staré dediny, obrovské lesy, človek sa tam môže prejsť a úžasné všelijaké ubytovania v každej cenovej kategórii, takže ja to každému odporúčam, že aj na Slovensku, aj cudzinci, moji kamaráti, keď sa hľadajú niekde ísť si vypnúť a zároveň si užiť tú prírodu, tak do Valčianskej doliny určite. To je jedna z mojich obľúbených miest.
0: Medvedi sú tam? Nejsou?
1: Sú, ale sakrát, menej. Ale pomenej. A tak na Slovensku máme všade medvedi.
0: Ja viem, no ja práve som tam projížděl takou krásnou, som bol na kole, projížděl som Slovensko na kole, projížděl som takou krásnou odlehlou krajinou. Říkam, tady to je fantazie, to je tak krásný. A teď mi tam naskočil ten medvěd.
2: A tak na tom kole, tak asi bys to zvládl, ne?
0: Snad. Nevím právě, co si jistý.
1: Že kdo by vyhrál soutěž, ne? Preteky.
3: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči ním pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
4: Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
5: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
6: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
7: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
8: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
9: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
10: Be smart. Get wings.

0: že dnes jsou obchody zavřené, pokud jste to nestihli včera, ale co jsem tak v obchodě viděl, stihli.
1: Já jsem to taky viděla.
0: To bylo ve smrti od rána. Tak dneska opravdu nenakoupíte teda.
1: No, musíte maximálně na benzínku, no.
0: Stačí.
2: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
3: Aktuální hity.
4: Je to tak správně, jen se neumím.
3: A oblíbenou klasiku.
2: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
5: kdo slaví a co,
2: a taky kam vyrazit a proč.
3: Víkendový tým Frekvence 1.
2: Petr Wagner,
5: Veronika Elhotová
2: a Marek Valášek.
3: I v sobotu a v neděli.
2: Zapněte rádio a vypněte starosti. 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty nachystala snad velmi poctivě.
1: Samozřejmě, jak jinak.
0: Lucie Šmídová, hezké ráno.
1: Krásné ráno. Déšť sucho moc nezměnil. Velké prodejny mají až na výjimky zavřeno. Naši hokejisté ukončili neporazitelnost Švédů. V České republice zapršelo málo. Letošní srážkový deficit je největší za posledních 65 let. V březnu a v dubnu skoro nepršelo, a tak deště z posledních dnů mírní sucho jen nepatrně. V jarních měsících obvykle naprší dvojnásobek toho, co letos. I proto podle České televize třeba na Břeclavsku už nyní zvažují zákaz používání pitné vody k zalévání a napouštění bazénů. Obchody nad 200 metrů čtverečních, jako například velké supermarkety, mají dnes na den vítězství zavřeno. Stanovuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají obchody na místech s vysokou koncentrací cestujících, tedy na letištích nebo nádražích, a také lékárny a čerpací stanice. Online supermarkety a rozvážkové služby fungují bez omezení. Evropská unie musí do 4. července uvést platnost v loni sjednanou obchodní dohodu se Spojenými státy, jinak bude čelit výrazně vyšším clům. Uvedlo to dnes americký prezident Donald Trump. Sázka na ukrajinskou lékařku se Svitavám vyplatila. Město podpořením její ordinace pomohlo lidem bez lékaře.
6: Už první minuty otevření nové ordinace ukázaly, že 1 000 000 korun od radnice na rozjezd byla dobrá investice, protože zdejší čekárna praskala ve švech. Sehnat totiž ve Svitavách praktického lékaře, který by přibíral nové pacienty, bylo dosud prakticky nemožné. V ordinace, kde se už předem registrovalo 500 lidí, jich přijmou celkem 2000. Nová obvoďačka přišla do naší země z Ukrajiny ještě před válkou a začala na interně zdejší nemocnice, kde se také učila česky. Zatím sem dojíždí z Pardubic, ale v budoucnu se do Svitav chce přestěhovat. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách nad domácí reprezentací 3-1 a ukončili v 10. utkání Eurohockeytour v sezóně neporazitelnost už jistého celkového vítěze série. Češi porazili výběr 3 korunek po sérii 5 poher proher poprvé od loňského února, kdy vyhrál také na švédských hrách ve Stockholmu 4-1.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
1: Dneska bude oblačno až polojasno, přeháňky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách a na severu. Nejvyšší teploty 15 až 19, na jihu Moravy bude nejtepleji, tam naměří až 21, na Šumavě naopak chladno kolem 12.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: A podíváme se, jak to vypadá na dálnicích.
7: S opatrností projíždíte na dálnici D1, kde na 295. kilometru ve směru na Ostravu je pro poruchu odstavený autobus a blokuje pravý jízdní pruh. V místě se kolona netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Zprávy na Frekvenci 1 končí, ale teď už má slovo Miloš Pokorný.
8: Hezké sváteční ráno, posloucháte Frekvenci 1. Ano, sváteční, je to jasný, 8. května slavíme Den vítězství. Pokud budete slavit Den vítězství, částečně alespoň s Frekvenci 1, budu moc rád. Hezky si to užijte, zahrajeme si hodně muziky a mám tady připraveny taky nějaké telefony a taky takovou jednu jako pozvánku na ten můj podcast, ale to už jste zvyklí, jako ostatně každý pátek. Hezké ráno.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Posloucháte sváteční frekvenci 1. Pokud jste fandové našeho podcastu, který se jmenuje Lepší už to nebude, čili Luton, který natáčím společně se Zdeňkem Polorejchem a vždy jedním atraktivním hostem, kterým tentokrát je také kuchař, herec, všeuměl, znáte ho velice dobře a je to Ivan Vodochodský. No a my jsme probírali různé věci, probírali jsme Japonsko, protože právě Ivan se vrátil z Japonska, Zdeněk tam byl taky. Já jsem velmi bedlivě naslouchal, že se tam chystám. No a probírali jsme samozřejmě také narozeniny Jiřiny Bohdalové, protože náš drahý kolega byl přítomen oslavám. Probrali jsme, jak my vždycky říkáme, všechno možný a nemožný, takže pokud byste chtěli a měli jste na to náladu, tak si můžete dát na YouTube s obrazem, abyste viděli tři krásný chlapy, a pokud je nepotřebujete vidět, tak si můžete pustit jakoukoliv podcastovou aplikaci a můžete nás jenom slyšet. Takže další díl dneska premiérově Lepší už to nebude. Já vám přeju hezké ráno a za chviličku budeme volat jednu velmi úspěšnou známou českou zpěvačku.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Jaro chutná z produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.

0: V tuto chvíli na frekvenci jedna zpěvačka Lenka Nová. Lenko, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Hezké ráno. Dlouho jsme se neslyšeli.
1: Ano.
0: Takže moje otázka je úplně jednoduchá. Máme tady už, doufejme, stálejší hezké počasí, až nějaká, no, nějaká přehánka občas, ale dobrý.
1: Taky potřebujeme.
0: Zeptám se tě, seš letní typ, jak se těšíš na leto?
1: Jsem letní typ. Já mám nízký tlak, takže já jsem jakoby víc zmrzlá celý rok, takže kdykoliv přijde nějaké teplo, tak jako já ho vítám a vždycky se na léto moc těším, a takže jsem ráda, že už to jakoby přišlo a že už je teplej. A v létě já budu hodně tady v Čechách, asi chalupa. Já pracuji pro Litomyšl Fest, takže to je první týden srpna vždycky, to je moje srdcovka, takže tam se těším moc. No a uvidím, myslím si možná do Portugalska, ale bude záležet taky, co letecká doprava a tak, ale
0: jo, to je teď,
1: to hlavně Čechy, ano, ano.
0: To je teď trošku otázka, hodně lidí říká, hele, mám všechno zaplacený, ale trošku se bojím, že třeba neodletíme, nebo něco podobného, takže myslím, že to řeší teď hodně lidí a tím, že i spoustu lidí zase lítá i mimo sezóna, tak všichni říkají, tak snad konflikt se nějak jako bude chylit ke konci, aby prostě krom jiného, teda to nebereme, že konflikt je blbej v tom, že nemůžeme lítat na dovolenou, ale celkově.
1: My jsme byli jedni z těch, co skejtli na Sri Lance, víš, takže já jsem tak jako opatrná, ano.
0: Takže ty si to zažila, že jsi opravdu zůstala
1: ano.
0: Venku.
1: No, my jsme tam byli o 8 dní díl.
0: Tak Sri Lanka je zase hezká, nebo?
1: Jo, bylo jako...
0: Ale už to...
1: snažili jsme si to užít. Ale jako Sri Lanka byla úžasná.
0: Dobře. Takže léto v naprostém pořádku. Co se ještě týče tý práce, budeme se o tom bavit za chviličku.
1: Ano.
0: Doslechl jsem se, že by snad mělo být nové album. Je to ve hře?
1: Já už na něm pracuju několik let, ale je to ve hře, protože už ta přece jenom práce trošku naštěstí pokročila a dokonce to vypadá, že by mohla být ta Alba 2 nakonec.
0: Opravdu.
1: Takže a dvě různý, protože se mi sešlo vlastně nějaký materiál a zjistila jsem, že vlastně je každý tak jiný, ale vlastně oba se mi hodně líbí, jsou jako od různých autorů a nechtěla bych je navzájem nějak jako znásilňovat a tlačit k něčemu, k nějakým kompromisům, takže možná já už nic neříkám, ale
0: dobře.
1: Jo, ale nechci se dostat pod tlak, ale vlastně ta práce na tom je moc hezká. To jedno album by mělo vzniknout s Matějem Benkem, vlastně s jazzovým pianistou a skladatelem, a na druhým děláme s Honzou Muchovem, skvělým producentem, a ten zase chce, abych vlastně co nejvíc věcí se napsala sama. A to je to, co mi jako trvá. Takže, ale snažím se a věřím, že to
0: tak
1: dobře dopadne.
0: Teď uzavřeme chviličku, vydrž, ještě jednou zavolám, protože mě zajímá, kde je možné teď vidět, že vím, že loni úspěšné Villa Tour, a tak mě zajímá, co prostě chystáš na léto. Tak za chviličku opět na frekvenci.
1: Ano, děkuji.
2: Frekvence.

0: Přiblížila se nám 9:30 a to znamená, že i v dnešní sváteční den vás budou čekat krátké zprávy na Frekvenci 1. Hezké ráno.
1: Jaro, chutná
2: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
3: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
1: Jaro, chutná z produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
4: Hezké dopoledne u krátkých zpráv. Prezident Petr Pavel dnes ráno přijme premiéra Andreje Babiše. Měli by jednat o účasti na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Příměří s Iránem zůstává nadále platné, i když USA provedly ve čtvrtek odvetné útoky na iránské cíle. Médiím to řekl Donald Trump. Hokejisté Philadelphia podlehli ve druhém kole playoff NHL doma Karolíně 1-4 a v sérii prohrávají 0-3. Daniel Vladař inkasoval 4x z 26 střel.
1: Frekvence 1.
5: Doprava.
4: Zpomalte na D3 a na Hradecké dálnici.
6: S opatrností projíždějte na dálnici D11 na 81. kilometru ve směru na Hradec Králové. Je pro pruchu odstavené vozidlo na krajnici. A nepojízdné vozidlo očekávejte také na dálnici D3 na 112. kilometru ve směru na České Budějovice. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Frekvence.

0: Posloucháte Frekvenci 1 ve sváteční den. No a já doufám, že na telefonu stále ještě vydržela zpěvačka a ale autorka, skladatelka Lenka Nová. Lenko, hezké ráno po druhé.
1: Jsem tu, ano, dobré ráno.
0: Přijám. A zapomněl jsem asi ještě textařka, že jo? Taky.
1: Snažím se, ano.
0: Dobře, ok. Prosím tě, já už jsem zmínil Velatur, to je vlastně projekt, kdy jsi začala vlastně vystupovat ve známých, některých i ikonických vilách po celé vlasti. Tak mě zajímá, jestli v tom budeš pokračovat a kde je tě teď možné v nejbližší době vidět?
1: Ten projekt je hodně oblíbený. Je to právě, ano, je to, jak říkáš, jsou to nejenom vily, ale jsou to vlastně jako architektonicky zajímavý místa se silnýma příběhama a vlastně ten koncert je vždycky spojený s prohlídkou a s ochutnávkou vína. Jo? A myslím si, že to docela funguje a právě proto pokračujeme i letos. A se moc těším, máme tam krásný místa. Vila Čery, kde natáčel Václav Havel odcházení. Je tam chata Bohumila Hrabala. Vidíš, to není jako vila, ale má to prostě Kersko, má to atmosféru perfektní. Pak je tam Čiperova vila ve Zlíně a třeba Lóberova vila v Brně, kde jsme ještě nebyli. Takže to je super. Pak se vracím do Jazz Doku, kde máme 3 dokonce koncerty přes léto, takže to bude úplně taková taky letní akce, když se ptal na to léto. Ale vlastně taková nejbližší akce, na kterou se moc těším, je koncert pro Tiflo Service, což je organizace, která se zabývá pomoci nevidomým a vlastně zlepšením jejich života, aby vlastně byl co nejméně bez problémů. Takže jasně. Na to se těším, kdyby chtěli posluchači pomoct společně se mnou, tak je to 3. června ve Francouzském institutu v Praze.
0: Štěpánská ulice, jestli se to nezmínilo. Jestli si dobře pamatuju, teda ve Štěpánské.
1: Ano, ano.
0: A je to teda benefiční koncert, takže vlastně
1: je to benefiční koncert, ano.
0: Takže se ještě vlastně přispěje jako na dobrou věc. Tak právě. 3. června, kdo byste se chystal do Prahy, tak o 19 hodin ve Francouzském institutu můžete slyšet, vidět Lenku Novou.
1: No tak ano, tam je právě 35, promiň, že těžší skáču. 35 je takové naše společné číslo. Oni slaví 35 let. Já už 35 let se pohybuju na české hudební scéně a je to právě v kině 35.
0: Symbolicky. No tak Lenko, díky za tvůj čas. A držím palce, ať všechno dobře dopadne. Začali jsme létem, tak ať je hezký prostě.
1: Ano, určitě.
0: Tak jo, měj se hezky a zase někdy na Frekvenci 1. Ahoj.
1: Budu se těšit.
2: Jaro chutná z produkty Giana a Jaro chutná z produkty Giana a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Giana se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Giana.
3: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Škoda Karoq může být vaše už za skvělých 8 000 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
5: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
6: Be smart. Get wings.
2: Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Giana se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Giana.
7: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná do plavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná do plavek a slevovými kupony právě v prodeji.

No, hodinka mi utekla, jak to říkám s oblibou, opravdu hodně rychle, i když byla sváteční. Já vám přeju hezké volno, hezký víkend, užijte si to, pokud byste se chystali něco dělat, tak si u toho můžete naladit na chviličku, nebo možná i třeba na půl dne frekvenci 1. Budeme moc rádi a já se na vás budu těšit standardně v pondělí mezi 9. a 10. hodinou, kde jinde než tady. Hezké volno a užívejte si to. Frekvence 1.

0: Dovolená u moře z Blue Star.
1: Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
2: Rekonstrukce neproběhla dle dohody a stavební firma se nemá k nápravě? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
3: Expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
5: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
6: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
5: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
4: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
7: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
8: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
9: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
10: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
11: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
12: Minutu po desáté má zprávy Lucie Šmídová.
13: Hezké dopoledne. Prezident Pavel trvá na své účasti na summitu NATO v Turecku. Stoupá aktivita klíšťat. Vodní slalomáři se utkají o reprezentaci. Na pietách po celé České republice si dnes mohou lidé připomenout 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Oslavy dne vítězství doplní také výstavy, průvody nebo tradiční pietní akt na pražském Vítkově, který začal právě teď. Neměl by chybět ani přelet armádní techniky. Lékaři letos do konce dubna zachytili přes 1800 případů lymské boreliozy a 10 nemocných s klíšťovou encefalitidou. Vyplývá to z údajů státního zdravotního ústavu. Kvůli současnému počasí aktivita klíšťat v příštích dnech poroste. Nejvíc jim vyhovuje vlhké a teplé počasí. Prezident Petr Pavel trvá na své účasti na summitu NATO v turecké Ankaře. Kvůli sporu s vládou o jeho účasti se dnes sešel s premiérem Andrejem Babišem. Kompetenční žalobu vidí prezident jako poslední možnost, ale zváží ji, pokud nebude součástí delegace. Novinářům po setkání hlava státu také řekla.
14: Budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadních zvyklostí zúčastnil summitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států a debaty o evropské a globální bezpečnosti a jakým způsobem na to bude aliance i ve spolupráci s Evropskou unií reagovat. A té oficiální části se zúčastní Andrej Babiš spolu s ministrem obrany a ministrem zahraničí.
13: Pavel se s premiérem Babišem také domluvili, že se budou setkávat častěji, aby předcházeli komunikačním rozdílům názorům za veřejnosti a přes média. Čeští vodní slalomáři mají před sebou dva klíčové víkendy sezóny, během kterých budou usilovat o místa v reprezentaci pro nadcházející sezónu. Mezi kajakáři se pojede o jediné volné místo, protože Jakub Krejčí a Jiří Prskavec mají díky medailím z loňského mistrovství světa reprezentaci předem zajištěnou. Všechny čtyři nominační závody se tentokrát uskuteční v pražské Troji.
11: Frekvence 1.
7: Počasí.
13: Dneska bude oblačno až polojasno, přeháňky jen výjimečně, častěji pouze na horách a na severu. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů, na jihu Moravě bude tepleji, tam naměří 21. Nejchladněji bude na Šumavě, tam bude maximálně 12 stupňů.
7: Frekvence 1.
11: Doprava.
13: A 3 minuty po 10. se jdeme podívat na hlavní tahy.
15: S opatrností projíždějte na dálnici D11 na 81. kilometru ve směru na Hradec Králové. Je pro purku odstavené vozidlo na krajnici a nepojízdné vozidlo očekávejte také na dálnici D3 na 112. kilometru ve směru na České Budějovice. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
13: Ze zpráv je to ode mě vše, teď už to nejlepší z muziky a Robin Sobek.
12: Tak vítejte na státní svátek 8. května, 4 minuty po 10. Vy všichni tam na druhé straně u repráku.
13: Tož vítejte.
12: Tož vítejte. Na to, že je květen, musím říct, Lucinko, počasí nic moc, je docela chladno. Já jsem se díval na příští týden a viděl jsem tam krom asi jednoho nebo dvou dnů deštivo a dokonce i jeden stupeň v noci. Tak to už jsem si říkal, že je úplný blázinec. Tak
13: květem. Deštivo potřebujeme, to jsme teď slyšeli ve zprávách, jako říká se to pořád a budeme to omílat pořád, dokud to tak bude. Je sucho. Je prostě sucho. Bude se dařit takovým jako parazitům, jako jsou klíšťata a tak, to nechcem. Takže ať zaprší a je chladno. Takže vlastně je to v pořádku, co si stěžuješ?
12: Takové vysvětlení jsem nečekal. Dobře, no tak jo. No, každopádně ať tak nebo onak, je svátek, pohodička, grilovačka, uzeníčko, pivíčko, rum a pak boom.
13: Boom, tak to, jo.
12: To je takový plán na víkend. A jaké plány máte vy, tak nám můžete napsat 736 300 444 a do toho můžete připsat, pokud někdo z vás nebo z vašich milovaných slaví narozeniny, tak napište, kdo to je, podepište se a pošlete nám to taky na naši SMS bránu. Budeme přát i dneska na státní svátek. Tak hezkou zábavu teď přejeme.
13: Krásný den.
7: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky je Happy People, Prince Italo Joe a taky Marky Mark. My hrajeme pro všechny Happy People a dneska těch happy lidí je mnohem víc, protože je státní svátek, takže předpokládám, že si užíváte pohodičku takhle v pátek 8. května, pár minut po čtvrt na 11 dopoledne. Dnešní vlastně sváteční den bude ve znamení tady u nás pozvánek za zábavou typu na výlet. Samozřejmě zařadíme taky vaše typy logicky, pokud nějaké máte a někam se třeba chystáte, tak budeme rádi, když ostatním cokoliv zajímavého vlastně doporučíte. A pokud zůstáváte během víkendu na svých zahrádkách, chalupách, chatách nebo prostě někde, kde se dá grilovat? No tak se nám pochlupte na 736-300-444. Co bych mohl vypíchnout třeba právě teď? To je ten fakt, že byste mohli vyrazit, v případě, že to nemáte úplně z ruky, na stezku korunami stromů směr Janské Lázně, protože tam právě dneska v pátek 8. května, a to nejenom dneska, ale vlastně v průběhu celého víkendu, se můžete potkat se stánky včetně starých řemesel. No, to je taková zvláštní věta, že jo, kterou jsem teď poskládal dohromady. No prostě můžete tam potkat stánky se starými řemesly. Takhle to zní líp. Po celém tom areálu jsou v tyto dny rozmístěny stánky řemeslníků, u kterých se můžete nejenom dozvědět, jaký byl postup výroby, jaké nástroje naši předci používali, ale rovněž si můžete vyzkoušet své umění a taky zručnost. No a na stezce narazíte na hravá tematická zastavení, která vlastně propojí svět řemesel se zvířecí říší. Zjistíte třeba, proč straky milují všechno, co se třpytí. Nebo jak si medvědi vylepšují sva do úpata. A pozor, na třech živých stanovištích vás navíc přivítají také řemeslníci, kteří předvedou ražbu mincí, navlékání korálku nebo tvorbu pohlednic, takže si můžete opravdu vyzkoušet tradiční dovednosti a odnést si vlastnoruční suvenýr a bude tam i interaktivní zábava pro děti, takže je to prostě legranda pro celé rodiny. Takže určitě děcka přiberte do svých batůšků a vyražte se pobavit, a to klidně už dnes, v pátek 8. května, anebo pokud vám to prostě dneska nevychází a dáváte přednost třeba právě nějaké té grilovačce, jak jsem tady zmínil a tak dále, tak můžete ještě v průběhu celého víkendu si užít tuhletu parádu. Jak zítra, tak taky v neděli.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
2: Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90. A Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty

0: takhle skvěle hrajeme na frekvenci na November Rain a taky Guns N' Roses. Stará dobrá klasika, 3 minuty po půl 11. dopoledne. Tak, kamarádičkové, pojďte, pojďte si s námi užít ten sváteční den. Nebojte se nám napsat, kdo z vašich přátel, kamarádů, blízkých, milovaných a tak dále slaví právě dneska v pátek 8. května narozeniny. Já už tady dokonce pár zpráv vidím, tak můžete připisovat další, ještě na to máte cirka čtvrt hodiny. 736 304 44 je SMS brána, využít můžete taky aplikaci Frekvence 1. Za chviličku se na to vrhneme, do té doby třeba Scooter, Xindl X, Taylor Swift nebo aktuální doprava.
1: Comic Con Brno.
2: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči ním pozornější.
3: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
4: Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
5: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
6: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
7: Opatrnosti projíždíte na dálnici D11 na 15. kilometru ve směru na Hradec Králové pro poruchu odstaveném vozidlo na krajnici. A nepojízdné vozidlo čekávejte také na D1 ve směru na Brno na 313. kilometru z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
8: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Tak poďme na to, poďme rozkrojiť narozeninový dort, poďme tady si prdnúť šampaňské, no poďme proste oslaviť tie vaše narozeniny, pretože vidím, že mi tady píšete a dokonce tady vidím taky telefonní číslo pro Mirka Staňka Stečovic. Tak ja dúfam, že Míra bude napříjmu, že nemá plné ruce práce s připravovaním chlebíčku a tak dále.
1: Staněk, dobrý den.
0: Dobrý den, víte, kdo vám volá?
1: Vím, no, protože mám chytrý telefon, který mi ukáže, že frekvence jedna.
0: Sakra, no dobře, no tak Míro, všechno nejlepší narozeninám.
1: Děkuju.
0: Jo. Je tady taková krásná zpráva. Krásné sváteční dopoledne. Chtěli bychom poprosit o přání k dnešním 47. narozeninám pro Mirka Staňka Stečovic. Přejeme štěstí, zdraví, pohodu a pevné nervy na všechny jeho tři holky. Ježišmarja, Míro, jedna stačí až na hlavu. Ty máš tři ty baby, jo?
1: Tři, no. Teď zrovna tady na všechny tři se dívám. A je to super, ale někdy je to náročné.
0: To věřím, no. Je tady napsáno, zítra si společně ťukneme Marek, ano. Pavlína, máma a táta.
1: Ano. Jo? Zítra to oslavíme, zítra to bude super.
0: Ty brňo.
1: Dneska jsou přípravy a zítra bude oslava.
0: No a ty bys mohl, Míro, teda si udělat nějaké internetové stránky, nějaký profil a tam radit vlastně lidem, jak se dělají holky, ne?
1: No,
0: jak takový jo, to business. Asi jo, takový
1: to
0: business.
1: asi jo, ale nevím, jestli jsem to úplně ty správné rady, jako.
0: Jo, dobře, tak jo.
1: Jestli by o to někdo stál, jako tak.
0: Nevím, no tak jako, hele, lidi se chytou na všecko, že jo, někdo třeba řeší, jo. Holku nebo kluka, tak jasně, to mě tak napadlo, no tak je to takový, já jsem ti podal pomocnou ruku, jak si jim naložíš, jo, může to být business plán, jako jo.
1: Hele, já podle toho čísla, který jsi mi tam na začátku řekl, tak
0: 47?
1: Myslím, že... No, přesně, tak myslím, že už radši nikomu nic nebudu radit v tomhle věku.
0: No, počkej, moment, my jsme docela dost jako na stejno, jo, bych chtěl říct.
1: My jsme stejně, ano, já vím, protože už mi jednou přál a já si pamatuju, že jsme asi úplně stejný ročník, že jo?
0: No, musíme být 1979, ne?
1: Ano, přesně tak.
0: No tak, Míro, my jsme v nejlepším věku.
1: To byl kvalitní ročník.
0: To se povedlo.
1: Jo, ale v tomhle věku už taky něco víme a proto jako některé rady si nechám pro sebe asi.
0: Ano, to je moudřejší, určitě, to je moudřejší. Tak jo, Mirku, tak ještě jednou od týmu F1 ti přejeme všecko nejlepší k narozeninám, pěkně to s holkama, oslava vůbec celou rodinkou a třeba zase někdy, no, třeba zase za rok.
1: Třeba zase za rok, jasně. Tak jo, děkuju moc.
0: Tak jo, děkuju
1: moc, a pěkný den.
0: Taky, děkujeme. Ahoj, Robine, prosím tě, chtěl bych popřát své ženě Zuzu. Zuzana Fenclová k dnešním nedožitým narozeninám napsal mi Milan. Milane, já si to jméno velmi dobře pamatuju, dokonce z mého facebookového profilu, protože já tam Zuzku Fenclovou určitě měl. A to, že jsou to nedožité narozeniny, ty, tak to mě strašně líto, moc je mi to líto. A přeju tam nahoru to nejlepší, co se popřát dá. A moc ti děkuju za to, že jsi napsal. A pak tady mám teda ještě jednu zprávu.
2: Dobré ráno, Robčo. U telefonu Michal Pavlík. Jsou tatínek 9leté Julinky Pavlíkové, která by chtěla mamince popřát k dní matek, který bude v neděli. A já jsem to chtěl povýšit trošku na to rádio a popřát touhle formou mamince Janě Pavlíkové.
0: Janě Pavlíkové, já doufám, že Janička Pavlíková teďkom poslouchá, protože ji přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Tak doufám, že je napříjmu a moc děkuju za tu zprávu, byla moc hezká. A co se týká těch známých osobností, španělský zpěvák a herec Enrique Iglesias dneska slaví narozeniny. Ten je pro změnu ročník 1975, tak přejeme všechno nejlepší a samozřejmě jen to nej a taky hodně zdraví, protože jsem někde zaznamenal, že Jakub Špalek zdravotně na tom taky není úplně nejlépe a právě dneska tenhle ten herec a divadelní režisér slaví narozeniny ročník 1968, tak taky všechno nejlepší pro něj. A pokud slaví i někdo z vás ostatních a nenapsali jste, tak vám budeme hrát to nejlepší z muziky už za chvilku.
3: Jaro chutná z produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
4: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Škoda Karoq může být vaše už za skvělých 8 000 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.

Depešáci, nebo chcete-li Depeche Mode, to nejlepší z muziky, ale budou taky Coldplay. A nebo si dám

0: životí.
1: A za chviličku také další zprávy. Hezké dopoledne.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávají Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
1: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
7: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
1: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
7: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
1: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde? Od lesa koupí auto od Esa.
2: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, máme tady další sváteční zprávy s Kateřinou Vavřínovou.
8: Pěkné dopoledne, prezident se s Babišem opět neshodl na složení delegace na summitu NATO. Připomínáme si 81 let od konce druhé světové války a provoz brzký na D1 směrem na Brno. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se na dnešní schůzce na Hradě opět neshodli na tom, jak by mělo vypadat složení české delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Hlava státu na své účasti trvá. Novinářům Petr Pavel taky řekl, že kompetenční žalobu vidí jako poslední možnost.
9: Možnost kompetenční žaloby já ji skutečně vidím až jako poslední možnost a určitě to není nástroj, který bych chtěl využívat. Ale vláda bude o této věci podle slov pana premiéra rozhodovat až v červnu. Pokud by v červnu rozhodla tak, že to bude znamenat vyřazení prezidenta, splnění jeho ústavních povinností, pak mě asi nezbyde nic jiného, než podání ústavní žaloby zvážit.
8: O složení delegace rozhodne vláda v červnu. Babiš se briefingu nezúčastnil. Na pietách po celém Česku si dnes připomínáme 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Nástup na pražském Vítkově začal v 10 hodin. Odpoledne se uskuteční v Praze piety na Olšanských hřbitovech a taky na Klárově. Oslavy dne vítězství doplňují výstavy či průvody. Lidé v Hradci Králové u nově otevřené křižovatky riskují životy. Frekventované místo, kde ještě nejsou dokončené podchody, divoce přebíhají.
10: Zatímco křižovatka Miléta u fakultní nemocnice se otevřela s 3měsíčním předstihem, podchody budou na otevření ještě zhruba měsíc čekat. A protože k nejbližším přechodům, to jsou odsud stovky metrů, lidé pravidelně přechází čtyřproudou Tepnu, kde jen se dá. Nebezpečnou situaci zlepší postupné otvírání dalších 3 podchodů. K tomu už otevřenému pod Hradeckou ulicí přibude nejdřív podchod pod Sokolskou. Další se mají otevřít postupně do půlky prázdnin. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
8: Britští lejbristé podle průběžných výsledků utrpěli výrazné ztráty v místních volbách. Premiér Keir Starmer navzdory tomu médiím řekl, že neodstoupí. Portugalský kanonýr Cristiano Ronaldo pomohl fotbalistům An-Nassru jedním gólem k vítězství 4-2 nad Aš-Šababem a v saudské lize už nastřílel 100 branek. Celkem má v kariéře na kontě 971 zásahů.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
8: Čekáme oblačno až polojasno, v severní polovině území až zataženo. Lokálně se objeví přehánky, četnější budou na severních horách. Večer srážky ustanou a bude taky ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 19 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 22.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
8: A po 11. hodině míříme na silnice.
11: Dopravní omezení na mostě Šmejkalka přibrzdí řidiče na dálnici D1 ve směru na Brno mezi 12. až 24. kilometrem. Zdržení je tam okolo půl hodiny. A nepojízdné vozidlo očekávejte stále na dálnici D1 na 335. kilometru ve směru na Brno. Vozidlo je odstaveno na krajnici. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
8: Tolik zprávy, teď už se na vás těší Robin Sobek.
0: Je to tak, jsem zpátky, mě pobavila taková ta zpráva, já jsem si to řekl v jiném slovosledu, víš, jak si četla o tom Cristianovi.
8: Ano.
0: Jako, když si to budeš číst, tak portugalský kanonýr Cristiano Ronaldo v saudské vlastně lize nastřílel 100 branek, jo, to znamená, že on vlastně v kariéře má na kontě už 971 zásahů a pomohl, jo, vlastně těm fotbalistům a tím se myslel, že jako
8: Jo.
0: Ty jsi četla nasru. A já jsem si říkal, tak tím je asi nasr. Nechci to říkat, jako jo, ale začínal jsem se tady u toho jako usmívat, co z toho vypadne a pak jsem teda pochopil, že pomohl těm fotbalistům, jo, a nasru.
8: No, dopadlo to dobře, hlavně, že nenasr Georginu. To je nejdůležitější.
0: No, tak Georgina, ta se má asi jako prasátko v žitě. No nic, každopádně, pojďme k tomu, co nás tady čeká. Já jsem tady zaznamenal ještě jednu narozeninovou zprávu od vás a to by byla velká chyba ji nepustit.
12: Zdravím, chtěla bych popřát svoji dceři k jejím 21. narozeninám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a že jí s tátou moc milujeme, ať zůstane taková, jaká je. Je to pro Míšu Lubčovou. Děkuju.
0: Tak já taky moc děkuju za tu zprávu. Zvláštní bylo, že vlastně v podkresu té zprávy byl slyšet můj hlas, jak někomu přeju k narozeninám. Takže paní Evelyn ti to nahrávala v tu chvíli, kdy já jsem mluvil do rádia, přál jsem někomu.
8: A poslouchá, což je super,
0: důležitý. To jí chválíme, to je super. A tím si uvědomila vlastně asi, že by taky mohla namluvit nějakou zprávu. Takže Míša Lubčové, Ježišmarja, 21 let. Míša Lubčové jsem chtěl říct, že přejeme všechno nejmy, závidíme. Tím bych začal.
8: No, je to krásný.
0: Je to krásný. Mladiství, krásný věk, no, tak jo. Tak všechno nej a jdeme hrát. Ace of Base, Petr Kolář, Alvaro Soler a za chvilku taky rubrika, cože pojďme se bavit. Hezké dopoledne.
8: Pěkné dopoledne.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Sousedi si dali kameru na dům a mám pocit, že zabírá i nás. Má to nějaký pravidla, nebo to řeší každý po svém? Docela mi to vadí. Daniela.
2: To je docela zajímavá otázka. Nejdřív se podíval na svoji ženu, jestli je hezká. Chuť ano.
1: Škoda, že jsi se na ní podíval dřív.
2: Ale tak bych se ujistil, jako jak vypadá. No? A jo. Objektivně bych to zhodnotil.
1: Ano.
2: Jestli je teda hezká. Pokud ano, tak asi mám problém, protože soused si asi natáčí. Samozřejmě nejlepší obrana je útok, takže bych nasadil na něj drony.
1: Jo.
2: No, tak dron je dobrá hračka. Koupil bych jako synovi k narozeninám dron.
1: Ano.
2: A řekl bych, tak si to trošku jako tady zalítej. A pak by to na něj sváděl. Jo, že on vám syn jako to. A vlastně vznikla taková psychologická válka.
1: No a máš důvod, proč ho natáčet?
2: Nemyslím útoční drony, nemyslím jako střílet. No, když on mě natáčí, jako přece budu natáčet, taky ne. Taky se ještě podívám nejdřív, jak vypadá jeho žena.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
4: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda.
5: Jaro chutná s produkty Gianna a frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Pet Shop Boys na státní svátek 8. května na frekvenci 1 minutu po půl 12. Tak sbírka pro Jindřichohradeckou úzkokolejku vynesla přes 4 miliony korun. Provoz na dvou historických tratích podpořilo až 2200 dárců. No a co všechno to přineslo? A na co se můžete těšit? To si řekneme všechno už za chviličku, do té doby Redneck z Divo Cable, David Guetta, ale také se aktuálně podíváme, jak to v pátek dopoledne, tento sváteční den vypadá na cestách. Tak pojďme na to.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dopravní omezení na mostě Šmejkalka přibrzdí řidiče na dálnici D1 ve směru na Brno mezi 12. až 24. kilometrem. Zdržení je tam okolo půl hodiny. A nepojízdné vozidlo očekávejte stále na dálnici D1 na 335. kilometru ve směru na Brno. Vozidlo je odstaveno na krajnici. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1.

0: tornádů.
1: Tohle byl Rednex. Na frekvenci 1 skoro ve 3 čtvrtě na 12. Tak už jsem tady zmínil, že sbírka pro Jindřichohradeckou úzkokolejku vynesla přes 4 miliony korun. Provoz na dvou historických tratích, který se pozor letos podařilo obnovit po 3,5 letech, podpořilo na 2200 dárců. Takže klobouk dolů, nejvyšší věnovaná částka dosáhla 111 111 korun. Peníze provozovatel úzkokolejky firma Gepard Express použije na opravu podbíječky, která usnadňuje údržbu trati, jak řekl vlastně majitel společnosti Albert Pan Fikáček.
2: Takže je to velký, velký úspěch a jsem strašně vděčný všem, kteří takhle přiložili ruku k dílu a doufám, že jim úzkokolejka přinese spoustu radosti i v roli cestujících. Je tam spoustu nádherných vzkazů, takže dodalo nám to hodně kuráže i z té lidské stránky. A musím teda jako říct, že jsem dojat, že prostě ta úzkokolejka ty lidi takhle zajímá.
1: Opravdu ještě jednou klobouk dolů. Vlastně díky tomu, co se povedlo, tak i my se máme na co těšit, protože třeba dneska vlastně vyjíždí historický parní vlak do Nové Bystřice. No a dopravce pro cestující připravil taky speciální jízdu k oslavě výročí konce druhé světové války. Tak třeba si tu jízdu užijete i vy, stejně tak, jako užíváte to nejlepší z muziky. Na státní svátek v pátek 8. května na frekvenci 1 za chvilku Krištof nebo Leony.
3: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
4: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
5: Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
6: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
7: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
8: Vážení cestující, letos Smartwings. Připravte se na start do léta.
9: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
10: Be smart, get wings.
11: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.

0: správy už za chviličku.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pravé poledne, 12. hodina a sváteční. Doufám, že sváteční zprávy od Kateřiny Vavřínové, nebo ne?
3: Ani ne.
0: Sakra. Tak, zprávy.
3: Dobré od... ještě ne. Dobré poledne, omlouvám se.
0: Jsem tě rozhodil, promiň.
3: Pachatelé zajali rukojmí při přepadení banky v Sinzichu na západě Německa. V části Česka přetrvává nebezpečí vzniku požáru a komplikace stále hlásí zde jedničky směrem na Brno. Pachatelé zajali rukojmí při přepadení banky ve městě Sinzich ve spolkové zemi Porýní-Falc na západě Německa. Na místě zasahuje velký počet bezpečnostních složek, píše agentura DPA s odvoláním na policii. Jedním z rukojmích je podle policie řidič vozidla, které převáželo peníze. Zástupci opozice uvedli, že by vláda neměla blokovat účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle nich by Pavel měl Česko reprezentovat. Dohoda mezi prezidentem a premiérem nepadla ani po dnešním setkání. Petr Pavel na své účasti trvá. Šéf Senátu Miloš Vystrčil k výsledku schůzky řekl.
4: Já jsem doufal, že k té domluvě dojde. Pokud k tomu nedošlo, tak ta situace je, bych řekl, velmi nepříjemná. A nemyslím si, že si pan prezident může dovolit nerespektovat ústavu, respektive netrvat na tom, co je napsáno v ústavě. A to je, že zastupuje stát navenek a že je nejvyšším velitelem ozbrojených sil, tak jsem zvědavý, jaký to bude mít další vývoj, ale moc možností pan prezident nemá.
3: Kompetenční žalobu vidí prezident až jako poslední možnost. Nicméně ji zváží, pokud nakonec součástí delegace nebude. O jejím složení rozhodne vláda v červnu. V uzavřené zóně černobylské jaderné elektrárny bojují podle ukrajinských úřadů hasiči s rozsáhlým lesním požárem. Ten vypukl ve čtvrtek v důsledku pádů dronu na území tamní rezervace. Dnes se požár rozšířil na odhadovanou plochu přes 1000 hektarů. Práci hasičů stěžují nárazy větru a obtížný terén. Podle agentury AFP nebyl zaznamenán žádný nárůst radioaktivity. Výstraha meteorologů na nebezpečí požárů platí do půlnoci na pondělí pro Jihomoravský, Zlínský a část Olomouckého kraje. Lidé by neměli rozdělávat ohně či vypalovat trávu. Vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Důvodem nebezpečí je přetrvávající sucho. Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách nad domácí reprezentací 3-1 a ukončili v 10. utkání Euro Hockey Tour v sezóně neporazitelnost již jistého celkového vítěze série.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Denní maxima 15 až 19 stupňů, na jihu Moravy bude tepleji z 22 stupni, na Šumavě naměříme jenom 12 stupňů.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Pozor, stále dejte na D1.
6: Dopravní omezení na mostě Šmejkalka, přibrzdí řidiče na dálnici D1 ve směru na Brno mezi 12. až 24. kilometrem. Zdržení je tam okolo půl hodiny. A nepojízdné vozidlo očekávejte stále na dálnici D1 na 335. kilometru ve směru na Brno. Vozidlo je odstaveno na krajnici. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Přehled zprávy u konce, slovo už má Robin Sobek.
0: A je pravda, že se zaměříme na silniční cyklistiku v dnešním svátečním sportovním okénku s Alešem Svobodou. Ale to až okolo 12:45 odpoledne, v půl přijde Petr Jablonský. Dáme si to nejlepší z jeho nedělního lifeu, no a za chvilku i filmový odborník, proč ne, aspoň se pobavíme. Do té doby Roxe, James Arthur nebo kapela Tým, jak jsem sliboval, tak hezký sváteční den.
3: Krásné poledne.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Nyní se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Pojďme na to, my si dáme svátečního filmového odborníka, to znamená ano, i dneska na státní svátek v pátek 8. května si k obědu, k svátečnímu obědu dáme malý předkrm v podobě dvou filmových ukázek. Takže pokud máte chvilku čas a chuť si zahrát, tak volejte 257-400-999, už tady někoho mám, už tady někoho vidím, kdo se dneska fláká, hezký den, hezké poledne.
3: Hezké poledne, Robine, tady je Martina z Brna.
2: Martino, no jo, vy tam v Brně nemáte do čeho píchnout, že jo?
3: Ano, tady je takzvaná nuda v Brně.
2: A víte, co by byla, to byla legrace, kdybych teďkom tady měl právě tu ukázku z tohletoho filmu, že jo?
3: No to jo.
2: Teď bych pustil nudu v Brně. Ne, naštěstí jsem vybral jiné ukázky a myslím si, že jsou nádherné. Pojďme rovnou na tu první, jo?
3: Ano, můžeme.
4: Tohle všechno, co tady vidíte, to přetavíme na ušlechtilou ocel. A z té oceli naděláme traktory, kterými zvoráme naše pole. Uděláme víc praček, aby jsme si vyprali ty naše umazané montérky. Tohle jsou naši brigádníci, vesměs buržoázního původu. Ty taky přetavíme na novýho člověka.
2: Tak, Martino, nádherný hlas pana...
3: Pana Hrušinského.
2: Pana Hrušinského, pana Rudolfa Hrušinského, který si v tomhletom snímku zahrál po boku Vlastimila Brodského. Ale třeba pozor, i Václava Neckáře, což může být velká nápověda.
3: Asi ostře sledované vlaky nebudou, že?
2: Tak to jste si odpověděla sama. Nebudou.
3: Nebudou. Já vím, tahle ta ukázka už byla mnohokrát,
2: no,
3: ale...
2: No právě.
3: Já nějak se mě to vykouřilo z hlavy.
2: To je škoda. Československá komedie, nádherná, roku 1969. Vznikl tenhle ten film pod režisérskou taktovkou Jiřího Mencla, podle předlohy Bohumila Hrabala. Scénář psal sám vlastně dokonce Bohumil Hrabal s panem Menclem. Tak asi to nedáme, co?
3: Asi to nedáme, no.
2: To mě líto. Protože tenhle ten snímek velmi dobře znáte a podle mě jste ho viděla nejednou, jmenuje se Skřivánci na niti.
3: Skřivánci na niti, jo.
2: No, Skřivánci na niti. Tak ale teď už to aspoň nezapomenete.
3: Teď už to nezapomenu, určitě.
2: A pojďme se podívat rovnou do roku 71.
5: Ale já se přece v žádném případě nemůžu vrátit domů bez klobouku, Emile. Musím mít přece něco na hlavě.
6: Co kdyby vám pan poručík půjčil čepici? Nebo si udělejte ze sukně turban.
7: Míra mé trpělivosti je dovršena, pane.
8: Jak chcete řešit tuto situaci?
6: Jak? Asi takhle.
2: Tak, situace byla vyřešena. Jak se jmenuje tento film?
3: No, mohl byste mě trošku napovědět.
2: No.
3: Já teda vůbec netuším zatím.
2: No tak já bych vycházel vlastně z toho, co tam padlo v té ukázce. A myslím si, že paní Janžurová řešila, co bude mít na hlavě.
3: Na hlavě.
2: Tak co se tak dává na tu hlavu?
3: Klobouk.
2: No a tím se dostáváme do samotného finále, Martino. Ještě jedno slovo před ten klobouk dejte.
3: Slaměný klobouk.
2: A je to tady. Teda, Martino, ale vy jste to dala takhle skvěle dohromady. Slaměný klobouk je totiž správná odpověď. Nádherná československá komedie z roku 71, kterou natáčel Oldřich Lipský s Milošem Kopeckým a paní Janžurovou a panem Menčíkem a paní Fialovou a panem Landovským a paní Zátvorkovou a panem Kemrem a panem Hrzánem v hlavních rolích, dá se říct, protože všichni tam měli opravdu výrazné stěžení role, ale nejvíc teda asi pan Kopecký a paní Janžurová. No, tak gratuluju. Vidíte?
3: Děkuju, aspoň poloviční. No.
2: No jasně, že jo, aspoň takhle a budu hrát to nejlepší z muziky. Komu to budeme věnovat dneska?
3: Budeme to věnovat mému vnoučkovi Davídkovi.
2: Tak jo, tak doufám, že bude mít radost. Martino, hezký sváteční den přejeme. A zase někdy zavolejte.
3: Vám taky hezký sváteční den, ráda zavolám a zdravím vás do Prahy. Děkuji,
2: nashledanou.
9: A zadní jsou tady. Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: To nejlepší z muziky, tohle je Michael Jackson. U nás na Frekvenci 1 po aktuální dopravě taky Vanessa Williams, Peter Mook nebo Miles Smith. Stejně tak se podíváme i za sportovními novinkami u nás na Frekvenci 1, ale přednost má Petr Jablonský.
1: Tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
2: Dobrý den, tady Vlastík z Vizovic.
1: Vlastíku, zdravím. No a s kým budeme mluvit?
2: No, pana Miloslava Šimka bych prosil.
3: Ano, já zdravím samozřejmě velice krásně do Vizovic. Vizovice, to je úžasný kraj. Tam rozhodně nikdy netrpíte žízní, že jo?
2: To ne.
3: To je naprosto v pořádku. Já jsem byl zvyklý ze semaforu, víte. Tam všichni chlastali, jenom já ne, no. Já jsem byl učitel, ten tělocvikář, prostě sportovec, ten Mirek Dušín. No ale každopádně vy mi určitě voláte s nějakou pikantní otázkou, můžete vyrukovat rovnou.
2: Nedávno jsem viděl pořád politiky, tančíme, jak to předala s paní Bubilkovou, a chtěl se zeptat, jestli už tančíte s politikama.
3: No to v žádném případě, víte, to je opravdu, já se na to občas dívám na ty publicistický pořady na těch kanálech, oni už jsou to vlastně všechno kanály, když to tak sleduju, víte,

0: Teď jsem viděl nějaký rozhovor, tam byl poslanec v rozhovoru s nějakým deníkem a povídal, já bych vám rázně vysvětlil jenom teď princip spolupráce s opozičními poslanci. Viděla jste film Tanec z vlky, no a taková je tady u nás komunikace. Takže já se tomu malinko bráním, víte, já ani moc tancovat neumím, popravdě já jsem se učil tančit v podstatě ještě za komunistů, kdysi dávno, vlastně z televize, takže tancuju s poruchama, víte. To bych vám nepřál ani vůbec vidět, no. Takže když jsem takhle prvně tancoval, si pamatuju, tak jsem poděkoval, jsem se, říkám se, no pěkně děkuji za tanec, a ona říkala, jaký pak tanec, já jsem se jenom tou tlačenicí prodírala k šatně. No, to jsou špatný vzpomínky, víte, takže...
1: Takže netancoval, vy tancoval takovou Alenkou Schillerovou, ona když se rád okroja.
0: Prosím vás pěkně, to už je zase Halloween, nebo co? Vy mě strašíte, nestrašte mě, nedělejte na mě bu, helejte se, to snad ne, to už bych si radši zatancoval s Kalouskem, čověče.
1: Já děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Jaro, chutná zpro... Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
3: Jaro chutná z produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
4: Dopravní omezení na mostě Šmejkalka přibrzdí řidiče na dálnici D1 ve směru na Brno mezi 15. kilometrem až 24. Zdržení je tam okolo půl hodiny. A opatrně také na D1, kde ve směru na Prahu na 53. kilometru je pro poruchu odstavené vozidlo na krajnici. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Frekvence 1.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky Tom Grennan na frekvenci 1, pár minut po 1:15 odpoledne a míříme taky za sportem, protože další minuty budou patřit silniční cyklistice. Právě dneska začíná první z letošních Grand Tour, konkrétně závod Giro d'Italia. A o trase závodu a taky favoritech nebo českých jezdcích v pelotonu dáme řeč se sportákem Alešem Svobodou. Hezké sváteční odpoledne, vítej.
1: Hezký svátek, hezké odpoledne.
0: Giro d'Italia už v minulosti začínalo v jiných zemích než v Itálii, letos padla volba na Bulharsko, tak proč rovna tady, Aleši?
1: Protože o peníze jde až na prvním místě. Bulharsko nepatří mezi cyklistické země, nemá žádné jezdce v prvodivizních stájích a nemá ani spořádání větších závodů, nějaké větší zkušenosti. Ale bulharská vláda doufá, že to, že investuje do možnosti přivítat Giro, tohle okolnosti může změnit. Giro je tomu současně otevřené, v minulosti se jelo třeba v severním Irsku nebo v Maďarsku, loni závod startoval v Albánii.
0: Poslední ročník Gira vyhrál Brit Simon Yates. Je pravda, že to jméno sice ve startovní listině najdeme, ale patří jeho bratru Adamovi. Simon v mezičase svou kariéru ukončil. Kdo si nejvíc vlastně brousí zuby na to, že po něm převezme žezlo pro krále Gira?
1: Je to sport, je to cyklistika, stát se může letos, ale fakt je, že letošní Giro má jednoho velkého favorita a tím je dán Jonas Vingegaard. Ten by rád vstoupil do ceněného klubu cyklistů, kteří vyhráli všechny tři závody kategorie Grand Tour, tedy Tour de France, Vueltu a také Giro. Tour vyhrál Vingegaard dvakrát, Vueltu jednou a Giro mu zatím chybí. A Vingegaard je podle svých slov i podle pozorovatelů ve skvělé formě, podobné jako před těžkým pádem v roce 2024 v závodu kolem Basketka.
0: Akci budou také čeští jezdci, tak kolik jich tam bude?
1: Tohle se měnilo na poslední chvíli, ještě v průběhu týdne to měly být dva čeští cyklisté, nakonec budou tři. Stávající je Jan Hirt, který skončil před 4 lety 6. a letos startuje už celkově po 9. a s ním si měl odbýt premiéru na závodech Grand Tour také Tomáš Kopecký, to platí, ale přidá se k němu ještě jeho bratr Matyáš, který na francouzské staji Unibet, za kterou jezdí i Tomáš, nahrazuje nemocného Nora Larse Feldmana.
0: A já ještě doplním, že cyklisté dneska začnou ukrajovat první z bezmála 3,5 tisíce kilometrů, které čekají. Cíle čeká na konci května v Římě u antického kolose a tak tolik sportovní novinky. No a ty další přineseme zase po víkendu na startu nového týdne, Aleši, společně. A do té doby hezký svátek, hezký víkend a naslyšenou.
2: Jaro chutná z produkty Giana a Jaro chutná z produkty Giana a frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Giana se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Giana.
3: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Škoda Karoq může být vaše už za skvělých 8 000 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Giana se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Giana.
4: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.

0: Kate Ryan, to nejlepší z muziky, tak za chviličku, 13. hodina, my si dáme další zprávy. No a po nich třeba Support Lesbians, nebo Brian Adams, Rod Stewart a taky Sting.
1: Jaro chutná s produkty Giana a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Giana se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Giana.
2: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
3: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
4: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
9: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná do plavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná do plavek a slevovými kupony právě v prodeji.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
11: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
12: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
13: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Na setinu sekundy přesně 13. Hezké odpoledne, Kateřina Vavřínová.
14: Krásné odpoledne, přibývá baterií u domácích fotovoltaik. Letuška hospitalizovaná v Amsterdamu měla negativní test na hantavirus a provoz stále brzdí na mostě Šmejkalka na D1. Baterií u domácích fotovoltaik přibývá, píše web veřejnoprávní televize. V poslední době si pořizovalo 80 až 90% domácností, které se rozhodly pro energii ze slunce. Celkem jich je asi 200 tisíc. V souvislosti s tím se ale objevují také otázky, co s vysloužilými bateriemi. Společnost Ecobat, která se o jejich sběr stará, upozorňuje, že chybí peníze na povinnou recyklaci. Prezident Petr Pavel dnes jmenoval na Pražském hradě brigádní generály, včetně ředitele speciálních sil Tomáše Krampla nebo ředitele NCOZ Jiřího Mazánka. Výstraha meteorologů na nebezpečí požárů platí pro Jihomoravský, Zlínský a část Olomouckého kraje. Lidé by neměli rozdělávat ohně či vypalovat trávu. Důvodem nebezpečí je přetrvávající sucho. Více k varování řekl Štefan Hančák.
15: Výstraha pro upřesnění zůstává v platnosti do půlnoci na pondělí 11. května pro Jihomoravský, Zlínský a jih Olomouckého kraje. Pondělí 11. května očekáváme srážky na většině území, a tedy vyšší riziko vzniku požáru by mělo pominout.
14: V Amsterdamu hospitalizovaná letuška, která vykazovala možné příznaky nákazy hantavirem, na něj měla negativní test. Oznámila to dnes podle tiskových agentur Světová zdravotnická organizace. Nizozemka zaměstnaná u letecké společnosti KLM přišla do kontaktu s infikovanou 69-letou ženou z výletní lodi MV Hondius, na níž nákaza v Atlantickém oceánu vypukla. Nakažená žena, rovněž Nizozemka, později zemřela v Johannesburské nemocnici. Na nákazu dosud zemřeli 3 cestující výletní lodi. Čeští vodní slalomáři mají před sebou 2 klíčové víkendy sezóny. Během nich budou usilovat o místa v reprezentaci pro nadcházející sezónu. Mezi kajakáři se pojede o jediné volné místo, protože Jakub Krejčí a Jiří Prskavec mají díky medailím z loňského mistrovství světa reprezentaci předem zajištěnou. Všechny 4 nominační závody, které jsou součástí českého poháru, se tentokrát uskuteční v pražské Troji.
13: Frekvence 1.
9: Počasí.
14: Bude oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Denní maxima 15 až 19 stupňů, na jihu Moravy bude tepleji z 22 stupni.
9: Frekvence 1.
13: Doprava.
14: Pozorujte v Praze v ulici Milady Horákové, hlásí tam srážku tramvaje s osobním vozidlem, na místo jede policie a zdržíte se stále i na D1.
16: Dopravní omezení na mostě Šmejkalka, přibrzdí řidiče na dálnici D1 ve směru na Brno mezi 15. kilometrem až 24. Zdržení je tam okolo půl hodiny. A opatrně také na D1, kde ve směru na Prahu na 53. kilometru je pro poruchu odstavené vozidlo na krajnici. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
14: Ze zpráv je to vše, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1 přichystal Robin Sobek.
0: Je to tak, tak něco jsem tady navařil, no tak snad vám bude chutnat.
14: Naší hudební kuchyni.
0: Ano, přesně tak. Brian Adams, Rod Stewart, Sting, Support Lesbians před náma taky. Mimochodem, kdyby si včera šla nakupovat...
14: Což jsem nešla.
0: A to byla obrovská chyba, poslouchej. Kdyby si šla nakupovat, dobili v pražských Kunraticích pečivo. Mm-hmm. Představ si, regály, pečivo... Kunratice byla, jo? Mm-hmm. Tak bys tam našla 100 000 korun. Prachy bys tam našla.
14: No já vím, že se pečivem. Tam něco stalo, že?
0: No ale pozor, a s tím to nesouvisí.
14: Ne?
0: Ne, to je ten fór. To je ten fór. Přátelé, mezi regály s pečivem v Kunraticích včera v Bile 100 000 korun. To se řeší aktuálně. A prý to nesouvisí, co se mi teď podařilo jako zjistit, prý to nesouvisí s tím odpáleným bankomatem.
14: A umíš si představit, že by si prostě si odložil, to si občas člověk odloží, že jo, věci, aby si mohl přesně dát to pečivo třeba do toho.
0: Jako, že si tam někdo odložil ty prachy? Ne.
14: No, umíš si to vůbec představit, no co to musí být za člověka?
0: No to, já bych nad tím vůbec nepřemýšlel. Já si umím představit, že bych ty prachy tam sbíral. Já bych zapomněl, že jsem přišel pro pečivo. Já bych je nazbíral, no a zase, to bych neměl říkat veřejně, že jo, asi odevzdal bych je, že? Že?
14: Ano,
0: že
14: ano.
0: Jo, já bych je odevzdal, že jo?
14: Tak.
0: Určitě myslíš, že bych je to, jo, jo? Ne, to by se blbost.
14: A už by tě nikdo nikdy neviděl.
0: Neviděl, amen.
9: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: taky Sting, All for Love, to nejlepší z muziky, pár minut po čtvrt na dvě odpoledne. Na hradu Sovinec to dneska, zítra, pozítří bude žít, tak můžete vrazit klidně i dnes na státní svátek, pokud nemáte do čeho píchnout, protože tam můžete prožít opravdu tři dny plné napětí, rytířské cti a taky skutečně nefalšovaného středověkého boje. Hrad Sovinec vás zve na jednu z největších a nejatraktivnějších akcí sezóny, která je vlastně připravena pro návštěvníky všech věkových kategorií. A co vás vlastně čeká? No tak třeba velkolepý rytířský turnaj, dramatické střety v těžké zbroji, taky ukázky středověkých bojových technik, tak jak je znali válečníci minulých staletí. Chybět nebudou ukázky řemesel, občerstvení, doprovodný program pro děti a dospěláky, taky sovinecký rébus pro dospělé a děti, o historii hradu. A celý ten velkolepý rytířský turnaj pro všechny ty dny bude vždycky startovat ve 12.05, 5 minut po pravém poledni, anebo ve čtvrt na 3 odpoledne. Takže za hodinku opět odstartuje, tak to jenom kdybyste to neměli z ruky. Samozřejmě, jak říkám, je to akce na celý víkend, takže můžete využít třeba i soboty nebo neděle, abyste tam něco zažili a viděli. A kdyby někdo nevěděl, kde Sovinec je, no tak je to hrad ve stejnojmenné obci v krajině Nízkého Jeseníku, asi 14 kilometrů jižně od Rýmařova ve směru na Uničov, tak teď už víte, kam vyrazit.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: V KIK najdete vše pro prostě.
4: Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
5: Přený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: To nejlepší z muziky Harry Carmen, za chvilku taky Scorpions, Eva Farna nebo Ray Dalton, a to všechno po aktuální dopravě.
1: Comic-Con Brno.
2: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas: hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči ním pozornější. Projekt Hele motorka podporuje

0: je bezpečně na cestě. Financované z fondu zábrany škod.
1: Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
2: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
3: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
4: Opatrnosti projíždět na dálnici D5, kde na 108. kilometru ve směru na Prahu je pro poruchu odstavené vozidlo na krajnici. A na pojízdné vozidlo očekávejte také na dálnici D35 na 240.5. kilometru ve směru na Hradec Králové. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Frekvence 1.

0: To nejlepší z muziky Scorpions na frekvenci 1, máme 1:45 odpoledne.
1: A já vás pozvu na Klínovec, protože tam dneska zahájili letní sezónu, a to teda konkrétně na svém trail parku. Na desítky kilometrů tras pro pěší i cyklisty vozí vlastně návštěvníky lanovka z Jáchymova, takže můžete klidně vyrazit, můžete toho využít, vzít si sebou kolo, nebo se jen tak projít, je to samozřejmě na vás. Každopádně do prázdnin bude provoz o prodloužených víkendech od začátku prázdnin do konce září. Se počítá s každodenním provozem a jeden z největších bikeparků v Česku nabízí 30 kilometrů trailů všech obtížností a taky dalších asi 70 kilometrů značených tras pro horská kola. Součástí je oblíbená trať Illegal, která se jako jediný trail v Evropě umístila v top 10 v hodnocení oblíbenosti přes světovou největší databázi tras pro horská kola Trail Forks. No a krom zábavy pro individuální sporty se na Klínovci připravují i hromadné akce, například 11. července můžu vypíchnout, tam se uskuteční akce Běhej lesy Klínovec, taky trailový závod, který nabízí trasy v okolí vrcholu Klínovce, a to 11 km a 22 km, a taky charitativní běh. Závod je specifický během do údolí a vyvezením lanovkou zpátky na vrchol. A těch akcí tam bude celá řada. Opravdu během prázdnin jich tam bude povícero, tak třeba i tohle můžete brát jako takovou malou inspiraci, kam konkrétně vyrazit a čím si zpestřit volné dny. No a pokud volný den máte i dneska na státní svátek, což se tak trošku nabízí, tak se ho můžete zpestřit i námi, frekvencí 1, tím nejlepším z muziky. Docela třeba Mandraže, Taylor Swift, no a po celé Vojta s Janou tady na frekvenci 1. Mějte se krásně, jak já rád říkám, mějte se, smějte se, a v pondělí dopoledne se budu těšit. Ahoj, hezký víkend.
2: Jaro chutná s produkty Gianna a frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
3: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Tiguan můžete mít už za skvělých 7390 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: před námi. Hezké odpoledne přejeme s Janí Knížkovou. Za malou chvíli odstartujeme naše velmi speciální sváteční vysílání. Dozvíte se hned po zprávách. A zahrajeme spoustu skvělé muziky. Třeba Mikyho, Žbirku a Martu. Co bolí, to přebolí. Taky budou Bilav. Let's come together. A nebo Anastasia. A zprávy s Káďou už za chvíli.
1: Těšíte se na sezon?
2: Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
3: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Káťa Vavřínová, připravená, hezké odpoledne.
4: Dobré odpoledne, na západě Německa drží pachatelé rukojmí v bance v centru města. Prezident trvá na účasti na summitu NATO a komplikace hlásí z D5-ky směrem na Prahu. Pachatelé zajali rukojmí při přepadení pobočky banky Volksbank ve městě Sinzig ve spolkové zemi Porýně-Pfalz na západě Německa. Na místě zasahuje velký počet bezpečnostních složek, píše agentura DPA s odvoláním na policii. Jedním z rukojmích je podle policie řidič vozidla, které převáželo peníze. Prezident Petr Pavel trvá na své účasti na summitu NATO v turecké Ankaře. Kvůli sporu s vládou o jeho účasti se dnes sešel s premiérem Andrejem Babišem. Kompetenční žalobu vidí prezident jako poslední možnost, ale zváží ji, pokud nebude součástí delegace. Novinářům po setkání hlava státu také řekla.
5: Budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadních zvyklostí zúčastnil summitu v Ankaře. Především to je jeho první čas. Tedy neformální večeře hlav států a debaty o evropské a globální bezpečnosti a jakým způsobem na to bude Aliance i ve spolupráci s Evropskou unií reagovat. A té oficiální části se zúčastní Andrej Babiš spolu s ministrem obrany a ministrem zahraničí.
4: Premiér Babiš je dál přesvědčen, že výdaje na obranu by měl na summitu NATO obhajovat kabinet. Potvrdil, že vláda o složení delegace rozhodne v červnu. V uzavřené zóně černobylské jaderné elektrárny bojují podle ukrajinských úřadů hasiči s rozsáhlým lesním požárem. Ten vypukl ve čtvrtek v důsledku pádu dronu na území tamní rezervace. Dnes se požár rozšířil na odhadovanou plochu přibližně 1100 hektarů. Práci hasičů stěžují nárazy větru a obtížný terén. Podle agentury AFP nebyl zaznamenán žádný nárůst radioaktivity. Mezinárodní tenisová federace ponechá v platnosti sankce proti reprezentantům Běloruska. Přestože Mezinárodní olympijský výbor ve čtvrtek sportovním svazům doporučil jejich zrušení. Běloruský tenisový svaz zůstane podle dnešního vyjádření federace stejně jako ruský i nadále suspendován, což znamená, že hráčky a hráči obou zemí budou i nadále na turnajích bez vlajky a označení země.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Čekáme oblačnost až polojasno, v severní polovině území až zataženo. Lokálně se objeví přehánky, četnější budou na severních horách. Večer srážky ustanou a bude i ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů na severu Čech, tam naměříme jenom 12 stupňů. Nejtepleji bude na jižní Moravě. Tam se denní maxima zastaví na 22.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Opatrní buďte na D5.
6: S opatrností projíždějte na dálnici D5, kde na 108. kilometru ve směru na Prahu je pro poruchu odstavené vozidlo na krajnici. A na pojízdné vozidlo očekávejte také na dálnici D35 na 240.5 kilometru ve směru na Hradec Králové. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Teď už ze zprávy to vše, teď už startuje odpoledne na frekvenci 1 s Vojtou Eflerem a Janou Knížkovou.
7: Pár minut po 14. hodině, přejeme vám krásný sváteční den, přátelé, dneska je 8. května.
0: Ano, zatímco minulý týden byl ten svátek takový zamilovaný, tak dneska si připomínáme klid zbraní, zaplať pánbu za něj.
7: No, zaplať pánbu, přesně tak. No, tak přátelé, my jsme moc rádi, že tady s vámi můžeme být. Asi na začátek řekneme důležitý fakt, abyste na to byli dostatečně připravení a třeba občas třeba stlumili, aby se vám nešli na nervy, jsme tady s vámi až do 11.
0: No, ano, my si zase dáme dneska 9 hodinovku. Takhle, možná vám to začne za chvilku líst na nervy. Jako do 5. dobrý, pak velký hlavy, trošku přestávka.
7: Ale myslím, že ne. Hele, pojďme si to udělat hezky, máme pro vás spoustu zajímavých témat. Začala bych tím, že dneska je takový významný den, krom teda toho klidu zbraní. Tak dneska je světový den zvířátka. Vůbec bys nečekal, že tenhle druh zvířete má svůj světový den?
0: Keporkak? O tom se teď hodně mluvilo.
7: No, ne, tohle je jiný zvířátko, to je na souši se pohybující. A občas, když se jako hodně zaklepe, tak z něj padají prý mince.
0: A už asi tušíme, kam myslím.
7: Tak jo, ale o tom za chvilku.
3: Jana Knížková a

0: Posloucháte Frekvenci 1, je pátek 8. května, pojďme za oslíkem, jestli jsem to správně odtušil.
1: Světový den oslů, dnes 8. května.
0: Takovejch nás je.
1: Tenhle, no, proč vás?
0: Takovejch mě je.
1: Tenhle den byl založený už v roce 2018, nebo vlastně říkám už, ale přitom si říkám, že to vlastně není zas tak dlouho, že jo. To není přece tak starý svátek nebo světový den.
0: A jak k tomu došlo, že oslík má svůj vlastní den?
1: No, cílem je přinést povědomí o nelehké situaci těchto odvážných a sympatických zvířecích pomocníků. Pokud pomineme kriticky ohroženého osla afrického a do různé míry ohrožené asijské poloosly, tak jim přejeme všechno nejlepší, ale každopádně bychom si prý v rámci tohohle dne měli uvědomit, že oslové opravdu jako udělají strašně moc práce za člověka, že odvádějí tvrdou práci a dokonce jsou přínosem k rozvoji civilizace.
0: No tak je teda fakt, že oslové, když se podíváte na jakýkoliv starý obrázek, nebo jste se možná třeba učili,
1: tak
0: oslové vždycky tahali.
1: No.
0: A ono se stačí dneska podívat na jakoukoliv streamovací službu a zjistíte, že oslík má hlas Eddieho Murphyho.
1: No, každopádně všem oslům všechno nejlepší.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz.
3: Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
2: Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok

0: Frekvence 1 nabídne půlové zprávy a v půlových zprávách se dozvíte samozřejmě spoustu zajímavého.
1: No a když Dagmar Honcová dá, tak bude i počasí za malou
0: a
1: chvíli.
0: A to ona dá rád.
2: Pozor, největší. Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
3: Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
4: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
5: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
0: A u krátkých zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Dva lidi, kteří byli podle všeho zajati jako rukojmí v bance v Sinsichu, policie nalezla nezraněné. Na místě nikoho jiného neobjevila, píše agentura DPA. Puškař Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy ve sportovní střelbě čtvrtý v třípolohové malorážce. Vyhrál Slovák Patrik Jány. Lev 14. se při svém dnešním výročí zvolení do funkce papeže modlil v Pompejích za světový mír. Do města zavítal na jednodenní návštěvu u příležitosti svátku Panny Marie Růžencové, který se dnes v Pompejích slaví.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Pozor, dejte na nehodu na D8.
6: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem na 21. a půl kilometru. V místě nehody je převrácené osobní vozidlo a zasahují složky záchranného systému. V místě dopravní nehody spočítejte se zdržením okolo 15 minut. A opatrně projíždíte na dálnici D11 na 112. kilometru ve směru na Hradec Králové. Je pro poruchu odstavené vozidlo na krajnici. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
7: Klidné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na víkend. Pokud balíte na víkend, nezapomeňte opalovací krémy a sluneční brýle, protože nasvítí na většině území Česka přes 25 hodin délky slunečního svitu. Je to tak, před námi je slunečný víkend, kdy bude jasno až polojasno, pouze ojediněle se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou vytvářet dešťové přehánky, a to zejména v horských oblastech. V neděli to může být ojediněle také bouřkách. Nejvyšší odpoledne

Teploty budou hodně příjemné, ty nejvyšší opět o víkendu naměříme na jižní Moravě, tam budou během soboty kulminovat na 25, v neděli až na 28 stupňů Celsia. V Čechách to budou teploty o 2 až o 3 stupně Celsia opět nižší. No a nádherně si ten víkend užijte, protože to vypadá, že v úterý bude v horských oblastech sněžit.

0: Posloucháte Frekvenci 1. Já bych ještě zůstal u tématu výletů, velmi aktuální.
1: Nemyslím, ještě žádný nedoporučil.
0: Ne, já jsem chtěl říct.
1: Zatím jenom žádný.
0: Já nechci jako mluvit o jednom konkrétním místě, ale všimnul jsem si, že se nám rozmohl takový segment jako výletových destinací. A to jsou samozřejmě vinné sklípky, to je normální, ale není to jenom výsada Moravy. Třeba krásný vinný sklípky jsou i u Litoměřic.
1: Ve
0: Velkých Žernosekách. A tam dokonce ve Velkých Žernosekách je jedna taková rodina, on je bývalý elitní policista. A otevře...
1: Že tam se pije víno jenom, když jsi připoutaný.
0: V čepice. Ne, ale to jsou vždycky hrozně hezký večírky. My tam jezdíme pravidelně jednou za rok.
1: Jo, takhle, ty nám doporučuješ tvojí destinaci, to no neděláš, dobře?
0: Ne, ale je to skvělý, protože jo, tam přijedete, máte to s ubytováním, není to vůbec jako nějak nákladný, ale dostanete jejich víno, který je famózní teda.
1: No, s tím já mám teda trošku
0: domácí,
1: problém.
0: A domácí jídlo. Dostanete třeba domácí škvarkovou pomazánku, nebo guláš dostanete.
1: Jako, ale co se týče toho vína, já teda nechci to nějak schazovat, jo, ale já to tak nějak jako trošku poznám, když je to prostě tady jako to Polabí, anebo Morava, tak jako mám pocit, že to tam trošku, je to tam trošku zná. Nějaká taková kyselost, nebo co to je na tom jazyku.
0: Já jsem odkojený.
1: A zapiješ se do všeho.
0: Jistě, tak dejte tomu hodinku a už je vám to jedno. Ale já jsem tak jako odkojený tím českým středohořím, možná je tam něco, co mi dělá dobře v tom vínu.
1: Já pocházím z Moravy, já mám předky na Moravě. No.
0: Ale
1: děda miloval rum a pivo.
0: Ale to vinařství, dejme tomu OK, to všichni jako tušíme, ale strašně se rozmáhají. Teďko třeba pivní muzea, nebo pivní lázně, nebo pivní sklípky, že se jezdí vlastně nejenom za vínem, ale i za pivem. A potom je ještě oblast kolem Vizovic a tam se jezdí za něčím úplně jiným.
1: No, to je minus jeden výlet.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, už jsme vás vzali na pěkný výlet, taky jsme vám doporučili co dobrého na výlet a teď se pojďme věnovat cvičení.
1: Na výletě,
0: to ne, ale aktuální článek, který mě vlastně docela překvapil, ale Češi čím dál častěji cvičí doma.
1: Já třeba taky cvičím doma, ale já musím.
0: No, ty to máš jako vlastně jako
1: befelem. Já to mám od doktorky nakázaný a běda, jak bych necvičil.
0: S udržením kondice jim většinou pomáhají moderní technologie. Hmm. A nebo si vyhlídnou někde nějakého třeba influencera a zacvičí podle něho.
1: A pozor, a to praktikuje moje manželka. Ona začala po novém roce cvičit a fakt se do toho jako obula a dává si tu půl hodinu, hodinu každý večer doma.
0: Tak to je dobrá.
1: A cvičí podle YouTube videí.
0: No.
1: A já než jsem jako to rozklíčoval, já myslel, že tam jde prostě nahoru, zavře se, natáhne si tam tu jogamatku, protáhne se, pak si vezme činky, že jo, a tak dále. A jednou si nechala otevřeno, tam zněla nějaká šílená disco hudba, tak jsem si říkal, asi chce chytit tempo. Tak jsem nakouk. A ona tam stála a vypadala jak zrychlený samuraj.
0: No, takže dělala nějaký step aerobik nebo něco
1: takového.
0: No, tak to dřív bylo, že v 90. si pamatuju, že Claudia Schiffer, já jsem ji úplně milovala, a nebo Cindy Crawfordová, tam měla taky tady ty cvičevní videa. My jsme podle toho prostě řáděli u televize.
1: Pozor, Cindy Crawford neobjevila Ameriku, že jako vzpomín si na 80. leta cvičme v rytme.
0: No jistě.
1: Jako s Věrou a s Eukou.
0: No, no.
1: Euka byla nejlepší, protože měla největší
0: pozadí.
1: Sledovanost.
2: Comic Con Brno a Junior. Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
3: Dní popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
4: Teď se fotím já.
3: Řekni Epet.
5: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
6: Vždyť se mu sjednání stihne do 3 minut.
5: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.

0: muziku taky po 16. hodině. A cože vám zahrajeme?
1: Máme pro vás třeba Roxette. Taky budou Ace of Base. A nebo Jason Derulo. Zprávy s Káťou už za chvíli.
2: Těšíte se na sezónu? Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna. Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů. Za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
5: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
6: Žádná kouzla?
5: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
7: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
8: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
9: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
10: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Káťa Vavřínová je tady, hezké odpoledne.
0: Dobré odpoledne, přibývá baterií u domácích fotovoltaik. Vláda by podle opozice neměla prezidentovi bránit v cestě na summit NATO a pozor na nehodu na D8 směrem na Ústí nad Labem. Baterií u domácích fotovoltaik přibývá, píše to web veřejnoprávní televize. V poslední době si ji pořizovalo 80 až 90% domácností, které se rozhodly pro energii ze slunce. Celkem jich je asi 200 tisíc. V souvislosti s tím se ale objevují také otázky, co s vysloužilými bateriemi. Společnost Escobat, která se o jejich sběr stará, upozorňuje, že chybí peníze na povinnou recyklaci. Zástupci opozice uvedli, že by vláda neměla blokovat účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle nich by Pavel měl Česko reprezentovat. Dohoda mezi prezidentem a premiérem nepadla ani po dnešním setkání. Petr Pavel na své účasti trvá. Šéf Senátu Miloš Vystrčil k výsledku schůzky řekl.
11: Já jsem doufal, že k té domluvě dojde. Pokud k tomu nedošlo, tak ta situace je, bych řekl, velmi nepříjemná a nemyslím si, že si pan prezident může dovolit nerespektovat ústavu, respektive netrvat na tom, co je napsáno v ústavě. A to je, že zastupuje stát navenek a že nejvyšším velitelem ozbrojených sil, tak jsem zvědavý, jaký to bude mít další vývoj, ale moc možností pan prezident nemá.
0: Kompetenční žalobu vidí prezident až jako poslední možnost. Nicméně ji zváží, pokud nakonec součástí delegace nebude. O jejím složení rozhodne vláda v červnu. Evropská unie musí do 4. července uvést v platnost vloni sjednanou obchodní dohodu se Spojenými státy, jinak bude čelit výrazně vyšším clům. Uvedl to dnes americký prezident Donald Trump. V březnu dohodu podmíněně schválil Evropský parlament. Na její konečné podobě se ale ještě musí dohodnout s členskými státy Evropské unie. Čeští hokejoví reprezentanti budou v sobotu na švédských hrách usilovat o druhé vítězství po čtvrteční výhře nad domácím Švédskem 3-1. V brance nastoupí Josef Kořenář, kterému bude krýt záda Petr Kváča. Úvodní duel odchytal Dominik Pavlát. Utkání začne ve 12 hodin.
10: Frekvence 1. Počasí.
0: Máme oblačnou až polojasnou oblohu, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Denní maxima 15 až 19 stupňů, na jihu Moravy bude tepleji z 22 stupni, zítra bude oblačno až polojasno s přehánkami. Ráno čekáme lokálně i mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 20 stupňů, na jihu území naměříme až 23.
2: Frekvence 1.
10: Doprava.
0: A po 16. hodině míříme na silnice.
6: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem na 21. a půl kilometru. V místě nehody je převrácené osobní vozidlo a zasahují složky záchranného systému. V místě dopravní nehody spočítejte se zdržením okolo 15 minut. A opatrně projíždíte na dálnici D11 na 112. kilometru ve směru na Hradec Králové je pro poruchu odstavené vozidlo na krajnici. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Ze zpráv je to vše, posloucháte Frekvenci 1 s Janou a Vojtou. Státní svátek, Frekvence 1, to jde ruku v ruce. My vás zdravíme, přejeme vám samozřejmě pohodičku a i v téhle hodině vás vezmeme na různá místa. Vezmeme vás do Itálie.
1: Do Itálie? Hmm. Já jsem zrovna nedávno koukala nějaký fotky z Toskánska.
0: Já bych strašně chtěla na bary se podívat.
1: Na bary?
0: Hmm. My už jsme si dokonce v době covidu koupili letenky, oni mi pak vraceli peníze, protože to nějak nelítalo, nebo respektive prostě nějak se to zkomplikovalo, všichni to asi pamatujeme. No a už se pak na to nikdy nedostalo, že bychom se na bary podívali. Jako já zrovna skláně na Instagramu sleduju občas lidi, kteří se tam jedou podívat. Je teda pravda, že každý tam píše, hele, je to maličký, prostě vem si k tomu třeba, nevím, další jako destinace, respektive místa, který navštívíš.
1: Je to na bary,
0: jako...
1: a co budete dělat odpoledne, že?
0: No právě, no. No, ale jako to já bych strašně chtěla bary navštívit.
1: A teď jo, jako navštív, já mám třeba v Itálii...
0: jako navštív.
1: Navštív. Já mám v Itálii oblíbený dvě místa. Jedna, která miluju, sever Lago di Garda.
0: No to je fantazie.
1: Prostě ty vysoké hory a téměř ta mořská atmosféra toho ohromného jezera.
0: Přitom je to jako téměř na dosah ruky, to je otázka kolik, 8 hodin, 7 hodin?
1: Je to přesně 800 kilometrů z Prahy, jo, to, mám to změřený, byli jsme tam.
0: Takže něco přes 8 hodin.
1: A potom mám hrozně rád takovej ten úplně nejsevernější cíp Itálie na hranici se Slovinskem.
0: To moc neznám.
1: V Terstu, jestli jsi někdy byla.
0: No, nebyla, a to už je na pomezí se Slovinskem, no, u toho, u...
1: U Chorvatska, u Istrie, no. A já když jsem byl v Terstu se podívat, já jsem měl pocit, že jsem ve Vídni.
0: Fakt?
1: Ono, jak to bývalo Rakousko-Uhersko, tak vlastně ta kultura je tam zakořeněná a hrozně hezky je to doplněný tou Itálií.
0: Do Terstu pojedem, to jsem teďka si to nastavila a tam pojedem.
1: A to taky není daleko.
0: To není, to je, co by kamenem dohodil.
10: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Na frekvenci 1 teď prostor tady dostanou dva pánové, jmenují se
1: Michal Suchánek a Petr Kolečko, neboli naši vševědi.
0: Ano, jejich rubrika Cože zodpoví všechny vaše otázky. Pojďme na to.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Sousedi si dali kameru na dům a mám pocit, že zabírá i nás. Má to nějaký pravidla, nebo to řeší každý po svém? Docela mi to radí. Daniela.
4: To je docela zajímavá otázka. Nejdřív se podíval na svoji ženu, jestli je hezká. Kuď ano.
3: Škoda, že jsi se na ní podíval dřív.
4: Ale tak bych se ujistil, jako jak vypadá. No? A jo. Objektivně bych to zhodnotil.
3: Ano.
4: Jestli je teda hezká. Pokud ano, tak asi mám problém, protože soused si asi natáčí. Samozřejmě nejlepší obrana je útok, takže bych nasadil na něj drony.
3: Jo.
4: No, tak dron je dobrá hračka. Koupil bych jako synovi k narozeninám dron.
3: Ano.
4: A řekl bych, tak si to trošku jako tady zalítej. A pak by to na něj sváděl. Jo, že on vám syn jako to. A vlastně vznikla taková psychologická válka.
3: No a máš důvod, proč ho natáčet?
4: Nemyslím útoční drony, nemyslím jako střílet. No, když on mě natáčí, jako přece budu natáčet, taky ne. Taky se ještě podívám nejdřív, jak vypadá jeho žena.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1, do Itálie vás chceme vzít.
1: Představte si, že v Itálii mají jistého umělce. Strašně se mi to líbí. Je to anonymní umělec, vůbec se mě neptej na jméno, protože to nikdo neví. A tenhle člověk po nocích chodí po městech a maže vandalismus, maže tam ty hnusný, připitomělý grafity, kdy se prostě jména všech hloupejch na všech sloupejch.
0: Jo.
1: Takže on chodí po nocích a normálně to přemazává.
0: A jako sám od sebe, prostě
1: sám od sebe
0: je to takový jako čistící fantom, by se dalo
1: říct. Jeho iniciativa, prostě občas se u toho i natočí, dá to jako na Instagram, ale není mu vidět do obličeje.
0: Hele, a je to jako umělec, nebo je to spíš jako čistič?
1: No hele,
0: že se tam po sobě nechává nějaký umělecký statement?
1: Ne, nechá. Úplně prostě udělá to tak, aby to vypadalo, jak kdyby tam žádný idiot předtím s tím sprejem nebyl.
0: No to je skvělý.
1: Jo, ale to za první to musí být docela nákladný, ne? Jako uklízet takovýhle.
0: Hele, ale zas na druhou stranu každá takováhle snaha se počítá. Chtěl jsem se tady toho, když nevíme, jak se jmenuje, pojďme mu říkat Francesco.
1: Ne, Francesco je, jako já bych mu nejradši poslala prostě peníze na nějakou štětku. Jako...
0: Já by se užil, protože...
1: Myslím na to malování.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Zní to jako legenda? A přesto se to...
5: Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
4: Stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme

0: Takže my si kvůli tady těm lidem budeme muset pořizovat tyhle ty klaxony.
1: To už se bude dávat standardně.
0: Je to bude standardka. No. Aha.
1: A já si myslím, že to je velmi dobře, protože ono je to opravdu občas jako bohubu.
0: Ne, já mám tyhle sluchátka taky. A tam se to dá přepnout, že jo? Buď si to úplně stlumíš a neslyšíš absolutně žádný ruchy. Ale absolutně to je prostě, jako mně to přijde jak úplná halus.
1: Odhlučená místnost.
0: Protože jako normálně, když seš někde v tichu, tak stejně slyšíš něco, že jo? Slyšíš třeba sebe dejchat. Ale tady s těma sluchátkama neslyšíš vůbec nic. Mně to přijde fakt jako až děsivý. Tak se pak nedivím, že prostě neslyšíš, že ti zrovna tamhle jako...
1: Hoří koudel.
0: To už jenom cítíš.
2: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
3: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
4: Žádná kouzla?
3: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
5: Vítejte u krátkých zpráv s Kateřinou Vavřínovou. Prezident Petr Pavel dnes se jmenoval na Pražském hradě brigádní generály, včetně ředitele speciálních sil Tomáše Krampla nebo ředitele NCOZ Jiřího Mazánka. Ukrajina očekává, že američtí vyjednavači navštíví Kyjev na přelomu jara a léta. Aby se zúčastnili jednání o ukončení ruské invaze, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Výstraha meteorologů na nebezpečí požáru platí do půlnoci na pondělí pro Jihomoravský, Zlínský a část Olomouckého kraje. Lidé by neměli rozdělávat ohně či vypalovat trávu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Důvodem nebezpečí je přetrvávající sucho.
2: Frekvence 1.
6: Doprava.
5: Stále dejte

0: Frekvenci 1. My jsme před malou chvílí mluvili o odhlučněných sluchátkách a já jsem řekl slovní spojení odhlučněná místnost. Slyšela jsi o tom někdy?
1: Ne.
0: Je to tady v Praze na ČVUT. Je to akusticky totálně odhlučněná místnost.
1: A co tam děláš?
0: No, oni to používají na pokusy, samozřejmě, že jo? Jako, aby prostě v místě, kde se nešíří zvuk, tak samozřejmě některé věci reagují jinak.
1: Aha.
0: Ale samozřejmě se dělaly i pokusy. Pokusy jako s člověkem v takové místnosti. A prý se to nedá vydržet a je to vlastně jako život ohrožující, nebo psychický zdraví ohrožující. Já jsem četl nějakou reportáž a představ si, že jsi někde, kde slyšíš třeba pohyby očních bulev.
1: No, jako takže tohle slyšíš.
0: Slyšíš pohyby očních bulev,
1: jako
0: anebo slyšíš, jak ti proudí krev v tepnách.
1: No, to je prostě, to je fakt psycho. Já jsem to v tom předešlém vstupu, když jsme se bavili o těch sluchátkách, když já jsem si to poprvé strčela do těch uší a teď ještě jako máš vlastně zapnutý ty ostatní věmy, takže vidíš, jo, nebo cítíš. A už to mi přišlo šílený. A teď jsem, že tě někam zavřou. Dobře, to je asi normálně světlo, že jo?
0: Jasně.
1: Co je tam kolem dokola?
0: No, všude jsou takový ty ježci odlučňovací.
1: Jo,
0: je to prostě
1: vlastně
0: postavený.
1: Takže místnost.
0: Vypadá to jako samotka v blázinci. Víš, no, že to je tak jako opolstrovaný.
1: Ty krásu. Tak do takového průzkumu bych já určitě nešla. Teda. Mně přijde i šílený to, co třeba, nevím, strašně často podstoupil, jak se jmenuje, Klus, Tomáš Klus.
0: To, jo, ten anebo, pobyt ve tmě.
1: Jo, anebo Dušek.
0: A nebo to ještě Kristýna Frejová to podstupovala.
1: Prostě
0: a s tou jsem se o tom bavil. Ona říkala, že poprvé to bylo ke zblázni.
1: No, mně to přijde jako šílenost. No. To vlastně musíš sám sebe úplně jako přesvědčit o tom, že se nic neděje. Že to je přece v pořádku. Ty nevidíš vlastně vůbec na nic, jo?
0: Ano. Maximálně do sebe a to nechceš.
1: No, jako. Právě, možná tam chodí právě proto, aby se do sebe podívali a zjistili, že je to všechno v pořádku, že? No,
0: a to tam nemusím být týden.
1: No, jako jsou to zvláštní experimenty, viď? Jako no. co lidi jsou schopní prostě sami se sebou dělat a podstupovat za jako šílenosti. Takže ty tam prostě jdeš jako celkem zdravý člověk a vylezeš jako koktáč.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte na hlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
3: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
4: Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.

0: Na Frekvenci 1 nabídneme ve státní svátek taky velké hlavy a ty hned po 17. hodině a ty zahrajou.
1: Třeba Galu. Budou i Pet Shop Boys. A nebo Bruno Mars. A zprávy za chvíli.
2: Těšíte se na sezónu? Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
3: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Právě pro nás má Láďa. Jakub, Láďo, hezké odpoledne.
4: Dobré sváteční odpoledne. Premiér dostal na Hradě vynadáno, přišel pozdě, prý bez omluvy. Ústecký hejtman zvýhodňuje některé učitele. Na krokodýl na mostě v Jižní Africe sežral člověka. A tady jsou podrobnosti. Letecký provoz v Praze odpoledne narušil neoprávněný provoz dronu v bezletové zóně ruzeňského letiště Václava Havla. Jedno letadlo kvůli tomu muselo být odkloněné až do rakouské Vídně. Několik dalších nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Jděte pozdě, domluvili jsme se na 8:30 a je 3:15. Těmito slovy vynadal prezident Petr Pavel premiérovi Andreji Babišovi, když přišel pozdě na domluvenou schůzku bez omluvy. Je to neslušné, vytkl mu. Babiš se brání slovy, že není prezidentův podřízený a prý žádal schůzku posunout. Nebylo mu prý vyhověno. Oba politici se potom odebrali jednat hlavně o tom, kdo bude Českou republiku zastupovat na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Opět se ale neshodli. Na jižní a východní Moravě a taky na části Hané dál trvá riziko vzniku požárů. Výstraha meteorologů na nebezpečí platí pro Jihomoravský, Zlínský a část Olomouckého kraje. Lidé by neměli rozdělávat ohně nebo vypalovat trávu. Důvodem nebezpečí je přetrvávající sucho. Víc k varování říká za Český hydrometeorologický ústav Štefan Hanžák.
5: Výstraha pro upřesnění zůstává v platnosti do půlnoci na pondělí 11. května pro Jihomoravský, Zlínský a jih Olomouckého kraje. Pondělí 11. května očekáváme srážky na většině území a tedy vyšší riziko vzniku požáru by mělo pominout.
4: Matikáři a chemikáři na severu Čech dostanou 200 tisíc. Ústecký kraj poskytne i v příštím školním roce náborový příspěvek 200 tisíc korun učitelům matematiky nebo chemie. Samospráva na to v rozpočtu vyčlenila 4 miliony, řekl ústecký hejtman Richard Brabec. Cílem motivačního programu je podle něj získat pro střední školy učitele vybraných předmětů.
6: Jsou zaměřeny hlavně na vybrané předměty, které jsou těmi takové ty úzkoprofilovější, jako je třeba matematika, chemie, fyzika, angličtina, němčina, informatika a také na odborné předměty, jako jsou třeba v oblasti strojírenské výroby, elektrotechnika a řadu dalších. Počítáme, že o to bude zájem.
4: Ústecký kraj na severu Čech taky pokračuje v podpoře nadaných žáků. Naposledy schválil rozdělení 814 tisíc mezi 33 studentů. Krokodýl v Jihoafrické republice sežral 59letého muže. Stalo se to přímo na mostě, kam se krokodýl dostal z řeky, když byla velká voda. Části člověka našla policie v břiše zvířete a kromě toho dalších ještě 6 párů bot. Krokodýl nilský patří mezi obávané predátory v Africe a jeho kousnutí patří v živočišné říši k nejsilnějším. Je například 8x silnější než u dospělého žraloka bílého. Živí se hlavně rybami, ale snadno uloví i buvoly, antilopy, mladé hrochy nebo mladé slony. Teď snědl i hotelového manažera.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Sobota přinese sem tam mraky, občas z nich spadne i nějaká ta přeháňka. Teploty do 20 stupňů Celsia v Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji může být i 23. Tak přeju krásný sváteční víkend. A teď jdeme na silnice.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: 17 hodin 3,5 minuty Chomutovská dálnice D7 před Prahou hlásí nepojízdné auto po poruše na kilometru 6,5. D5 Plzeňská to samé na 30,5 kilometru od Plzně na hlavní město Nohu s plynu. Bezpečně dojeďte s Frekvenci 1 na teď už velké hlavy.
7: Koukáme do scénáře, páč, my máme scénáře a je to zajímavý.
0: Dneska je svátek a my vám přejem, abyste si ho užili.
8: Na zdraví.
0: To je vždycky, ty pokaždý zdravíš stejně.
9: A začnem z druhé strany, věděli jste, že král Ludvík 14. král Slnko, mal takovou rutinu, on normálně vzal 100 šťastlivců a ty sa mohli chodit pozerať na to, ako ráno vstáva, takže viděli kúpel, viděli holenie, viděli spláchnutě a to všetko trvalo 90 minut. No, to bola podľa mňa úplne prvá. prvá reality show.
0: No, teď to chci říct, normálně reality show.
8: To je hodina a půl.
7: A platili za to, nebo to bylo zadarmo?
9: Normálně zadarmo, mohli takto chodit.
0: No, to je taková optimální dílka filmu, podle mě.
7: A navíc, hele, happy end, protože na konci spláknu.
0: Tak, co dnes budeme řešit, pánové?
7: Představte si, že v Singapuru vás zavřou i za to, že něco olíznete.
0: Mikéš to zapomněl.
10: A budeme po sobě mít nádobí.
0: V barech. Velké hlavy. Frekvence 1. Pojďme do online světa. Češi si rádi svoje online nákupy vyřizují v klidu, pohodlí a v bezpečí. A to ukázal průzkum jisté banky. Třetina respondentů například uvedla, že preferuje internetové nakupování v noci. Více než polovina lidí pak ráda navštěvuje e-shopy z gauče a mezi pěti nejoblíbenějšími místy pro nakupování se umístilo...
7: Ne, fakt jo.
0: WC.
8: No, protože záchod je to oficiálně nový obchodní úřad.
0: Ale nesmí, jako, nesmí ten průběh být moc dlouhý, protože pak tě brní
7: oblečení nevybíráš. Vybíráš, to je jasné. Ale přijde mi to jako efektivní, hele, vypustíš, tak dokoupíš.
10: Přesně.
9: A mám to teda chápat tak, že hokej je teraz už vaším druhým nejoblíbenějším športem?
7: Ano. No. Jo.
0: Třeba já jsem teď nakupovala vibrátor a furt mi to skáče. Furt mi skáče reklama. Dárek.
8: Jo, takhle já myslím, že skáče překvapivě ten vibrátor po stole.
3: Velké hlavy.

0: Pojďme se vydat do Singapuru.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Tak pozor, krom toho, že se tam nesmíš vejkat žvejkačky, jo, tak tady ta jedna věc vás taky bude šokovat. Až dvouleté vězení a tučná pokuta hrozí v Singapuru francouzskému studentovi za to, že olízl brčko z automatu na pomerančový džus a vrátil ho zpátky do zásobníku. 18-letý Didier, to asi jedno, si svůj kousek nahrál na video a dal to na sociální sítě.
3: To se dělá, ty šiliga, nedávno jsme olízovali.
4: Keď je blbá hlava, trpí celý Didier.
5: Jo, to si tak je.
6: A jestli nebylo lepší to brčko vykouřit.

0: Máme tady kvíz a máme i svátek v kvízu.
1: Takto, my dnes máme sviatok, konkrétne deň víťazstva, ale čo majú v takom Nemecku?
0: Den prohry.
1: No, oni tam totiž, oni takisto oslavujú, ale nemajú voľno. A ako sa ten sviatok volá?
0: Bo, tak to je dobrá otázka.
2: Ja ti to řeknu, den víťazství v České republice na Slovensku.
0: Ne, to nebylo jenom u nás, to byl konec. Není to konec druhý světový.
1: Ne, ono to má výraz a ten výraz nie, je to deň oslobodenia od nacizmu. Ale sú v práci.
3: Jo, takže jakože, hele, slavíme, ale protože jsme Němci, tak nezas až tak moc. Tak.
2: No, třeba na Slovensku zrušili nějaký státní svátek, ale zapomněli zrušit ty příplatky za ten svátek.
1: Ano, my jsme takto pokrokoví.
4: Toyota CHR si vás získá na první.
5: Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
4: Pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
4: Z každého.

0: cukrárně mě nejvíc chutnají dorty.
1: Jo, já mám nejradši grilliášový trubičky.
2: A, ty
0: já mám, ale počkej, já si to nedopověděl, já mám rád takový ty dorty, to jsem nikdy jako dítě neměl, jsem to měl obráceně. Takový ty dorty, kde je to ovoce nahoře.
1: Fakt jo, takový ty jako
3: lesní ovoce.
1: No, ne, no, takový téměř jako nepečený ty dorty.
0: No ano, ano, ano, to mi teď chutná čím dál tím
1: taky.
0: A k tomu vždycky dvě, tři piva.
1: A je to hned venku.
3: Hele, já s přibývajícím věkem už taky nechodím na rakvičky. No.
2: Tak za chvilku do cukrárně.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Půl šesté a jednu minutu k tomu máme ještě pro vás informace ze silnic. Začínáme na severu Čech v Jablonci nad Nisou. Pozor, na ulici Komenského máme hlášenou nehodu dvou osobních vozů. Na silnici 14, to už je Trutnovsko, dejte pozor, v Batňovicích. Silnice je uzavřená, je tu vážná nehoda, osobní auto skončilo v potoce. Je tu hasičský sbor, policie a taky záchranka. Opatrní buďte také na východě Čech v Pardubicích, tam máme nehodu v ulici Na Drážce, motorka. No a pozorní buďte v centru Zlína pod Baťovým pomníkem. Na třídě Tomáše Baťi stojí uprostřed autobus, je nepojízdný na křižovatce s Březnickou ulicí. Tak bezpečně dojďte z frekvenci 1, kde pokračují velké hlavy.
4: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: Majitelka jisté cukrárny jižně od Vídně začala zákazníkům účtovat příplatek za to, že personál umyje nádobí, které oni použili. Sklenice či pohár, všechno po 70 eurocentech, což je asi 70 korun za kus.
6: 17.
1: Sorry, 17.
6: Přání.
1: 17.
2: Podle mě by si ta cukrárna mala normálně začat účtovat aj mazivo na panty na dverách.
0: Ale však to bude v té cukrárně vypadat.
3: Jo, no. Dáme to. Čižníku, ta sklenice je úplně špinavá, vidím na ní otisky prstů.
0: To jsou otisky, pane, to je seznam předchozích hostů, kteří odmítli umýt sklenici.
1: Fuj, ty.

0: Já myslím, že dneska při tomhle svátku bude slavit hodně lidí.
1: I a.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
0: Dnes jeden oslů.
3: Určitě jste viděli situaci, kdy se oslík zastaví a už nechce pokračovat v cestě. Proč on to robí?
0: Hlad.
4: No jistě?
5: Ne.
3: Ne, on je hlupý, on má svoje důvody.
5: A já si myslím, že je to celý blábol.
4: Nebezpečenství tam čeká.
5: Ten osel jde prostě jak chce.
0: Chce odměnu.
3: Jani, ty že, máš snad nějaké oslí.
5: Ona má oslí farmu.
3: Tak to. On má silný pud sebe záchovy a odmieta pokračovať, pokiaľ cíti nebezpečenstvo alebo únavu, čo je často mylne považované za jeho tvrdohlavosť.
4: No a víte, jak to vyřešili v pohádce s obušku pytlavé?
0: Mrkev před křížníče.
4: No, takhle na klacíček a on šel za tou mrkví. No, takže zase to nebude tak chytrý, tak chytrý řádko.

0: Zpěvák Enrique Iglesias má narozeniny.
1: Mohli se potkat.
2: Je starší Enrique, alebo obchodný dom Kotva v Prahe?
0: Kotva v Prahe.
3: Ne.
4: Co ne?
0: Správná odpověď je ne.
4: Hele, Kotva je starší. Kotva.
0: Mladší.
2: Ale viete, čo je dobré? Že Kotva je o 2 mesiace iba staršia. Obidvaja totiž majú 51 rokov.
0: Ale Iglesias z profilu vypadá hůř.
4: Když jsme ještě s Mikešem vysílali, tak mě furt buzeroval, že tam na konci neříkám to s.
3: No, to je pravda. No, to se říkal.
2: Ale tam
3: je
2: Bailamo?
4: Ne, to je Enrique Iglesias.
2: Jo, aha, tak. Bailamo.

0: Je to pivní myšlenka, takže si ji samozřejmě bere do rukou Mikeš.
1: Tak dávejte bacha, jo. Vědci prej zjistili, že jedno pivo zkracuje život o 9 minut. Hmm. No, takže podle mých výpočtů jsem zemřel v roce 1820.
2: Mějte se krásně.
0: Teď se to hodí nejvíc. Dovi, dopo.
1: Dopi!
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: nejlepší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Křupavé, voňavé, vláč.
3: Ahoj, tady je Tomáš Fíla. Každý týden za posluchači Frekvence 1 najezdím stovky kilometrů. Víte, že řidiči automobilů zaviní asi polovinu střetů s motorkáři? Nejčastěji je přehlédnou nebo špatně odhadnou jejich rychlost. Vyslovte nahlas. Hele motorka, kdykoliv nějakou vidíte, váš mozek si ji lépe zafixuje do podvědomí a stane se vůči nim pozornější.
4: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
5: Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
6: Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: A je pro nás Láďa Jakub. Láďo, hezké odpoledne.
8: Krásné sváteční odpoledne. Předseda Senátu připomněl, jak vznikla druhá světová válka. V bývalém koncentračním táboře u západočeského Sokolova otevřeli muzeum a část Národního parku České Švýcarsko na severu Čech zůstává zavřená.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
8: A tady jsou podrobnosti. Druhé světové válce předcházelo selhání demokratů a demokratických zemí, které si naivně mysleli, že když ustoupí diktátorovi, že se s tím spokojí a že bude mír. U příležitosti připomínky 81. výročí konce druhé světové války to dnes na pražských Olšenských hřbitovech řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil. V dnešní době je podle něj čím dál důležitější si říkat, co druhé světové válce předcházelo. Ukrajinský velvyslanec Vasil Zvarič připomněl, že k vítězství v druhé světové válce významně přispěl i ukrajinský národ. V bývalém protileteckém krytu ve Svatavě u Sokolova je nová takzvaná interaktivní expozice. Ta připomíná osudy žen vězněných za druhé světové války v tamním ženském koncentračním táboře, které tam byly týrané. Tábor byl osvobozen 7. května před 81 lety americkou armádou. Expozici nazvanou Každá z nás měla v očích strach vytvořilo Sdružení Paměť národa spolu s městy sem Svatava. Betonový bunkr je jediným místem, které ze svatavského tábora zbylo. Tvůrci expozice vycházeli z dostupných archivních zdrojů a vlastních recenzí, jak říká Zdeňka Kučerová z Paměti národa.
9: Intenzivně jsme spolupracovali taky s historikem Vladimírem Ruženákem, který se tomuto tématu vlastně věnoval a vydal knihu, která vlastně vypovídá o těch vězněných ženách. A taky samozřejmě s muzeem v Sokolově, kde je umístěna ta fyzická sbírka nálezů, které se vlastně tady na tom místě toho tábora našly. Takže bylo takový jako komplexní výzkum, šerše, které jsme se snažili dát dohromady a potom ho prezentovat minimalistickou a srozumitelnou formou.
8: Ženský koncentrační tábor ve Svatavě patřil k pobočním táborům koncentračního tábora Flossenbürg a prošly jim tisíce žen víc než 10 národností. Nejvyšší počet vězeňkyň tu byl na konci války, když se do tábora dostaly i ženy z jiných lágrů při takzvaných pochodech smrti. Od Francouzek a Polek přes Rusky, Romky až po české vězeňkyně. Pro návštěvníky Národního parku České Švýcarsko na Děčínsku zůstává po požáru zavřená jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. V pravidelných 3-hodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou. Centrem Prahy odpoledne prošel recesistický průvod, který zahájil 14. ročník studentského Majálesu. Zúčastnilo se ho zhruba 100 mladých lidí v kostýmech. Převlečení byly například za pralidi či bandity. Majáles je důležitou součástí české kultury, říká Kateřina Škorvánková ze spolku Studentský Majáles, který akci pořádal.
10: Studentstvo má hlas, který má být slyšet, a Studentský Majáles je místo, kde může být slyšet a kde dostávají vlastně všichni studenti a studentky prostor ukázat, co umí, o čem přemýšlí, nad čím si lámu hlavu a tak.
8: Jednodenní studentský festival ve vrchol odpoledne v kampusu Hybernská nabídl studentské kapely, divadla nebo autorské čtení a debaty.
0: Frekvence 1. Počasí.
8: Sobota přinese sem tam mraky, občas z nich spadne i nějaká přeháňka, teploty do 20 stupňů. 23 stupňů naměříme v Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji. Neděle pak bude teplejší, už bez přeháněk a s teplotami až na 26.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
8: Doprava je celkem klidná, jen pozor na D1 z Brna na Ostravu, po poruše je tam odstavené auto na kilometru 235. Pozor na Královéhradecké D11 před Prahou od Hradce na kilometru 12, to samé. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 a teď je s Janou a Vojtou.
9: 18. hodina je za námi a my jsme to avizovali, jsme tu zas a znova.
7: Ano, a nezbavíte se nás až do 23. hodiny. Uděláme si takovou prodlouženou páteční jízdu.
9: Já si myslím, že spousta z vás je na prodlouženém víkendu někde třeba, vidím to, že sedíte třeba...
7: Někde na lávce u
9: vody. Víš, že Ondra Kubala, vlastně my jsme neřekli důležitou věc, normálně by Ondra Kubala vysílal, že? Ano, ale ano. On je teď s dětma s obytňákem někde na nějakém prodlouženém víkendu právě.
7: No, právě.
9: A říkal, že je v obytňáku, takže...
7: Je v obytňáku, jinými slovy, on sedí někde u rybníka na mole, kochá se západem slunce. A děti jsou zamčení po obytňáku.
9: Zroubíka má, aby nehlučili. Tak si to pojďme udělat hezký.
0: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Posloucháte Frekvenci 1, je páteční podvečer, 8. květnový, sváteční.
1: Vy jste tady... říkáš, jak by ty lidi nám třeba mohli být zmatený a nevěděli, co
0: začít. Třeba od rána paří, netuší,
1: co je za den. Jako, je to pravda, no. Vždycky, když je státní svátek, tak se, než se rozpomeneš, co je vlastně za den.
0: A proč vlastně jste v pátek doma, že? Jo, každopádně, my jsme tady zmiňovali, že Ondra Kubala, který normálně vysílá v pátek večer, je s obytňákem s dětma někde na výletě.
1: Normálně bývá pořád konečně pátek a teď už je konečně na dovolený.
0: Konečně s dětma. Každopádně obytňák, to je velké téma. Mm. My jsme se o tom nedávno bavili doma a říkali jsme si, že až budeme důchodci,
1: že
0: bychom si pořídili takovejhle bydlík a jezdili si tak, jako kam se nám bude chtít, kdy budeme chtít.
1: Musí to mít záchod.
0: No a musí být levnější nafta.
1: No, to je další věc. A tak když si to můžete postavit za barák.
0: Budeme objíždět čtvrť a každý den na jiný křižovatce.
1: Přesně, kam jdete letos? A my máme tady letní sídlo za barák.
0: Do Konvalinkovi.
2: Zní to jako legenda a přesto se to...
3: Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
2: Stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: už jsme zmínili tady před chviličkou, jestli jste naladili frekvenci až teď, obytňáky, tedy tady ty domečky na kolečkách. Mm-hmm. V partii, ve kterých se pohybujeme, si to lidi hodně oblíbili, jo. A mně se to teda taky strašně líbí.
1: Je to skvělý.
0: Myslím si, že vzhledem k tomu, že máme toho psa,

0: ty věci, že musíš nechat uschnout.
1: Já ti něco povím. Já mám kamaráda a ten každý rok jezdí obytňákem po Evropě. Má tři děti a jezdí všichni s manželkou a se třema dětma.
0: A jsou to nudisti?
1: Ne, nejsou to nudisti, ale ty děti, to už vlastně jako nejsou děti, to už je 18-16 letý kluk a ten nejmladší.
0: Jak se tam můžou vejít?
1: Právě, že se vejdou úplně v pohodě. Já jsem se ho na to samý ptal, co se
0: mají obytňák nebo mají vyložený karavan?
1: Ne, obytňák. Klasický velký obytný vůz, jo. Vypadá to jak stará Avie, ale prostě je to bydlík. A já jsem mu říkal, vejdete se tam? A on říkal, to bys netušil, kolik tam je úložných prostor.
0: To určitě jo.
1: No.
0: Ale
1: že vlastně jakoby celou skříň dáš pod postel.
0: To si jako, to třeba, dobře, tak to si takhle, ty jsi teď to posunul úplně na jednu úroveň. No. Dobrá, nahoře jedu ve dvou, v pohodě, protože jestliže tohle dokážou tři lidi nebo čtyři lidi, nebo pět lidí.
1: Kocoury sebou neberou.
0: Jak se tam vejdou? Teď si vím, že třeba jeden se rozhodne, nevím, že...
1: Že chce být sám.
0: Ne, to...
1: Tak se chytí ze zadu za tažní zařízení a táto nespomaluj, nebo se odřu.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Posloucháte Frekvenci 1. My jsme se vlastně tak jako spontánně díky našemu kolegovi Ondrovi Kubolovi začali bavit o dovolených v bydlíku, v obytném voze.
1: A vy nám tady píšete, tady píše Lukáš, dokonce posílá i fotky, jak si koupili novej obytňáček, jako krásný to máte, jenomže Lukáš píše. Máte pravdu, Jani, my jsme dva. Žena 73 kilo, já 120. Máme co dělat. Ale mají krásný obytňáček.
0: A to je spíš pick-up, ne?
1: To je výborný, jak nám píšete, kolik vážíte. Hmm. Tak jako váha není určující, že? Část je to.
0: Jak jsem mluvila o tom jako obytňákem nahoře, tak já si myslím, že ty obytňáky jsou hodně třeba oblíbený u lidí, který nepotřebují na dovolený komfort jako nějaký.
1: Jasně, no.
0: Vím, že třeba v létě, když jedete někam k moři a je tam kemp, tak vlastně tam už nevidíte stan. Tam jsou všichni právě v těch obytných vozech, jsou tam u těch totemů připojení na tu elektriku. Mm. Maximálně mají nějaký přístřešek, pod kterým sedějí, aby na ně nepražilo slunce a na propanbutanový láhvi si ohřívají tu konzervu s lančmítem.
1: Ale pozor, ty si dlouho nebyl v kempu. Protože zrovna já jsem nedávno, asi dva roky zpátky, jela za ségrou, když kempovali tady nahoře právě na Kristýně, nebo možná to trošku díl. Hmm. A tam ti byly normálně takový ty klasický stany. Třeba stan, který my jsme měli, takový ten oranžovej s tím kolem. A ten máme ještě někde doma. A ty stany tam byly. Ale je teda pravda, že kolem chodili lidi a natáčeli si to. To byla jako atrakce.
0: Teď jsme připomněli naší dovolenou v Jugoslávii tehdy. My jsme byli až dole v Černý hoře.
1: No.
0: A měli jsme tenhle ten stan.
1: A ty parádní.
0: To bylo úplně skvělé.
1: Skvělý, jako tam ses mohl hledat.
0: Ježiš, tam bylo vedro jak prase,
1: No, bylo. A vždycky, hlavně nešahejte na ty stěny.

0: Na Frekvenci 1 skvělá muzika. My vám ji nabídneme i po té 19. hodině. Co budeme hrát?
1: Třeba Depešáky. Taky budou Europe. A nebo Madonna. A zprávy už za pár vteřin.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Pojďme na ně, je to s nimi Láďa Jakub.
4: Krásný sváteční večer. Slovenský premiér Fico jako jeden z mála přiletěl na zítřejší oslavy dne vítězství do Ruska. Holandská letuška je zdravá, hantavirus nemá a na výlety bude nejspíš neděle, to bude bez deště a až 26 stupňů. Krátce aktuálně z Pražského hradu. Babišovu žádost o posunutí schůzku s prezidentem Pražský hrad odmítl, protože kvůli pietě na Vítkově by nebylo dost času na jednání politiků, uvedla před chvílí kancelář prezidenta republiky. Desítky příznivců kontroverzního ruského motorkářského klubu Noční vlci dnes na Olšanských hřbitovech v Praze uctili památku sovětských i československých vojáků padlých za druhé světové války. Podobně jako v minulých letech se před hřbitovem sešli i jejich odpůrci, kteří na podporovatele křičeli, pískali a mávali vlajkami Ukrajiny, která čelí ruské agresi. Na akci dohlížela policie. Důvod nesouhlasu s přítomností nočních vlků shrnuje Otakar van Gemund.
5: Cílem naší akce, která je v podstatě bohužel každoroční, protože ty noční vlci tu svoji hybridní válku tady proti nám vedou už asi 10 let, je, abychom upozornili veřejnost na to, že tady pomocí té historické lži, že Sovětský svaz nás osvobodil, se snaží rozložit demokratickou společnost.
4: Ještě dodám, že Olšanské hřbitovy v Praze jsou zastávkou na cestě k vítězství pořádané skupinou Nightwolves MC Europe, tedy odnoží ruského motorkářského gengu Noční vlci. Motorkářský klub je známý svým blízkým vztahem s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Sázka na ukrajinskou lékařku se východočeským a západomoravským Svitavám vyplatila. Město podpořením její ordinace pomohlo lidem bez lékaře.
6: Už první minuty otevření nové ordinace ukázaly, že milion korun od radnice na rozjezd byla dobrá investice, protože zdejší čekárna praskala ve švech. Sehnat totiž ve Svitavách praktického lékaře, který by přibíral nové pacienty, bylo dosud prakticky nemožné. V ordinace, kde se už předem registrovalo 500 lidí, jich přijmou celkem 2000. Nová obvoďačka přišla do naší země z Ukrajiny ještě před válkou a začala na interně zdejší nemocnice, kde se také učila česky. Zatím sem dojíždí z Pardubic, ale v budoucnu se do Svitav chce přestěhovat. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: V Amsterdamu hospitalizovaná letuška, která vykazovala možné příznaky nákazy hantavirem, na něj měla negativní test. To znamená, že je zdravá. Oznámila to dnes Světová zdravotnická organizace. Nizozemka zaměstnaná u letecké společnosti KLM přišla do kontaktu s infikovanou 69-letou ženou z výletní lodi MV Hondius, na které nákaza v Atlantickém oceánu vypukla. Nakažená rovněž z Nizozemska později zemřela v johannesburské nemocnici. Na nákazu dosud zemřeli 3 cestující této výletní lodi. Světová zdravotnická organizace ale také znovu ujišťuje, že riziko, které hantavirus představuje pro světovou populaci, je nízké. Slovenský premiér Robert Fico dnes přiletěl do Moskvy, aby se zúčastnil akcí Týdní vítězství, napsala v podvečer ruská státní agentura TAS. Podle deníku N se šéf vlády po příletu zúčastnil aktu položení věnců u hrobu neznámého vojína nedaleko Kremlu. Podle leteckých portálů vládní letecký speciál odstartoval z Bratislavy zhruba hodinu popolední a využil trasu přes Českou republiku, Německo a Baltské moře, kde podle agentury TAS spadal pod kontrolu letového provozu Švédska a Finska. Fico zamířil do Moskvy u příležitosti oslav sovětského vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Rusko ho slaví až 9. května. Politiků ze světa tam ale bude velmi poskrovnu.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Sobota přinese sem tam mraky, občas z nich spadne i nějaká ta dešťová přeháňka a teploty zítra do 20 stupňů. V Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji můžeme naměřit až 23. Neděle bude teplejší, už ale bez přeháněk a s teplotami dokonce na 26 stupňů.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Uzavřená je v tuto chvíli československá dálnice D2 na kilometru 57, počítejte s kolonami. Opatrní buďte ve Zlíně na Tyršově ulici a třídě 3. května, kde máme tuning sraz, proto se po vozovce pohybuje větší množství lidí. Vbouralo se v Českých Budějovicích na Žižkově třídě a pozorní buďte také v Praze na Zenklově ulici. V Libni máme tu nehodu dvou osobáků, blokují tam dokonce tramvajový provoz. Tak bezpečně dojeďte s Frekvenci 1 teď opět s Janou a Vojtou.
1: 19. hodina za námi, páteční večer v plném proudu. Jsme rádi, že jste s námi, protože my jsme s vámi.
0: Jedna taková věc, kterou bych chtěla s vámi probrat, zeptat se i tebe, jestli máš tu zkušenost. Bavili jsme se s mými přáteli o nuda plážích. Překvapilo mě, kolik lidí chodí na nuda pláž. A víš, co je zajímavý? No. Je zajímavý ukaz, že čím starší, tím větší oblíbenost nuda pláží.
1: Protože ona je to hrozně zdravý.
0: Myslím, že to je to
1: zdravý pro duševní zdraví.
0: Protože ty plavky jsou strašně drahý.
1: Ne, hlavně jsou těsný a nastydnou vám priority.
0: Přesně. Tak hele, za chvilku to probereme.
3: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Na frekvenci 1 jsme začali na Janin popud, důležité říci, probírat nuda pláže.
1: No, zajímalo by mě, jestli máte tu zkušenost.
0: Mám tu zkušenost. My jsme měli chatu v Doksech u Máchova jezera a tam byly dvě pláže. Hlavní pláž a vedle byla pláž u kempu Klůček a ano. Ta byla nudistická.
1: Tam se chodilo.
0: Ale pozor, ještě za bolševika byla nudistická a byla nepřiznaně nudistická. A vždycky, když se objevil nějaký příslušník, tak všichni přes sebe hodili ručník a byli připravení. Jo. To bylo jak v tom filmu Četník a Četnice, jak honili ty nudisty.
1: Myslím, že to bylo jako zakázaný, jo? Nebo respektive to musela být ohlášená nudistická pláž, aby tam lidi mohli chodit na
0: Já si myslím taky, že to bylo pod kontrolou příslušných orgánů, když jsme hodili na pláži.
1: Vždycky přišel ten orgán.
0: Ne, ale pozor, jako nudismus nebo naturismus, to už je možná moc, jo, ale nudismus já uznávám. A přiznám se, já to praktikuju.
1: Jaký je rozdíl mezi naturismem a nudismem?
0: No, naturismus je jako komplet, že chodíš třeba nahatá, jako že se jdeš nahatá pro občerstvení.
1: Jo, takhle. Jako, není to jenom na té pláži.
0: No, jasně. Mm-hmm. Ale no a pak tam jsou jako různý jiný porosty, který bych tady neraz zmiňoval u naturismu, jo?
1: Jako bobry.
0: No, prostě
1: a to není porosté zvíře.
0: S placatým ocáskem.
1: Začali jsme na pláži a jsme v zooparku.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Na frekvenci 1 informace o muzice. O muzice, která tady vzniká už 30 let.
0: 30 let jsou totiž na scéně košičtí No Name a to 30-leté výročí oslaví v prosinci tady v Praze v O2 aréně.
1: To si napište, protože 12. prosinec je to datum, je to ten termín, kdy se bude slavit a bude to velkolepý, kulatou třicítku, ona teda jinak třicítka být nemůže, než kulatá.
0: No, hranatá třicítka.
1: Je hranatá. A každopádně to chtějí opravdu pojmout velkolepě, pozvat si spoustu hostů, zavzpomínat. No a vzpomínat budeme i teď konkrétně k jedné písničce.
0: Ano, k písničce, která třeba pro mě je velkou neznámou. Já si neuvědomuju, že bych ji někdy slyšel podle názvu, ale třeba až ji uslyším, tak si řeknu, jo, to vlastně.
1: Jako když se řekne starosta, tak se ti nevybaví ta písnička?
0: Ne, mě hned.
1: Fakt, jo. No, ale co se v ní zpívá, to vlastně nevím.
0: No, tak to nám řekne Igor Tymko právě teď.
2: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
3: exkluzivně na frekvenci 1
2: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
4: Ahoj, som Igor Tymko a dnes vám prezradím niečo o pesničke Starosta. Na tej muzike je krásne, že nikdy nevieš, ako vypáli pesnička, ktorú napíšeš. Dobrý príklad je pesnička Starosta. Písal sa rok 2005 a keď som tú pieseň napísal, tak som chcel vyjadriť mojej milovanej polovičke, že jej túžim celý život hovoriť priamo z mosta do prosta všetko, čo mi napadne, aby sme mali vzťah otvorený, úprimný a žili proste bez kompromisov. No a k tomu z mosta do prosta som dorímoval tak, ako v našom meste starosta. Rezumé? Nikoho nikdy ani len vo sne nenapadlo, že ide o vyznanie lásky. No za to v každom meste či mestečku nám každý starosta ďakuje, že tá pesnička je o ňom. Nuž, môj poslucháč, môj pán, na frekvenci 1, starosta od kapely No Name.

0: Jo.
1: Já vím, ale tak jako vím si, že my žijeme vlastně v takovém jako, no já tomu říkám,
0: pořád
1: že
0: to je to něco jiného. Seš prostě pořád máš kolem sebe nějaký jakože ochranný pro ty stěny.
1: Prvky, nebo... akorát sousedy máme jaksi kousek nad náma a sousedka svého času.
0: A sousedka tě zná, že jo?
1: Sousedka mě zná a od jisté doby už radši nekouká, ale...
0: ale... Od té doby, co začal závidět.
1: Ne, te... Ano, přesně tak to bylo. A, ale teď jsme to řešili s naší novou sousedkou, protože ona se
0: co kam... si postěžoval, že špatně vidí.
1: Ne, ne, ne, že ona vlastně má ráda jako vzdušný prostor a má jinou sousedku a ta jí řekla, jestli by si mezi ty jejich zahrady mohla dát jako takový dvoumetrový betonový panel.
0: No, ty
1: a ta sousedka říkala, v žádném případě, já tady chci mít vzdušnou, já mám ráda prostor. A ta sousedka oponovala slovy, já ráda chodím po zahradě jen v kalhotkách. A ta sousedka jí na to řekla, když choďte, kdo je na vás zvědavý.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1 v pátek večer, takové jiné trošku vysílání. Ondra Kubala tady má většinou hosty, že vedou takový solidní rozhovor.
1: No. Zatímco my jsme tady dva a s rozhovorem to nemá nic společného.
0: Ano, a jsme na Nuda pláži. Ještě bych u toho zůstala, no. Protože od samého začátku téhle hodiny řešíme vlastně naší zkušenost z Nuda pláží.
1: Ty máš zkušenost?
0: Já nemám. Takhle, já na ní byla, ale nebyla jsem nahá a byla jsem odejita. Normálně mi bylo řečeno, že
1: musím... Svlítni se nebo odejde,
0: přesně,
1: jo?
0: Bylo, ne, ani ne svlítni se, ale prostě opuste tuto pláž.
1: Aha.
0: A přitom já jsem tam byla vlastně jako doprovod někoho, kdo se tam chtěl...
1: Já prostě, jsem plavčík.
0: Ne, já jsem tady osobní plavčík. No, bylo mi jako, bylo mi vysvětleno, že tam nemám co dělat. Já to chápu, jasně, ale je to prostě, ty lidi se to tam taky ochrání. A bylo ti to, si to dobře pamatuju, ono to už strašně let, jo, ale bylo to u Přelouče. U Přelouče jsou totiž nějaký takový pískovcový rybníky, nebo takový lomy, jako no, zatopený. No. Strašně krásný to tam je. A tam byla právě tahle ta Nuda pláž a tam odtadní vykázali. A pak mám ještě jednu vzpomínku na Nuda pláž. A to bylo na Nových Mlýnech na Pálavě. To jsme byli malí děti.
1: A tam je Nuda pláž.
0: A tam byla taky. Tam byla. Nevím, jestli ještě teď, protože my jsme byli fakt maličky.
1: Teď tam je akvapark na Nových Mlýnech.
0: Nuda park. No, každopádně jsme jako malí děti byli vlastně hrozně fascinovaní tím, že jako ty lidi fakt chodí nahý, jo.
1: A přitom je to lidská přirozenost, když to tak vezmeš.
0: No, ale
1: nahá se narodíš, jo.
0: Jenomže u nás doma se nechodilo takhle.
1: Jo.
0: Nebo jenom jak to máš jako dítě? Máš vzpomínku, že by kolem tebe prošel táta nahej, nebo máma nahá? Jako u nás vůbec?
1: No... Nemám.
0: No, právě, takže my jsme z toho byli úplně jako perplex prostě, no. Jako děti. A byli jsme tím tak fascinovaní, že jsme tam prostě furt chodili a takhle jsme prostě zírali na ty lidi. jako úchylný děti, no. Prostě. A vůbec jsme nedokázali pochopit, proč se jako nevoblečou. A první myšlenka byla, že nemají na plavky, jako. Že lidi, to tady jsou chudí lidi, co nemají na plavky.
1: Prostě. Takže to uzavřeme tím, že Nuda pláž je pláž pro chudé.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Neříkejme tomu selhání. Neříkejme tomu zrada. Ty největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Spousta skvělý muziky přichystáno taky po 20. hodině. A cože vám Frekvence 1 pustí?
1: Třeba Cher. Taky máme Barboru Polákovou. A nebo Eda Sheerana. To všechno na Frekvenci 1 po 20. Ze všeho nejdřív, ale zprávy.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
7: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
8: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Připravili pro nás Láďa Jakub. Láďo, hezký večer.
9: Sváteční večer. Americký prezident Trump odtajnil desítky dosud utajovaných dokumentů týkajících se UFO. Prezident Petr Pavel si připomněl den osvobození. Lidé v Hradci Králové riskují své životy a v neděli bude 26 stupňů. A tady jsou detaily. Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth dnes zveřejnili desítky dosud utajovaných dokumentů, které se týkají pozorování neidentifikovatelných objektů, tedy UFO, a možnosti mimozemského života. Napsala to agentura Reuters, podle které mají zhruba po 170 uveřejněných souborech postupně přibývat další odtajněné materiály. Mezi zveřejněnými dokumenty je třeba snímek UFO, pořízený z povrchu měsíce během mise Apollo 12 v roce 1969, nebo přepis komunikace posádky mise Apollo 17 v roce 1972, kdy členové popsali neidentifikované objekty pozorované z měsíce. V přepisu z mise Apollo 17 pilot Ronald Evans hlásil několik velmi jasných částic nebo úlomků či něčeho, co kolem nás při manévrování plulo. Krátce ze Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska. Labouristická strana ve Walesu utrpěla historickou porážku, píše to server BBC, zatímco strana Reform UK v místních volbách v Anglii získala přes 1000 křesel. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš, ministr obrany Jaromír Zuna a další politici s představiteli armády si na pražském Vítkově dnes připomněli 81. výročí konce druhé světové války. Slavnostní nástup zahájila česká hymna. Poté politici na dvoře Národního památníku položili věnce, které připomínají válečné padlé. Prezident Pavel v projevu označil druhou světovou válku za nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva a varovné svědectví. Předseda senátu Miloš Vystrčil na Vítkově zase dodal.
10: Předtím, než začala druhá světová válka, selhala demokracie a demokraté. Po druhé světové válce si lidstvo uvědomilo, že je nutné, aby byl mír, abychom spolupracovali. Vznikala Organizace spojených národů, vznikala NATO, bylo založeno NATO, největší obranný pakt, a byla založena Evropská unie. A to jsou naše pilíře, které dlouhodobě spolehlivě udržovaly mír v Evropě. V poslední době se nám to nedaří a možná z jedním důvodu je právě to, že tyto instituce jsou relativizovány.
9: Teď z východu Čech lidé v Hradci Králové u nově otevřené křižovatky riskují životy. Frekventované místo, kde ještě nejsou dokončené podchody, divoce přebíhají.
11: Zatímco křižovatka Miléta u fakultní nemocnice se otevřela s 3měsíčním předstihem, podchody budou na otevření ještě zhruba měsíc čekat. A protože k nejbližším přechodům, to jsou odsud stovky metrů, lidé pravidelně přechází čtyřproudou Tepnu, kde jen se dá. Nebezpečnou situaci zlepší postupné otvírání dalších 3 podchodů. K tomu už otevřenému pod Hradeckou ulicí přibude nejdřív podchod pod Sokolskou. Další se mají otevřít postupně do půlky prázdnin. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
9: Kolumbijská zpěvačka Shakira představila oficiální píseň pro fotbalové mistrovství světa. To se v létě uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku i za účasti naší reprezentace. Krátké video ze slavného stadionu Maracaná popová hvězda představila na svém Instagramu. Celá píseň s názvem Day Day bude zveřejněna ale až ve čtvrtek 14. května.
2: Frekvence 1. Počasí.
9: A už zítra přinese počasí mraky, občas z nich spadne i nějaká ta přeháňka teploty do 20 stupňů. V jihočeském, jihomoravském a zlínském regionu můžeme naměřit až 23. A neděle bude ještě teplejší, už bez přeháněk a s teplotami až na 26 stupních Celsia. Na frekvenci 1 posloucháte vysílání s Janou a Vojtou.
1: Krátce po 20. posloucháte frekvenci 1, pokud jste pustili rádio právě teď. Ondra Kubala má dneska dovolenou, je s dětmi v bydlíku na výletě a my jsme tu s vámi, s Janí.
0: Přesně tak, je to už druhý pátek, musíme říct, že teda jako...
1: Je to záhul.
0: Jako bejt v pátek v práci je podle mě úplně to nejblbější, co se tě může stát. A počkej, dobře, ještě odpoledne to chápu, ale bejt v pátek večer v práci. Já myslím, že ten Ondra jako vlastně každý pátek, místo aby si šel někde konečně vylejt tu hlavu, protože má velkou rodinu a potřebuje se odreagovat, tak on sedí tady.
1: No, on si ji podle mě vymele tady.
0: Takhle, on je hrozně ukecaný. Vymele, ne, vyleje,
1: no,
0: že?
1: No, ale tak třeba je to pro něj taky svým způsobem
0: asi
1: terapie.
0: Asi jo, přesně, on tady totiž tohle je pozor, on sem chodí normálně zdrhat před tou rodinou. On se tady uklízí.
1: Ne, já si nemyslím, že se uklízí, ale já jsem se s ním o tom bavil asi půl roku zpátky, jak jsme měli výjezdní zasedání, ten konvent.
0: Jak měl ten tík v oku.
1: No, měl trošku tík v oku. A malinko koktal, ale...
0: A poříkal, já jsem tak rád, že jsem tady s vámi.
1: No, ale já jsem se ho ptal, jako jestli třeba, když má tu jako ten full-time job přes celý týden, jestli ho to jako ještě víc nezasekává. A on mi právě říkal naopak, já si tam chodím odpočívat.
0: On totiž odpočívá prací, no.
1: No, to je blázen.
0: Je to trošku blázen.
1: Chtěli tak jsme vám říct,
0: že... Ondru zdravíme a zahrajeme mu nějakou pěknou písničku.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Páteční večer v plném proudu, ať už děláte cokoliv, jsme rádi, že posloucháte Rádio Frekvence 1. Dokážu si představit, že takhle v pátek večer třeba v tuhle hodinu se dámy tuní na diskotéky. Že se teď na diskotéky nechodí na 8. ani na 10.
1: Ale na druhou ráno?
0: No, je to vůbec nechápu.
1: Já vůbec vlastně jako, teď jsi mi připomněla slovo, které já už jsem hrozně dlouho nepoužil. Diskotéka.
0: No.
1: To bývaly, teďko už jsou to party, že jo, nebo sessions.
0: No.
1: Ale diskotéka, když se řekne diskotéka, já prostě vidím tu Sokolovnu v Třebenicích, v Českém Středohoří, to byla moje první diskotéka, kam jsem zašel, bylo tam strašně zahuleno, všichni byli strašně opilí a já jsem z toho byl strašně fascinovaný.
0: Jo, já to mám stejně, my jsme jako děti si pořádali diskotéky tam v Kulturáku na Vršovicích.
1: No.
0: Vždycky odpoledne, že jo?
1: Jasně.
0: Za účasti rodičů, to je úplně trapný. No ale pak jako naše první diskotéky, hrozně mě to bavilo. Bavilo mě chodit na diskotéky, no a ty mladí mají tak, že se nechodí na 8. na diskotéku, ale se opravdu třeba v 10 se sejdou, od 10 do 12 se někde popíjí, buď ale ne v hospodách.
1: A pak jdou na party.
0: A popíjí se někde v parcích, protože a pak se jde teprve na tu party. A tam se je třeba od 12 do 4.
1: No a nebo třeba do 7 do rána.
0: A nebo do 7 do rána.
1: A pak se jde ještě, a o tom jsme se tady nedávno bavili, na takovou tu klasickou ranní after party. Mimochodem, já jsem to tady říkal, že jsou ty ranní party. A normálně už to funguje i v Praze. Jsou tady minimálně dva podniky, kam můžeš jít na snídani. A nedávají se tam alkoholický drinky. Dáš si maču, dáš si kafe, dáš si čaj.
0: Na kopávačku.
1: No a prostě paříš na elektronickou muziku.
0: Takhle. Pro nás
1: není to tvůj šálek.
0: Pro nás už to není.
1: No, kdyby tam byly drinky, tak je to něco jiného.

0: Cože?
1: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Sousedi si dali kameru na dům a mám pocit, že zabírá i nás. Má to nějaký pravidla, nebo to řeší každý po svém? Docela mi to vadí. Daniela.
3: To je docela zajímavá otázka. Nejdřív se podíval na svoji ženu, jestli je hezká. Kuď ano.
2: Škoda, že jsi se na ní podíval dřív.
3: Ale tak bych se ujistil, jako jak vypadá. Jo? A jo. Objektivně bych to zhodnotil.
2: Ano.
3: Jestli je teda hezká. Pokud ano, tak asi mám problém, protože soused si asi natáčí. Samozřejmě nejlepší obrana je útok, takže bych nasadil na něj drony.
2: Jo.
3: No, tak dron je dobrá hračka. Koupil bych jako synovi k narozeninám dron.
2: Ano.
3: A řekl bych, tak si to trošku jako tady zalítej. A pak by to na něj sváděl. Jo, že on vám syn jako to. A vlastně vznikla taková psychologická válka.
2: No a máš důvod, proč ho natáčet?
3: Nemyslím útoční drony, nemyslím jako střílet. No, když on mě natáčí, jako přece budu natáčet, tak je. Taky se ještě podívám, nejdřív, jak vypadá jeho žena.
0: Cože?
1: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: dělat, tak jsem měla pocit, že mi jako něco strašně důležitého uniká.
1: Ale to já jsem byl taky v tomhle období a pamatuju si, že kousek od Litoměřic, tuším, že v Hrdlech to bylo, disco Hrdly, to bylo vyhlášený. A tam vždycky každý čtvrtek nebo každý pátek byly souboje v bahně.
0: Ježiš, prostě, na jejich holek.
1: Ne, dvě holky se tam rvaly v bahně. A já jsem tehdy jezdil z Litoměřic do Lovosic vlakem do školy. A chodila tam taková průvočí, taková černovlasá, kudrnatá. A taková jako na první pohled od rány. A oni říkali, ta se pere v Hrdlech. Říkám, jak jako pere? No a tam zápasí v bahně.
0: Tak to byla slavná.
1: No byla slavná. Hmm. A jak ona štípala ty lístky. To byl stisk.
0: Takovou vervou.

něco s tím. Možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

0: Večer, tedy na státní svátek, v rámci našeho vlastně tak trošku speciálního vysílání. Normálně byste slýchávali našeho kolegu, ale náš kolega, jak už bylo řečeno mnohokrát, si užívá víkendu.
1: Ten má klidný víkend, klidný večer s pěti dětma, nebo kolik jich má.
0: No a my vám teď ten víkend taky trošku okořeníme samozřejmě muzikou, což děláme vlastně 24 hodin denně, ale teď ta muzika bude taková, dalo by se říct, trochu speciální.
1: David Hasselhoff, co si bude, možná jste o něm četli, tento týden vyšly nějaké bulvární články, ale když se řekne David Hasselhoff, co si kdo představí?
0: Plovák.
1: Plovák, červený plavky, anebo jeho legendární vystoupení ve Snídani s Novou.
0: Jo, no to si jasně, nepamatuju.
1: Přišel zaspívat svý slavný Huga Čaka.
0: Fakt,
1: a bylo to tak o Katě z playbacku, až bylo všem stream.
0: A kdo to v té době moderoval, vzpomeneš si?
1: Myslím, že to byla Markéta Majerová.
0: Nekecej, no, no vidíš to, tyjo, tak co jsme mohli Markétu využít. No, každopádně, my vám teď nabídneme písničku, kterou samozřejmě dobře znáte.
1: Jmenuje se Looking for Freedom a stala se neoficiální hymnou svobody a změn, když padla berlínská zeď.
0: Mm. Neoficiální.
1: Neoficiální.
0: No, jinak zajímavostí je, že skladba sama o sobě není úplně původní, vychází totiž ze starší verze, a to ze 70. let. Mm-hmm. Takže takhle stará.
1: No a David Hasselhoff ji updateoval v tom roce 89, to bylo by neseno takhle na piedestál.
0: A my vám to teď v roce 2026 pošleme.

0: dokud budu jenom trochu ním.
1: Posloucháte Radio Frekvence?
2: No pátek, no.
1: Pátek,
2: ještě
1: pardon.
2: K tomu svátek.
1: My jsme tady od čtyř, teda od dvou. Prostě na Frekvenci 1 si teď uděláme takovou vztahovačku, jo? Nebo respektive je tady otázka do placu.
2: No.
1: Já si občas, docela mi to baví, pročítám různě takový poradny, jo. Prostě se
2: holka. Láska, sex a něžnosti.
1: No, něco takového. A tady se v téhle otázce, respektive odpovědi řeší, jestli by si holky měly nechat kecat do toho, zda se mají nebo nemají líčit.
2: Já si myslím, že by si do toho kecat neměli nechat.
1: Já si to teda myslím taky.
2: Já jsem v tomhle jako liberál, každý ať si dělá, co chce. Když chce jít mezi lidi třeba se džberem dechtu na hlavě, tak proč ne?
1: Tak proč jo, ne? Jistě. No, ale tady se právě řeší tady v té otázce, že prostě přítel si stěžuje, že chodím příliš nalíčená, blablabla, mladá holka, tady to dokonce píšete, je jí 20 let, jo. Jako ve 20 letech je to asi není úplně nutný, ale každopádně tady je ta otázka, jestli by ti do toho ten chlap měl kecat.
2: Já si myslím, že chlap by do toho měl kecat pouze jeli tázán.
1: Pouze jeli to.
2: No, protože třeba já občas tázán jsem, ale ne jako jestli se může nebo nemůže nalíčit.
1: Jako to, mám se nalíčit, to by to dneska dobrý.
2: Kdo jste a kdo jste se tu vzala?

0: Frekvenci 1 se blíží 21. hodina a po té 21. hodině pro vás máme další zajímavá témata.
1: Postavíme si dům.
0: Jo, z čeho?
1: No, budeme stavět dům z velmi nečekaného materiálu.
0: Z trusu. Tak se nechte překvapit po 21.

0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se neumím.
1: A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti. 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A celé Česko zdraví Láďa Jakub. Předseda Senátu připomněl, jak vznikla druhá světová válka. V bývalém koncentračním táboře u západočeského Sokolova otevřeli muzeum. A část Národního parku České Švýcarsko na Děčínsku na severu Čech zůstává pro turisty zavřená. A tady jsou podrobnosti. Druhé světové válce předcházelo selhání demokratů a demokratických zemí, které si naivně mysleli, že když ustoupí diktátorovi, že se s tím spokojí a že bude mír. U příležitosti připomínky 81. výročí konce druhé světové války to dnes na pražských Olšanských hřbitovech řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil. V dnešní době je podle něj čím dál důležitější si říkat, co druhé světové válce předcházelo. Ukrajinský velvyslanec Vasil Zvarič připomněl, že k vítězství v druhé světové válce významně přispěl i ukrajinský národ. V bývalém protileteckém krytu ve Svatavě u Sokolova je nová takzvaná interaktivní expozice. Ta připomíná osudy žen vězněných za druhé světové války v tamním ženském koncentračním táboře, které tam byly týrané. Tábor byl osvobozen 7. května před 81 lety americkou armádou. Expozici nazvanou Každá z nás měla v očích strach vytvořilo Sdružení Paměť národa spolu s městy Sem Svatava. Betonový bunkr je jediným místem, které ze svatavského tábora zbylo. Tvůrci expozice vycházeli z dostupných archivních zdrojů a vlastních recenzí, jak říká Zdeňka Kučerová z Paměti národa.
5: Intenzivně jsme spolupracovali taky s historikem Vladimírem Bruženákem, který se tomuto tématu vlastně věnoval a vydal knihu, která vlastně vypovídá o těch vězněných ženách. A taky samozřejmě s muzeem v Sokolově, kde je umístěna ta fyzická sbírka nálezů, které se vlastně tady na tom místě toho tábora našly. Takže bylo to takový jako komplexní výzkum, které jsme se snažili dát dohromady a potom ho prezentovat minimalistickou a srozumitelnou formou.
4: Ženský koncentrační tábor ve Svatavě patřil k pobočním táborům koncentračního tábora Flossenbürg a prošly jim tisíce žen víc než 10 národností. Nejvyšší počet vězeňkyní tu byl na konci války, když se do tábora dostaly i ženy z jiných lágrů při takzvaných pochodech smrti. Od Francouzek a Polek přes Rusky, Romky až po české vězeňkyně. Pro návštěvníky Národního parku České Švýcarsko na Děčínsku zůstává po požáru zavřená jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a s jednaní dobrovolní hasiči. V pravidelných 3hodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou. Centrem Prahy odpoledne prošel recesistický průvod, který zahájil 14. ročník studentského Majálesu. Zúčastnilo se ho zhruba 100 mladých lidí v kostýmech. Převlečení byly například za pralidi či bandity. Majáles je důležitou součástí české kultury, říká Kateřina Škorvánková ze spolku Studentský Majáles, který akci pořádal.
6: Studentstvo má hlas, který má být slyšet, a Studentský Majáles je místo, kde může být slyšet a kde dostávají vlastně všichni studenti a studentky prostor ukázat, co umí, o čem přemýšlí, nad čím si lámu hlavu a tak.
4: Jednodenní studentský festival vyvrchol odpoledne v kampusu Hybernská. Nabídl studentské kapely, divadla nebo autorské čtení a debaty.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Sobota přinese sem tam mraky, občas z nich spadne i nějaká přehánka, teploty do 20 stupňů. 23 stupňů naměříme v Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji. Neděle pak bude teplejší, muž bez přeháněk a s teplotami až na 26.
7: 21.00. No to už je vlastně víc, po zprávách je víc.
8: No je po 21. Sám to podívej na ty hodiny. Víte co, radši se podívejte sami.
7: Přesně.
8: Ať jako, máte přesné informace.
7: Jako jestliže se někdo řídí tím, kolik oznamují v rádiu čas, tak to podle mě není dobře.
8: Já jsem s tím hrozně bojoval, když jsem dělal ranní vysílání ještě. tak mi vždycky, já jsem byl naučený, že prostě v každém vstupu musí zaznít, kolik je hodin, že aha, je to ráno důležitý.
7: Jo.
8: Ze začátku mi to bylo jedno, ale potom, jak postupovaly ty technologie.
7: Tak ses naučil tak, čas?
8: No to samozřejmě, i digitálky už jsem přečet, ale já jsem spíš jako bojoval s tím, že když to člověk třeba poslouchal přes internet nebo přes aplikaci, tak je tam třeba minuta, dvě zpoždění.
7: No,
8: a že vlastně ty lidi, kteří třeba běží na přesný čas na tramvaj nebo jo, na autobus nebo na vlak, takže je vlastně jako mystifikuju.
7: Hmm. Já mám kamaráda a ten dělá tady na veřejnoprávním rádiu a tam si na to strašně potrpí. Tam to vlastně musí být úplně do vteřiny přesně.
8: Ano, zprávy v celou musí být, prostě musí být na vteřinu.
7: No, a on říká, jako to je, já tu práci miluju, ale já jsem z toho tak ve stresu, protože on vlastně nedělá nic jiného, než furt dopočítává ty minuty, jako celou tu hodinu.
8: No a vlastně kolega, který dělá ranní vysílání na veřejnoprávním rozhlase, tak to je můj bývalý šéf z jednoho rádia. A já jsem se s ním nedávno potkal a bavil jsem se s ním zrovna o tomhle. Já jsem mu říkal, jako, já vím, že hodina se má nějak dopočítat, ale jak to děláš, aby to šlo na vteřiny? A on už to dělá jako x let a říká, to je ozvyk.
7: No to je jasný.
8: Já už to ani nepočítám. No. A když se prostě zítra vyjde. Sejdem,
7: přesně ve dvě.
0: Jana Knížková a Vojta

0: Posloucháte Frekvenci 1, slibovali jsme, že si postavíme dům, tak tady mám jeden takový, řekněme, velmi nenákladný způsob, jak si postavit barák.
1: No to se teďka, pardon, že ti do toho skáču, ale zrovna jsem o tom někde slyšela nějaký rozhovor, že se teď staví baráky z těch kontejnerů.
0: Takový ty modulový barák. To samozřejmě je trend a je to levný. Ale potom, když chceš klasický dům, tak vlastně existují i levnější možnosti. Je to vlastně jenom o trámech a o dřevě a o slámě. Já jsem čet příběh lidí, který si na Moravě někde u Zlína nebo na Zlínsku, nebo na Vsetínsku, tam někde, si stavěli barák a mají ho normálně, vypadá to jak klasický dům, ale je postavený ze slámy.
1: To je neuvěřitelný.
0: No je to neuvěřitelný. A oni říkali, v tom domě je teplo, nemusíme tolik topit, vlastně je vzdušnej ten barák.
1: A dobře tam hoří. No,
0: a jediný, co nám vlastně vadí, že nám sousedi furt říkají, že nám to sežerou krávy. No.

0: Frekvence 1, pátek večer. Další hudební specialitku pro vás tuhle chvíli máme. Je to věc, která vás, pokud sledujete sociální sítě, za poslední měsíce a týdny nemohla minout.
1: Mě teda minula.
0: Fakt jo.
1: Já se přiznám, že jako já jsem taky přilepená na té placičce tady tý otravný a mě tohle minulo.
0: Dobře, tak já to řeknu jinak. Seriál Sousedská tajemství je teda k vidění jenom na Apple TV, nikde jinde zatím jako
1: taky
0: volně ke streamování není.
1: A počkej, co to je, nějaká reality? Nebo
0: ne. Je to takový dramatický seriál.
1: Mm-hmm. Z rodinného prostředí, evidentně.
0: No, je to prostě taková... Takové... prostě v seriál, no.
1: Dobře.
0: Druhá série má mnohem horší
1: hodnocení.
0: Hodnocení než ta první.
1: Aha.
0: Každopádně hlavní hrdina v podání herce Johna Hamma v jedné z těch epizod vejde do klubu, svítí tam na něj modré světlo a zní hit Turn the Lights On od...
1: Či to je off?
0: Off, no. Vypněte světla od projektu nebo od DJe, producenta jménem Kato.
1: Ano, a tady ten jeden jediný krátký úsek tu písničku zase opět jakož znovu obnovil nebo znovu oživil.
0: Ten single totiž vyšel před 10 lety a teď je vlastně jakoby jedním z nejhranějších songů globálně v rádiích.
1: No a aby toho nebylo málo, tak pozor, je i nová verze, ta přišla teda na světlo světa v roce 2025 a to nahráli producenti a já to neřeknu, já to nepřečtu.
0: Ne, to si najděte, to si vygooglujete, to jsou jazykolamy. Oni si dneska všichni říkají dvojtečka, křížek
1: a tak dále. Tak se jmenujou.
0: Prostě Island. Tak... Takže my si dáme Kato a Turn the Lights Off. Mimochodem, když se řekne Kato, víte, na co si vždycky vzpomenu?
1: Katušlech.
0: Ne, já si vzpomenu na růžovýho pantera.
1: Oh, tak Kato. To máme každý úplně jiný asociace.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1 v pátek večer. My jsme před chviličkou zmiňovali stavbu domů z levných materiálů.
1: Ze slámy konkrétně.
0: Já bych trošku zůstala tady u toho tématu, co se týče interiéru. Dočetla jsem se tady v jednom takovém zajímavém článku, že se lidi strašně rádi a poslední dobou čím dál častěji vrací k takovým těm hrnkům, k cibulákům.
1: K těm velkým
0: hrnkům. No, jasně. Se nemohla vzpomínat, jak to jmenuje. Prostě, že si do rodiny pořídí každý jeden člen jeden cibulák. Je to jeho věc. Jasně. Prostě. A tyhle ty cibuláky, prostě jejich hodnota se zvedá.
1: Ale musí to být jako opravdu klasický cibulák.
0: A ono
1: si to pořídit, to není úplně laciná záležitost. I když pozor.
0: Si to můžeš utočit sám?
1: Jakože bych si vypálil, jo?
0: Ne, u toho, na tom kruhu, ne?
1: No, jasně, že prostě půjdeš do hrnčířský dílny a vyrobíš si hrneček, který si necháš vypálit a naglazurovat. Jo, proč ne? Tak to může být spojený, třeba i děti by to mohlo bavit. Pravda, pak se z toho nebude dát pít, když to necháte dělat děti.
0: A dlouho vám to vydrží.
1: Ale vydrží vám to. Ale pozor, já mám jeden takovejhle hrneček. Já jsem toho velký

0: Posloucháte Frekvenci 1, blížíme se ke 22. hodině, to nám to letí při pátku.
1: No strašně to letí, ale pojďme ještě zůstat u těch hrnků, respektive takového jednoho, jak to říct prostě, já se zeptám na rovinu, dáváte hrnky do linky hlavou vzhůru?
0: Ne.
1: Teda hlavou dolů,
0: ne.
1: Teda víš jak, prostě.
0: Prostě hrdlem na poličku, ne, nedáváme.
1: Prostě obráceně. Tady se totiž píše, je to takový zajímavý článek od nějakých jako samozřejmě odborníků, no. Jak jinak, že by se sklenice a hrnky měly ukládat vždy vzhůru nohama.
0: A proč?
1: No je to ekologického, ani ne ekonomického, ale z
0: hygienického
1: hlediska.
0: Že ti tam do toho nemůže vlítnout moucha,
1: jo? Že ti tam do toho nemůže nic vlítnout, ani se ti tam nemůže...
0: Co když je ta polička jako prase? Je potřeba utřít poličku předtím.
1: To tady jako odborníci tady neradí prasatu.
0: Hele, a když máš třeba takovou tu poličku s těma úchytkama na hrneček, a když ho pověsíš, tak to je vlastně bokem, že jo? A on vždycky visí tím dnem dolů, tak to je taky vlastně špatně.
1: No... No to je právě v pořádku, ne? Dnem by měl být dolů. Prostě tady píšou...
0: Já se v tom začínám trošku ztrácet.
1: Rozumíš, že prostě vemeš hrneček, no. A nedáš ho do linky tak, ale otočíš ho dnem
0: otočíš ho.
1: Nahoru, jako, rozumíš?
0: Jasně, jasně. No.
1: Ne na ruby, ale nahoru. No.
0: My hrnky dáváme do poličky výhradně na ruby.

0: 22. hodina se blíží, přátelé, a my jsme tady stále s vámi a stále s vámi ještě budeme.
1: I po 22. hodině si budeme o něčem zajímavém povídat. Mám tady pro vás takovou... Ne, to je velmi zajímavá věc, jo. Našel jsem jednu jedinou větu, která dokáže zničit fantastický vztah.
0: Fakt. A já tady mám článek na téma meteorismus. Víš, co to je?
1: Že po sobě házíš šutry.
0: Ne, vůbec. To až se dozvíte, jo.
1: No.
0: Projevy meteorismu, tak to si řeknete, jak to, že jsem to dávno nevěděl.
1: Tak po 22.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Premiér dostal na Hradě vynadáno, přišel pozdě, prý bez omluvy. Hejtman v Ústí nad Labem zvýhodňuje některé učitele a krokodýl na mostě v Jižní Africe sežral člověka. Toho mnohem víc teď v dalších zprávách s Láďou Jakubem. Vítejte. Letecký provoz v Praze odpoledne narušil neoprávněný provoz dronu v bezletové zóně ruzyňského letiště Václava Havla. Jedno letadlo kvůli tomu muselo být odkloněné až do rakouské Vídně. Několik dalších nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Jděte pozdě, domluvili jsme se na 8:30 a je 3:15. Těmito slovy vynadal prezident Petr Pavel premiérovi Andreji Babišovi, když přišel pozdě na domluvenou schůzku bez omluvy. Je to neslušné, vytkl mu. Babiš se brání slovy, že není prezidentův podřízený a prý žádal schůzku posunout. Nebylo mu prý vyhověno. Oba politici se potom odebrali jednat hlavně o tom, kdo bude Českou republiku zastupovat na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Opět se ale neshodli. Na jižní a východní Moravě a taky na části Hané dál trvá riziko vzniku požárů. Výstraha meteorologů na nebezpečí platí pro Jihomoravský, Zlínský a část Olomouckého kraje. Lidé by neměli rozdělávat ohně nebo vypalovat trávu. Důvodem nebezpečí je přetrvávající sucho. Víc k varování říká za Český hydrometeorologický ústav Štefan Hanžák.
3: Výstraha pro upřesnění zůstává v platnosti do půlnoci na pondělí 11. května pro Jihomoravský, Zlínský a jih Olomouckého kraje. Pondělí 11. května očekáváme srážky na většině území, a tedy vyšší riziko vzniku požáru by mělo pominout.
2: Matikáři a chemikáři na severu Čech dostanou 200 tisíc. Ústecký kraj poskytne i v příštím školním roce náborový příspěvek 200 tisíc korun učitelům matematiky nebo chemie. Samospráva na to v rozpočtu vyčlenila 4 miliony, řekl ústecký hejtman Richard Brabec. Cílem motivačního programu je podle něj získat pro střední školy učitele vybraných předmětů.
4: Jsou zaměřeny hlavně na vybrané předměty, které jsou takové ty úzkoprofilovější, jako je třeba matematika, chemie, fyzika, angličtina, němčina, informatika a také na odborné předměty, jako jsou třeba v oblasti strojírenské výroby, elektrotechnika a řadu dalších. Počítáme, že o to bude zájem.
2: Ústecký kraj na severu Čech taky pokračuje v podpoře nadaných žáků. Naposledy schválil rozdělení 814 tisíc mezi 33 studentů. Krokodýl v Jihoafrické republice sežral 59letého muže. Stalo se to přímo na mostě, kam se krokodýl dostal z řeky, když byla velká voda. Části člověka našla policie v břiše zvířete a kromě toho dalších ještě 6 párů bot. Krokodýl nilský patří mezi obávané predátory v Africe a jeho kousnutí patří v živočišné říši k nejsilnějším. Je například 8x silnější než u dospělého žraloka bílého. Živí se hlavně rybami, ale snadno uloví i buvoly, antilopy, mladé hrochy nebo mladé slony. Teď snědl i hotelového manažera.
1: Frekvence 1.
5: Počasí.
2: Sobota přinese sem tam mraky, občas z nich spadne i nějaká ta přeháňka. Teploty do 20 stupňů Celsia, v Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji může být i 23. Tak přeju krásný sváteční víkend.
6: Po 22. hodině na frekvenci 1, Jani a Vojta s vámi, dnes výjimečně, protože Ondra Kubala je na dovolené s dětmi, děti už dávno spí.
7: Myslíš, že se tam dá říkat dovolená, prodloužený víkend? Ne, já myslím, že to může někoho zvednout ze židle.
6: Mě by zajímalo, jak to tam teďko vypadá, jestli už děti spí a Ondra má s ženou hezkou chvilku, nebo naopak, Ondra s ženou už dávno spí a děti mají party.
7: No, to jo, asi klasika, jak to by většinou bývá, že rodiče si jdou lehnout, protože jsou úplně vyřízený. No, každopádně zdravíme kolegů, zdravíme vás všechny, co posloucháte, a za chviličku se zaměříme, přátelé, na jeden pojem, a to meteorismus.
6: Jsem velmi zvědavý, co to znamená.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Na Frekvenci 1 si budeme právě teď povídat o takzvaném meteorismu.
1: No tak co to je, prosím tě?
0: Takhle, když si
1: někdo zazáří a spadne, jo?
0: Jako no, když si to poslechneš, tak máš pocit, že jsi někde ve hvězdách, že jo? No. Ale prosím vás, meteorismus, jo, je označení pro nadměrné hromadění plynů v trávicím traktu.
1: To je téma na prd tohleto.
0: Ne, já se tomu nechci smát, protože to prostě, když tím
1: to
0: někdo...
1: To je strašný.
0: No, když tím někdo trpí, tak si nedokážeš ani představit, jak moc tě to omezuje v životě.
1: Ano, ano, omezuje. Takhle, asi to každý z nás někdy zažil, že měl jako nadměrnou, je po desátý, můžeme to říct, plynatost.
0: No, prostě
1: je na to skvělá metoda, lehnout si na záda.
0: Přesně, a kolena.
1: A kolena k hrudníku a počkat, až to vyvěrá.
0: Co, hlavně to nedělejte, když máte návštěvu.

0: I po 22. hodině další z hudebních perliček z archívů a playlistů Frekvence 1.
1: Taylor Swift, tu všichni dobře známe, že jo? A ta se rozhodla, že bude překvapovat.
0: Ano, a nepřestává překvapovat. Poslední single, kterým překvapila z multiplatinového alba The Life of a Showgirl, je single Opalite.
1: Opalite, co to je v překladu?
0: Nějaký šutr hladký, bych řekl.
1: Aha. No, každopádně, tady jsme se dočetli, že je to takové netradiční. No a co je úplně netradiční, tak bude dostupný na Spotify Premium a Apple Music, zatímco na YouTube si fanoušci počkají ještě 2 dny. Tady píšou.
0: No, takže prostě zatím poslouchejte a koukat se budete až za 2 dny. No, nejdřív uši, potom oči. Teď to dává smysl.
1: Přesně, to je takový logický postup. Takže Taylor Swift právě teď.

0: posloucháte Frekvenci 1, tak pojďme teď k něčemu trošičku serióznějšímu. Ještě ano, takhle
1: my jsme řešili meteorismus, to se Vojtovi moc nelíbilo.
0: Hromadění plynu v trávicím traktu.
1: A moc bych vám teda přála, abyste to nikdy nezažili, protože to je fakt něco nepříjemného.
0: Je to šílený, no. Ale pojďme od zdravotních problémů k problémům vztahovým. Já jsem našel větu. Jednu jedinou nevinnou větu, která dokáže zničit vztah. A víte, jak ta věta zní?
1: Zkazila jsi mi život.
0: K tomu něco mám, no. Ale ta věta zní, tohle bych ti já neudělal.
1: To je tyjo, výčitka.
0: Protože to je věta, která neřeší problém, ale prohlubuje to.
1: No, jasně.
0: To znamená, že když třeba něco, ne že vyčítáte svému protějšku, ale třeba vás zarazí nějakých zachování se toho protějšku, tak když řeknete větu, tohle já bych ti v životě neudělal.
1: Tak to je má úplně podpásovka.
0: To je takovej rejpanec.
1: Na to nemáš reakci. No. Na to nemáš co
0: říct. Máš na to reakci.
1: Kecáš.

0: Páteční večer, Frekvence 1, ideální kombinace, no a já myslím, že náš dnešní maraton by mohl jít pomaličku do finále.
1: My jsme toho ale dneska stihli strašně moc probrat.
0: Byli jsme na tom, na Nuda pláži,
1: ano,
0: to ve mně utkvělo.
1: Na diskotékách jsme byli.
0: To ve mně utkvělo a já jsem chtěla říct, to u mě vetkvělo.
1: No, tak už je pátek skoro 11.
0: Na Didžině.
1: Na Didžině jsme projeli jsme se bydlíkem.
0: Pak jsme stavěli barák z něčeho, co vám stejně krávy sežerou.
1: A vyřešili jsme plynatost.
0: A plynatost je nejvíc. Nám třeba tady Lucka, naše kolegyně Šmídová, vyprávěla, jak byla na nějakých jaterních testech. A oni nevyšli nějak nic moc, jo. Jako nějaká hraniční hodnota, ale říkala si, tak
1: no,
0: já to nějak...
1: Pije, no.
0: Já to ne. No, od té doby, co má novýho kluka. Hele, a říkala, no tak jsem se dočetla, že dobrý je na ty játra, že jo, nasadit ostropestřec,
1: no
0: takže aplikovala ostropestřec asi 3 měsíce, no ale 3 měsíce trpěla meteorismem, chápeš to?
1: Jo, a ten ostropestřec jí takhle nafukoval,
0: až když jí došly ty léky, tak jí teprve došlo, že to má z toho,
1: Aha.
0: Takže bacha na ten ostropestřec.
1: Ať nejste jako balón.
0: Ty to někdo zpívá, ty jo, to zpívá.
1: Aha.
0: Ty bys, Markéta Muchová. Ty jsi chtěl uletět. No. Aha, tak ty si
1: moc intonuješ, ona to jela v jedný tónině.
0: Fakt? Jako,
1: no jest. Aha, ty mi chceš uletět. Tak ty si balón.
0: To asi nemáme, viď, to asi nezahraje.
1: Já vím, že kolegové na Bontonu to mají, ale tam už dávno nikdo není.
0: Počkej, jak se jmenuje ta písnička?
1: Balónek.
0: Balónek a ona?
1: Markéta Muchová.
0: Balónek, prask. My máme jenom tohle, přátelé. To je dost málo. Tak,
1: ale je to srovnatelný s tou písničkou.
0: Pojďme se loučit. Děkujeme za pozornost, děkujeme, že jste to s námi vydrželi, že jsme to vydrželi my s vámi.
1: A uslyšíme se opět v pondělí ve 2. Hezký víkend přejeme.
0: Mějte se krásně, ahoj.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood.
3: A v něm chci zát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A celé Česko zdraví Láďa Jakub. Předseda Senátu připomněl, jak vznikla druhá světová válka. V bývalém koncentračním táboře u západočeského Sokolova otevřeli muzeum. A část Národního parku České Švýcarsko na Děčínsku na severu Čech zůstává pro turisty zavřená. A tady jsou podrobnosti. Druhé světové válce předcházelo selhání demokratů a demokratických zemí, které si naivně mysleli, že když ustoupí diktátorovi, že se s tím spokojí a že bude mír. U příležitosti připomínky 81. výročí konce druhé světové války to dnes na pražských Olšanských hřbitovech řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil. V dnešní době je podle něj čím dál důležitější si říkat, co druhé světové válce předcházelo. Ukrajinský velvyslanec Vasil Zvarič připomněl, že k vítězství v druhé světové válce významně přispěl i ukrajinský národ. V bývalém protileteckém krytu ve Svatavě u Sokolova je nová takzvaná interaktivní expozice. Ta připomíná osudy žen vězněných za druhé světové války v tamním ženském koncentračním táboře, které tam byly týrané. Tábor byl osvobozen 7. května před 81 lety americkou armádou. Expozici nazvanou Každá z nás měla v očích strach vytvořilo Sdružení Paměť národa spolu s městy Sem Svatava. Betonový bunkr je jediným místem, které ze svatavského tábora zbylo. Tvůrci expozice vycházeli z dostupných archivních zdrojů a vlastních recenzí, jak říká Zdeňka Kučerová z Paměti národa.
2: Intenzivně jsme spolupracovali taky s historikem Vladimírem Bruženákem, který se tomuto tématu vlastně věnoval a vydal knihu, která vlastně vypovídá o těch vězněných ženách. A taky samozřejmě s muzeem v Sokolově, kde je umístěna ta fyzická sbírka nálezů, které se vlastně tady na tom místě toho tábora našly. Takže bylo to takový jako komplexní výzkum, šerše, které jsme se snažili dát dohromady a potom ho prezentovat minimalistickou a srozumitelnou formou.
1: Ženský koncentrační tábor ve Svatavě patřil k pobočním táborům koncentračního tábora Flossenbürg a prošly jim tisíce žen víc než 10 národností. Nejvyšší počet vězeňkyň tu byl na konci války, když se do tábora dostaly i ženy z jiných lágrů při takzvaných pochodech smrti. Od Francouzek a Polek přes Rusky, Romky až po české vězeňkyně. Pro návštěvníky Národního parku České Švýcarsko na Děčínsku zůstává po požáru zavřená jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a s jednaní dobrovolní hasiči. V pravidelných 3-hodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou. Centrem Prahy odpoledne prošel recesistický průvod, který zahájil 14. ročník studentského Majálesu. Zúčastnilo se ho zhruba 100 mladých lidí v kostýmech. Převlečení byly například za pralidi či bandity. Majáles je důležitou součástí české kultury, říká Kateřina Škorvánková ze spolku Studentský Majáles, který akci pořádal.
3: Studentstvo má hlas, který má být slyšet, a Studentský Majáles je místo, kde může být slyšet a kde dostávají vlastně všichni studenti a studentky prostor ukázat, co umí, o čem přemýšlí, nad čím si lámu hlavu a tak.
1: Jednodenní studentský festival vyvrchol odpoledne v kampusu Hybernská. Nabídl studentské kapely, divadla nebo autorské čtení a debaty.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Sobota přinese sem tam mraky, občas z nich spadne i nějaká přehánka, teploty do 20 stupňů. 23 stupňů naměříme v Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji. Neděle pak bude teplejší, muž bez přeháněk a s teplotami až na 26.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Premiér dostal na Hradě vynadáno, přišel pozdě, prý bez omluvy. Hejtman v Ústí nad Labem zvýhodňuje některé učitele a krokodýl na mostě v Jižní Africe sežral člověka. Toho mnohem víc teď v dalších zprávách s Láďou Jakubem. Vítejte.
2: Letecký provoz v Praze odpoledne narušil neoprávněný provoz dronu v bezletové zóně ruzyňského letiště Václava Havla. Jedno letadlo kvůli tomu muselo být odkloněné až do rakouské Vídně. Několik dalších nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Jděte pozdě, domluvili jsme se na 8:30 a je 3:15. Těmito slovy vynadal prezident Petr Pavel premiérovi Andreji Babišovi, když přišel pozdě na domluvenou schůzku bez omluvy. Je to neslušné, vytkl mu. Babiš se brání slovy, že není prezidentův podřízený a prý žádal schůzku posunout. Nebylo mu prý vyhověno. Oba politici se potom odebrali jednat hlavně o tom, kdo bude Českou republiku zastupovat na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Opět se ale neshodli. Na jižní a východní Moravě a také na části Hané dál trvá riziko vzniku požárů. Výstraha meteorologů na nebezpečí platí pro Jihomoravský, Zlínský a část Olomouckého kraje. Lidé by neměli rozdělávat ohně nebo vypalovat trávu. Důvodem nebezpečí je přetrvávající sucho. Víc k varování říká za Český hydrometeorologický ústav Štefan Hanžák.
3: Výstraha pro upřesnění zůstává v platnosti do půlnoci na pondělí 11. května pro Jihomoravský, Zlínský a jih Olomouckého kraje. Pondělí 11. května očekáváme srážky na většině území, a tedy vyšší riziko vzniku požáru by mělo pominout.
2: Matikáři a chemikáři na severu Čech dostanou 200 tisíc. Ústecký kraj poskytne i v příštím školním roce náborový příspěvek 200 tisíc korun učitelům matematiky nebo chemie. Samospráva na to v rozpočtu vyčlenila 4 miliony, řekl ústecký hejtman Richard Brabec. Cílem motivačního programu je podle něj získat pro střední školy učitele vybraných předmětů.
4: Jsou zaměřeny hlavně na vybrané předměty, které jsou takové ty úzkoprofilovější, jako je třeba matematika, chemie, fyzika, angličtina, němčina, informatika a také na odborné předměty, jako jsou třeba v oblasti strojírenské výroby, elektrotechnika a řadu dalších. Počítáme, že o to bude zájem.
2: Ústecký kraj na severu Čech taky pokračuje v podpoře nadaných žáků. Naposledy schválil rozdělení 814 tisíc mezi 33 studentů. Krokodýl v Jihoafrické republice sežral 59letého muže. Stalo se to přímo na mostě, kam se krokodýl dostal z řeky, když byla velká voda. Části člověka našla policie v břiše zvířete a kromě toho dalších ještě 6 párů bot. Krokodýl nilský patří mezi obávané predátory v Africe a jeho kousnutí patří v živočišné říši k nejsilnějším. Je například 8x silnější než u dospělého žraloka bílého. Živí se hlavně rybami, ale snadno uloví i buvoly, antilopy, mladé hrochy nebo mladé slony. Teď snědl i hotelového manažera.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Sobota přinese sem tam mraky, občas z nich spadne i nějaká ta přeháňka. Teploty do 20 stupňů Celsia v Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji může být i 23. Tak přeju krásný sváteční víkend.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Mám rád tam ze všechny ženy a jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Možná kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak Stehno.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

słowa tłuszczowe. Przetkaj tu cudzy język.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: A celé Česko zdraví Láďa Jakub. Předseda Senátu připomněl, jak vznikla druhá světová válka. V bývalém koncentračním táboře u západočeského Sokolova otevřeli muzeum. A část Národního parku České Švýcarsko na Děčínsku na severu Čech zůstává pro turisty zavřená. A tady jsou podrobnosti. Druhé světové válce předcházelo selhání demokratů a demokratických zemí, které si naivně mysleli, že když ustoupí diktátorovi, že se s tím spokojí a že bude mír. U příležitosti připomínky 81. výročí konce druhé světové války to dnes na pražských Olšenských hřbitovech řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil. V dnešní době je podle něj čím dál důležitější si říkat, co druhé světové válce předcházelo. Ukrajinský velvyslanec Vasil Zvarič připomněl, že k vítězství v druhé světové válce významně přispěl i ukrajinský národ. V bývalém protileteckém krytu ve Svatavě u Sokolova je nová takzvaná interaktivní expozice. Ta připomíná osudy žen vězněných za druhé světové války v tamním ženském koncentračním táboře, které tam byly týrané. Tábor byl osvobozen 7. května před 81 lety americkou armádou. Expozici nazvanou Každá z nás měla v očích strach vytvořilo Sdružení Paměť národa spolu s městy sem Svatava. Betonový bunkr je jediným místem, které ze svatavského tábora zbylo. Tvůrci expozice vycházeli z dostupných archivních zdrojů a vlastních recenzí, jak říká Zdeňka Kučerová z Paměti národa.
2: Intenzivně jsme spolupracovali taky s historikem Vladimírem Bruženákem, který se tomuto tématu vlastně věnoval a vydal knihu, která vlastně vypovídá o těch vězněných ženách. A taky samozřejmě s muzeem v Sokolově, kde je umístěna ta fyzická sbírka nálezů, které se vlastně tady na tom místě toho tábora našly. Takže bylo to takový jako komplexní výzkum, šerše, které jsme se snažili dát dohromady a potom ho prezentovat minimalistickou a srozumitelnou formou.
1: Ženský koncentrační tábor ve Svatavě patřil k pobočním táborům koncentračního tábora Flossenbürg a prošly jim tisíce žen víc než 10 národností. Nejvyšší počet vězeňkyň tu byl na konci války, když se do tábora dostaly i ženy z jiných lágrů při takzvaných pochodech smrti. Od Francouzek a Polek přes Rusky, Romky až po české vězeňkyně. Pro návštěvníky Národního parku České Švýcarsko na Děčínsku zůstává po požáru zavřená jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a s jednaní dobrovolní hasiči. V pravidelných 3-hodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou. Centrem Prahy odpoledne prošel recesistický průvod, který zahájil 14. ročník studentského Majálesu. Zúčastnilo se ho zhruba 100 mladých lidí v kostýmech. Převlečení byly například za pralidi či bandity. Majáles je důležitou součástí české kultury, říká Kateřina Škurvánková ze spolku Studentský Majáles, který akci pořádal.
3: Studentstvo má hlas, který má být slyšet, a Studentský Majáles je místo, kde může být slyšet a kde dostávají vlastně všichni studenti a studentky prostor ukázat, co umí, o čem přemýšlí, nad čím si lámu hlavu a tak.
1: Jednodenní studentský festival vyvrcholil odpoledne v kampusu Hybernská. Nabídl studentské kapely, divadla nebo autorské čtení a debaty.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Sobota přinese sem tam mraky, občas z nich spadne i nějaká přeháňka, teploty do 20 stupňů. 23 stupňů naměříme v Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji. Neděle pak bude teplejší, muž bez přeháněk a s teplotami až na 26.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Premiér dostal na Hradě vynadáno, přišel pozdě, prý bez omluvy. Hejtman v Ústí nad Labem zvýhodňuje některé učitele a krokodýl na mostě v Jižní Africe sežral člověka. Toho mnohem víc teď v dalších zprávách s Láďou Jakubem. Vítejte. Letecký provoz v Praze odpoledne narušil neoprávněný provoz dronu v bezletové zóně u ruzyňského letiště Václava Havla. Jedno letadlo kvůli tomu muselo být odkloněné až do rakouské Vídně. Několik dalších nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Jděte pozdě, domluvili jsme se na 8:30 a je 3:15. Těmito slovy vynadal prezident Petr Pavel premiérovi Andreji Babišovi, když přišel pozdě na domluvenou schůzku bez omluvy. Je to neslušné, vytkl mu. Babiš se brání slovy, že není prezidentův podřízený a prý žádal schůzku posunout. Nebylo mu prý vyhověno. Oba politici se potom odebrali jednat hlavně o tom, kdo bude Českou republiku zastupovat na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Opět se ale neshodli. Na jižní a východní Moravě a taky na části Hané dál trvá riziko vzniku požárů. Výstraha meteorologů na nebezpečí platí pro Jihomoravský, Zlínský a část Olomouckého kraje. Lidé by neměli rozdělávat ohně nebo vypalovat trávu. Důvodem nebezpečí je přetrvávající sucho. Víc k varování říká za Český hydrometeorologický ústav Štefan Hanžák.
2: Výstraha pro upřesnění zůstává v platnosti do půlnoci na pondělí 11. května pro Jihomoravský, Zlínský a jih Olomouckého kraje. Pondělí 11. května očekáváme srážky na většině území, a tedy vyšší riziko vzniku požáru by mělo pominout.
1: Matikáři a chemikáři na severu Čech dostanou 200 tisíc. Ústecký kraj poskytne i v příštím školním roce náborový příspěvek 200 tisíc korun učitelům matematiky nebo chemie. Samospráva na to v rozpočtu vyčlenila 4 miliony, řekl ústecký hejtman Richard Brabec. Cílem motivačního programu je podle něj získat pro střední školy učitele vybraných předmětů.
3: Jsou zaměřeny hlavně na vybrané předměty, které jsou takové ty úzkoprofilovější, jako je třeba matematika, chemie, fyzika, angličtina, němčina, informatika a také na odborné předměty. Jak...